0: Noční Jukebox.
1: Tuhle hodinku Noční Jukeboxu odstartujeme hlasovou zprávou od Domči. Pojďme na to.
2: Ahoj Lení, prosím tě, zahraně tam Forfilu Megamix. Bude to pro všecky a pro tebe do studia. Ať nám to rychle uteče ta noční. Mějte krásný den. Ahoj.
1: Přesně tak, ať vám to kysáci rychle utíká, pokud jste třeba někde v práci na noční, tak ať se vám tam daří. A tady už Florfila a Megamix.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Squeezers a Blue Jeans právě teď dohráli, no a na telefonu další volající, kdo pak je tam?
2: Dobrý večer, dobrý ráno, není tady Kroly.
1: Kroly, moc tě zdravím, kde se nacházíš takhle v noci?
2: Směr Český Budějovice.
1: Takže na cestách.
2: Jasný.
1: No a čím ti zpříjemním tvůj dnešní začátek dne, brzký začátek?
2: Ale něco od Maruši si tam pustíme.
1: Somewhere on the Rainbow, co ty na to?
2: Jo, může být.
1: Super, a pro koho písnička bude?
2: Jako vždycky, pro kluky z Bentony Trans, noční letku pro tebe, pro kluky, který nakladali pro jeden nejmenovaný internetový obchod pod těch početnici, mm-hmm. A pak do našeho nočního orla Karla, který balí to na Ostravu.
1: Dobře, tak jo, hele, posílám a měj se hezky, šťastnou cestu.
2: Děkuju, čau, čau.
1: Ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jubox Rádia Kiss.
1: Je to tak, kysáci, pokračujeme v dalších písničkách na vaše přání. Já si myslím, že nejenže když se dovoláte do studia, tak je to super, ale taky můžete posílat hlasovky, protože třeba spousta z vás nemůže volat nebo má kolem sebe moc lidí a tím pádem opravdu je v tomhle tom omezená. Takže si pojďme pustit nějakou hlasovku, kterou můžete posílat přes apku Rádia Kiss.
2: Ahoj Lení, poprosil bych tě zahrát Juice Viga, bylo by to pro mýho taťku Míru, pro mý dva brášky Mirdu a Kubu, pro kamarády Slávu Horáka, Jiřího Vetra, Debrna, Dominika, pro Páju Zoláku, pro Stanleyho, pro Kajdu, pro Tomáše Kautskýho, pro Uřvanýho Valentiáka, pro Pepika Amplika, pro Zděnka Vavříka, taky pro naši celou nočnetku FCC Regios, hlavně pro tebe a pro všechny kysáky, ať se nám dobře jezdí a všichni dobře dojedeme. Díky, Marcelino.
1: Tak jo, pojďme na to, kysáci. Juicy Wiggle.
0: Radio Kiss.

0: hodí.
1: A když je to třeba 7 tisíc, tak to už teprve udělá radost.
2: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
3: v 7 ráno.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Noční jukebox.
1: Za 13 minut, teď už za 12, je tady třetí hodina a já připomínám telefonní číslo 210-323-323. No a teď už hlasovka od Matuša.
2: Ahoj Lenka, ak by se mohl poprosit Karla Duchoňa a Maka Vosa pre moju sestričku tam nahoru. Dneska by mala svátek, mala ho velmi rada jako zpěváka. Helenka, všetko nejlepší tam nahoru, držkaj sa. Chybíš nám.
1: Tak Matuši, posílám Marka Vose, Karla Duchoně a remix v Dolinách. Krásné, brzké, dobré ráno, kysáci.

0: Jedna minuta po třetí hodině a noční juboxy jsou ve své polovině. Pojďme na tu druhou. Krásnou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Tohle byly The Rasmus a teď už mám na telefonu Alču. Ahoj, Álo.
2: Ahoj.
1: Slyšíme se dobře?
2: Ano.
1: Super, tak to mám radost. Prozraď mi, co by si chtěla zahrát za písničku v dnešních nočních jukeboxech.
2: Bonnie Tyler.
1: Ano, domluvili jsme se na Total Eclipse of the Heart.
2: Ano.
1: A pro koho to bude? Komu posíláš písničku?
2: Ale Leni, bude to pro tebe. Já vím, že ty 80-ky, 90-ky máš ráda.
1: Jo, mám, to je pravda.
2: Bude to pro mýho manžela, který jede teď za mnou, a pro moji maminku tam nahoru, přesně Andílek.
1: Myslím si, že teď už je asi lépe.
2: Jo, bojovala 2,5 roku a...
1: Vím, říkala jsi mi to, ano. Hele, no. Drž se, moc se drž a posílám ti Bonnie Tyler. A nahoru.
2: Jo, děkuju.
1: Měj
2: jo,
1: se.
2: Děkuju ti.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: hraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: Připomínám telefonní číslo Kysáci 210 323 323 anebo apka Rádia Kiss, stačí poslat hlasovku. No a na telefonu další volající, kdo pak je tam?
3: Ahoj Linko, tady Carlos.
2: Ahoj Carlosi, zdravím tě, co pak děláš takhle brzy po ránu?
3: No, řídím.
2: A kam frčíš, prozradíš?
3: Jo, jedu ze Sedlčan a jedu až do Šluknova.
2: No, tak to je docela štreka, tak co zahrajeme?
3: To je. Tak bych tě poprosil, ty měl trampeta a skútry.
2: For Deuce About to Rave. A pro koho to bude?
3: No, tak bylo by to pro mě, pro tebe, pro moji manželku, která taky už pracuje, a pro všechny kysáky, co pracují a nebo poslouchají.
2: Tak jo, tak pojďme na to a přeju ti, ať máš dneska úspěšný den. Měj se hezky.
3: Děkuju, měj se taky, ahoj.
2: Ahoj. Timmy Trumpet!

Guetta, Teddy Swims a Tones and I se songem Gong Gong Gong. Kysáci, konečně se nám trošku ochladilo, někdo se na to těšil, někdo možná ne, ale věřím, že jste se konečně v noci dobře vyspali. Včera už o dost chladnější den, aspoň v západní polovině Čech, začalo pršet, byly bouřky, příroda se konečně trošku svlažila, no a následující dny budou příjemnější, nečekají nás žádný velký tropy, teploty. Takhle po ránu, co si budem povídat, nechci strašit s podzimem, ale trošku se nám ten podzim blíží, takže momentálně je v Praze asi 14 stupňů, klidně mi dejte vědět, jak je u vás, ale noci budou asi čím dál tím víc chladný, na to si budeme muset zvyknout. Každopádně spousta dní, kdy bude ještě hezky a než přijde sníh, je samozřejmě ještě před námi, abych vás uklidnila, ale jenom tak jako konstatuju, že nějakou tu mikču určitě k rannímu outfitu přihoďte. No a my pokračujeme v nočních juboxech 210 323 323. No a taky song na vaše přání, takže si o něj zavolejte. Radio Kiss.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Jdeme na další písničku na vaše přání. Kysáci, Pepino je na telefonu. Čauky.
2: Čauky, ahoj.
1: Někde frčíš, cestuješ?
2: Jo, jsem na dálnici, jedu do Teplic.
1: A cesta v pohodě, všechno jede, jak má?
2: Cesta v pohodě, mokrá, ale v pohodě.
1: A co tě dneska čeká? Práce celý den, nebo máš i nějaký zpestření?
2: Hele, práce dopoledne a po obědě se uvidí, no, třeba tam bude něco na zpestření, nějaký vejlet nebo něco.
1: Přesně, tak to jsem měla na mysli, tak uvidíš, jak ti to vyjde. A co, zahrajeme?
2: Hele, domluvili jsme se DJ Vizáže a Formuly.
1: Ano,
2: a pro koho? Bylo by to pro všechny, co jsou za volantem, co poslouchají rádio, pro tebe do studia a pro všechny dobrý lidi.
1: OK, tak jo, pojďme na to a já ti přeju krásný den, měj se hezky.
2: Tobě ať to utíká, díky, měj se,
1: ahoj.
3: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Odleť Teskisem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Work El Arab Beach s All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisového středozemního moře.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Pojďme se podívat ještě před čtvrtou hodinou na vaše hlasovky. Čeká tady jedna od Honziho.
2: A pro všechny kysáky, který ještě nespějí a ať nám to uteče. Díky moc.
1: Tak to se mi to tady nějak špatně uložilo, ale každopádně Honzi posílá vzkaz, že by rád nechal zahrát nějakou písničku od Benassi Bros, takže já jsem vybrala Every Single Day. Vidíte to, někdy i ta technika člověka zdradí, takže Honzi, posílám ti song Kysáci a vám přeju krásné ráno.

0: Dobrou noc nebo dobré ráno, jsou tady 4 hodiny a my pokračujeme v nočních juboxech dál, pojďme na to.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Jenom v rychlosti připomínám telefonní číslo 210 323 323 a na telefonu už je Michal. Ahoj Michale.
2: Ahoj, ahoj, zdravím tě.
1: Taky tě moc zdravím. Co ty takhle brzy po ránu děláš?
2: No, už tak hodinu na cestách a 3,5 hodiny ještě přede mnou.
1: Ježíš, tak to máš ještě dlouhý, tak aspoň ti nějak tu jízdu můžu zpříjemnit. Co zahrajeme?
2: Dohodnuli jsme se na toho Miraje, tak si necháme zahrát Miraj na cestu, ať se všemu díká trošku.
1: Když nemůžeš, tak přidej. Myslím si, že se zrovna tohle to docela hodí, viď?
2: Úplně. Aspoň trošku teď byl cesta. Ono přece jenom od Ústecka je ta štáhavířov je dostala z ruky.
1: Teda, to je hodně z ruky, to víš, že jo. Tak držím palce, ať to zvládneš hlavně opatrně a tady mi ráje. Měj se hezky.
2: Super, díky.
1: Ahoj. Ahoj.

0: Noční Jukebox.
1: Před námi je další písnička na vaše přání a nejen, že můžete volat do studia, ale taky můžete posílat hlasovky. No a jedna hlasovka od Katky momentálně.
2: Ahoj, hoď tam nějakou pěknou písničku, nějakou veselou pro všechny, co teď momentálně pracují na noční směně. Posílám to všem kysákům a samozřejmě i mýmu zlatičku. Ahoj, mějte se.
1: Něco veselýho, vybrala jsem Uptown Funk, Bruno Mars, pojďme na to.
3: Dope.

Kamarád a Be Mine máme za 3 minuty, 4:30 ráno. Kysáci, pokud právě teďka vstáváte, tak vám přeju, ať máte úspěšný den a pohodový ráno. No a aktualizace k mým pokecaným kalhotám od vteřinového lepidla, jo. Tak samozřejmě mi ty flíčky, ty cákance na těch kalhotách zaschly. A jak tady celou noc sedím, tak jsem neměla nic lepšího na práci, než jakože do toho šťourat a snažit se, že to třeba jako odloupnu. Jo, to vteřinový lepidlo. Jako jsem to pěkně odloupla z těch prstů. No, takže takhle loupu, až si tam udělám díru. Takže moje kalhoty už si myslím do mrazáku strkat nebudu, protože je to úplně zbytečný. Normálně jsem si je zničila, takže jedna taková dobrá rada pro vás, pokud jste někdo takhle stejně nešikovní jako já a třeba, nedej bože, by se vám to v budoucnosti stalo, tak rozhodně si do toho takhle nenímrejte, protože když máte třeba ještě ke všemu gelový nehty, trošičku špičatý, no tak ta pravděpodobnost, že tam prostě uděláte díru, je asi docela velká. Teď už to vím a tak vám aspoň můžu poradit. Pokračujeme v písničkách na přání a já připomínám telefonní číslo 210 323 323.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Až do 6 hodin, teda tak ještě hoďka a půl před námi noční jukeboxů, tak si to pojďme pěkně společně takhle při brzkém ránu užít. Já měla na telefonu Mildu. Milda to stihnul položit během té chviličky, ale řekl mi, co chce zahrát za písničku. Je to Tommy Cash a Espresso Macchiato, vaše oblíbená písnička. Moje oblíbená taky, ale možná ještě o něco víc ve stvárnění Honzy Průchy a Vítě Hlesáka v lepší než originál. Naprosto dokonalý. Ale teďka si to dáme samozřejmě tady v originále. Mildo, já tě moc zdravím. Řídil si, předpokládám, že tam někde něco vypadlo. Hlavně v pořádku, jo. Kysáci, pokud mi voláte a jste za volantem, tak hlavně dávejte na sebe pozor a my jedeme na to.

To. DJ Tiësto vystoupí už tuto neděli v pražském Duplexu. Radio Kiss vás na tuto největší klubovou noc léta dostane zadarmo. Vstupenky rozdáme už tento čtvrtek. Jakmile od 6. raní až do 6. večerní uslyšíte hit od Tiësta, volejte do Kissu a řekněte si o vstupenky. DJ Tiësto v Duplexu. Více o akci na www.duplex.cz.

0: Noční Jubox.
1: Kysáci, jdeme na další písničku na vaše přání, kterou ještě před 5 hodinou stihneme. A na telefonu je Sabča. Ahoj, Sabi.
2: Ahoj, ahoj.
1: Já tě moc zdravím. Jak to, že tak brzy po ránu voláš do studia? Byla jsi na noční nebo jsi na noční?
2: Akorát jdu do kamionu.
1: Takže teďka ti to teprve bude začínat.
2: Přesně tak.
1: A do kolika hodin tě to čeká? Máš dlouhý den?
2: Dneska to bude dlouhý, no. Počítám, že budu končit kolem 5., 6.
1: Teda, tak držím palce, ať to všecko zvládneš. A co ti teda zahraju, aspoň trošičku na povzbuzení po ránu?
2: Poslední dobu na tom nejsem moc psychicky dobře, tak poprosím Evu Farnou Na ostří nože, ať si trošku aspoň zabroukám.
1: Teda Na ostří nože, to už zní trošičku jako nebezpečně. Každopádně doufám, že ti to aspoň maličko zlepší náladu. A pro koho to bude, nebo jenom pro tebe?
2: Budu to tebe do studia a všem se taky potřebuju trošku, nevím, pozbudit, zasmívat si a všem se by tomu taky spravit náladu.
1: No tak jo, pojďme si to dát, já ti přeju, ať to zvládneš, ať se máš hezky a nepoužívej dneska nože.
2: Nebudu, jo. Moc děkuju.
1: Tak jo, papa.
2: Papa.

0: Za 2 minuty je tady 5 a před námi poslední hodina nočních juboxů, tak si to pojďme pořádně užít.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Meduza, Don't Wanna Go Home, no, jakoby, já už bych klidně šla do postele. Co vy, kysáci, co jste někdy v práci na noční, jak to máte, jak se cítíte v tuhletu dobu? Předpokládám, že většina z vás už tak jako, jak se říká, lehce mele z posledního, prostě ty noční, nevím jak vy, já na ně nechodím pravidelně, já to mám jednou za týden a stejně si podle mě na to nejde zvyknout, protože pak si jdete na chvilku lehnout a normálně musíte zase přes den fungovat, protože jakože pracujete přes den. Vy, co možná pracujete jenom v noci, tak už máte kompletně celý přehozený režim a jste s tím v pohodě, ale já se musím přiznat, že s tím někdy občas trošku bojuju, zachraňují mě energeťáky a kafe. No a co si dáme dalšího za písničku na přání, mám tu hlasovku od Honzy.
3: Dobré ráno, Leničko, i všem kysákům, dobré ráno. Chtěl bych nechat zahrát písničku od Shania Twain. Dlouho jsem ji neslyšel, tu písničku, takovou tu klasiku, k tobě do studia samozřejmě. Všem těm, kdo poslouchají, všem těm, kdo řídějí, aby na sebe dávali pozor, byli ohleduplní samozřejmě taky. A i k nám tady do skladu, a to je od dvou od rána, potřebujeme trochu energie. Tak díky a hezký den všem. Honza, čau.
2: Honzi, jestli si myslel Shania Twain Man, I Feel Like a Woman, tak si to dáme právě teď na Kisu. Let's go, girls.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Tak jo, jdeme na další písničku na vaše přání, protože už jenom pár jich stihneme do 6. hodiny. No a na telefonu je Kuba. Kubi, slyšíme se?
2: Slyšíme se, dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno ti přeju, já doufám, že se máš krásně, co pak děláš takhle brzy po ránu?
2: Jedu do práce zrovna.
1: No vidíš, tak já ti na tu cestu něco můžu zahrát a něco už jsme vybrali, co jsme vybrali?
2: Ale vybrali jsme Skatmana, aby se to ráno hezky rozdělo.
1: To si myslím,
2: že... Odpalí, tak ať to jede.
1: To je dobrá vypalovačka, hele, řekni mi, jak je venku, já jsem tady zavřená ve studiu, je sluníčko, není sluníčko, no ono ještě tmá, viď?
2: Hele, začíná svítat, tady okolo Brna je polojasno.
1: Jasně, dobře. Hele, vůbec mi to nedošlo, že vlastně se začíná zase rozednívat o něco později.
2: Je to hrozný, je to hrozný.
1: Dny se zkracují, je to tak, no a pro koho zahrajeme Skatmana?
2: Hele, je to pro všechny, úplně.
1: Obecně pro všechny, ať mají hezčí ráno,
2: přesně,
1: co?
2: Přesně,
1: tak jo, tak pojďme na to a šťastnou cestu a hezký den.
2: Díky, ahoj.
1: Ahoj.

Why should we be pleasing any politician? He's into a tragedy.

0: Filmové tipy.
1: Máte rádi tvrdý rány, červenou pod nosem a otlučený klouby na rukách? Pak si nenechte ujít dvě boxerské novinky. Na streamovací platformě se objevil dramatický krimi seriál Běs, v němž zraněný muž s amnézií najde útočiště u trenéra MMA a v ringu získá naději na nový život. Plnej uslintanejch rukavici i romantický kriminální seriál Karameláska. Ambiciozní státní zástupkyně v něm ztratí paměť a nastěhuje se k trenérovi boxu, se kterým prej chodí. Vzpomene si, zamiluje se znovu? Nechte se překvapit. Prokys, Katka Čepelíková.
0: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Přesně důvod, proč já mám rádio Kiss rád. Tady prostě fakt nesklamete se zábavou.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
4: Jestli jednou dostanu v tramvaji počuní, že se někomu směju, tak to normálně svedu na vás.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
5: Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Máme 5:30, 3 minutky k tomu a jedna speciální písnička na přání, která mě teda velmi potěšila, a to od Gabči.
2: Ahoj Lenko, nevím, jestli to někdo udělal, ale chtěla bych písničku zahrát, jakou budeš ty chtít, tvojí nějakou oblíbenou. Takže se měj, papa.
1: Tak to mě potěšilo velmi, že takhle chceš, abych si vybrala vyloženě nějakou svoji oblíbenou písničku. Já těch oblíbených písniček mám fakt hrozně moc, ale na koho si vždycky jako vzpomenu a je v tom výčtu těch mých oblíbených písniček, tak je určitě Céline Dion. Měla jsem na ní kdysi jít, pak se to tady v Praze zrušilo, už se na ní 100% nedostanu, samozřejmě víme, jak na tom je, ale pojďme si ji tady dát. Céline Dion a song I'm Alive. To je taková jako písnička, která ačkoliv není rychlá ani pomalá, tak mě prostě vždycky tak hezky nakopne. Tak jdeme na to, krásné ráno, kysáci.

0: Noční Jukebox.
1: Právě nám dohrál Akon a Lonely. Trošku vzpomínka na moje mládí, tuhletu písničku jsem vždycky úplně milovala. No a my ještě jdeme na další písničku na vaše přání. Máme před sebou chvilku, než mě tady vystřídá ranní trojka, takže si pojďme pustit vzkaz od Míry.
2: Dobré ráno, Lení, prosím, zahraj mi tam Linkin Park nám pro všechny kysáky, hlavně to do studia, pekaře pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
1: To jsou songy dneska, jdeme na to, kysáci, krásné ráno.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Jelikož máme za 12 minut 6 hodin, tak je před námi poslední písnička na vaše přání v dnešních nočních jukeboxech. Opět budou dneska mezi 18. a 22. hodinou a pak samozřejmě zase po půlnoci noční jukeboxy, takže spousta šancí nechat si zahrát nějakou vaši oblíbenou písničku. No ale teď už jedna moc hezká hlasovka od Bena.
3: Že ahoj, zdravím všechny do Kissu, tady Ben, zdravím i tebe, Lenko, a já bych chtěl zahrát písničku od Olivera Treeho, buď asi Fuck the Whole World, nebo Life Goes On and On, nebo Miss You, nebo Alien Boy, nebo něco od něj. Děkuju moc, ahoj.
2: Bene, moc tě zdravím a posílám ti Miss You, krásné ráno, kysáci, a užívejte dnešního dne.

0: Kdykoliv vstoupíte do studia Rádia Kiss, po nočních juboxech vždycky vás něco překvapí. Tentokrát jsme vstoupili, dobré ránko, parťáci, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Ahoj. Se trošku děsím, jak chceš pokračovat, Romí.
0: Sama si Leně říkala, že jsi po noci celá ulepená.
1: No, to je pravda.
0: Říkala?
1: Jsem ulepená, ano, ale kysáci vědí, z čeho jsem ulepená.
0: Ty jsi něco opravovala vteřinovým lepidlem v autě?
1: No, já mám takovou tu voňku toho panáčka a urvala se mi ta tyčka, která to drží, tak jsem jí přilepila vteřiňákem, ale ono to nešlo.
0: Počkej, jako vteřiňákem do toho větracího...
1: Ne. Jenom tyčku... tyčku
2: a budeš tam na věky.
1: Ne. Ale nepovedlo se, jo. Celá jsem se olepila, slepila jsem se, jsem ráda, že jsem došla do studia a kalhoty s dírou.
0: Mají prodrbaný kalhoty máš.
1: To dneska tady...
2: Díry v kalhotech.
1: Prodrbala.
2: Ale to je moderní tohle.
0: Drbna Lenka, víš, ty jo. No tak co s tím teď teda, Lení?
1: No jenom chci říct kysákům, že už to nebudu strkat do mrazáku.
2: Počkej, jak do mrazáku?
1: Poradili mi, že to lepidlo z těch kalhot, tady tak? Z těch jako viskózových, se sloupne dobře, když je dám na chvíli do mrazáku na 2-3 hoďky a pak to se škrabnu prstíčkem.
3: Jenže Lenka to celý vydrbala, má tam díru.
1: No, jsem nedočkavá.
2: Škoda, že tady u nás v rádiu nemáme mrazák. My tady máme kysáci jenom ledničky, protože to už vidím Lenku, jak v noci by si řekla, nikdo tady není, šup kalhoty dolů.
1: Hned mě to napadlo. Šla jsem si to zkontrolovat, jestli náhodou tam není nějaký foch, ale samozřejmě vím, že ne a lednička nepomáhá. No.
0: Noční juboxy za námi, jdeme do ranního kysu, tak dobrou Lení.
1: Krásný den.
0: Ahoj. Ahoj. Taky.

0: KISS počasí.
1: Úterý bude ve znamení polojasné až oblačné oblohy. Postupně bude oblačnosti přibývat a počítejme s deštěm nebo přehánkami. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministři se v pondělí sešli na prvním zasedání vlády po dvoutýdenní dovolené. Zabývali se mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině. Obnovení práce takzvané Národní koalice proti suchu oznámil v reakci na dlouhotrvající velmi vysoké teploty a vysychání vodních zdrojů premiér Andrej Babiš. Na briefingu po jednání kabinetu doplnil, že orgán bude řídit. Členy budou i ministři zemědělství Martin Šebestián nebo životního prostředí Igor Červený. Americký prezident Donald Trump za použití vulgárního jazyka pohrozil Ománu bombardováním, pokud se sultanát bude plést Spojeným státům do cesty během konfliktu s Íránem. Maskat s Teheránem dojednává pravidla plavby Hormuzským průlivem. A teď zpátky domů.
2: Další odklad. Liberec musí znovu odložit termín otevření opravované promenádní cesty od hráze přehrady k pláži. V létě se na ní už lidé nedostanou. Oprava tohoto úseku potrvá zřejmě ještě další měsíc. Hlavním důvodem zpoždění je odstraňování vad z jiné stavby. Pro KISS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Suverén letošní sezóny Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Dalšího olympijského vítěze z Paříže Josefa Dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy. To byly nejnovější zprávy a teď už začíná ranní KISS.
3: Takže
2: teď
4: začínáme!
0: To nejlepší od 90. let. KISS, Radio KISS.
2: Be happy.
5: Dammi tu mano! E venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!

0: DJ Sáš, ahoj kysáci, hezké ráno vám přejeme do úterka, zdraví vás Roman Anděl,
1: Míša Dinhová
0: a Paprik Peltán. Rovnou si řekněme, co se bude v úterý 18. srpna oslavovat.
1: Já pozdravím všechny kurýry, protože dneska je Mezinárodní den uznání řidičů doručovacích služeb.
2: Také se dnes oslavuje Den párů.
1: Den, kdy se nemáte vzdát.
3: Život je jen náhoda. Jednou si dole, jednou nahoře.
1: Den písniček.
2: Den náhody se slaví.
1: A taky je národní den špatné poezie.
0: Špatné poezie.
1: A já už vím, co bude dneska jako ranní šot.
0: Chtěli bychom dát něco se Stounama, protože roku 90, pokud se nepletu v tento den, byli Stouni v České republice.
1: Hezký pokus, já mám jiný nápad.
0: Co to bude?
1: Svátek má Helena.
0: Ano.
1: Dáme si dlouhá noc. Dlouhá noc.
0: Ne.
1: Proč ne?
0: Helenka nebude. Píšou to v novojičínském deníku.
1: Tak to je kachna, Romane.
0: Vondráčková do Nového Jičína vzkázala. Nejedu! Nezaplatili. No, je to velký, lidi. Je to velký. Měl být teď nějaký velký koncert. V pátek psali jakože pro staré a v sobotu pro mladé, takže v pátek Helča.
2: Pro všechny generace.
0: Skalky generace festu a prý údajně organizátor neposlal předem peníze, což víme, že takhle funguje. Tyto velké hvězdy mají peníze předem. No a peníze nepřišly.
1: Ale já jsem slyšela, že když si ji tady pustíme, že nám zaspívá zadarmo.
0: Z toho se platí poplatky, ale že se pustí něco v rádiu.
1: To je pravda.

0: ještě jednou Helenky, krásný sváteční den. Naše Helena Vondráčková, jak jsme říkali, oznámila, že nevystoupí tento pátek na Skalky generace Festu kvůli neuhrazenému honoráři. Takže o tom asi ještě budete hodně číst. Její manžel, manažer, vyloženě řekl, pořadatel nezaplatil po mnoha urgencích, kdy i prosili o schovývavost, dali jsme jim čas do nějakých 12 hodin jistého dne. Splatnost faktury byla do 11. srpna, nestalo se nic. Myslím, že jsme byli vstřícní, až moc fanouškům se omlouváme, ale problém nevznikl na naší straně. A ta druhá strana, ti organizátoři, zase tvrdí něco jiného, takže se prý klidně pustí do nějakých soudů a tak dále a tak dále, ale hlavní je, že ti, co se v pátek těšili, tak to prostě budou mít bez helči, takže pravděpodobně se budou vracet vstupenky a podobně. A to nechceš. My často vidíme těch smluv s velkými hvězdami. Někdy je to tady velice ostré. Vy vlastně do poslední chvíle nevíte, jestli vám ty hvězdy přijedou nebo nepřijedou i přesto, že už mají peníze na účtu a neznamená to, že prostě jste si je na 100% koupili a opravdu vystoupí. Jo? Ono to není ani o tom, že by vám nějak byli povinni posílat třeba od doktora to, že je bolí hlava, nebo že třeba mají nevím co jinýho
1: ryby. Má hlasový potíže.
2: Oni mají ty smlouvy hezky pěkně jako postavený, je pravda, a tam jsou takový kličky, proti kterým neuděláš nic.
0: Takže vy do poslední minuty trnete, jestli opravdu ta hvězda přistane v České republice, přijede třeba do O2 Areny a opravdu vystoupí, protože ano, jak si říká Patriku, některé smlouvy jsou velice dobře napsané.
2: Zase na ochranu Helenky, splatnost faktury je splatnost faktury.
0: To je ono, domluva
1: je
0: domluva.
1: Není to orientační datum.
0: Tak Míšo, aspoň si Helču teda pustíme.
1: Pustíme.

0: jednu super tajnou informaci vám teď řeknu, jo? Je fakt tajná.
1: No pojď.
0: Jestliže v pátek budete grilovat, vím o jedné celebritě, která bude mít páteční večer volný, že byste ji pozvali.
2: Romane!
0: My ti tu fakturu zaplatíme na grilovačku. Zadarmo.
1: Jo.
0: Za jídlo.
2: Jo.
0: Za dobrou náladu.
2: Dostaneš krtovičku.
0: A za karaoke, Helčo. Dáme si ho spolu.
3: Takhle zní léto.

0: V Egyptě po tisíci letech probudí faraona. Vypráví mu, co všechno se za tu dobu na světě změnilo. Faraon se tak rozhlídne kolem sebe a povídá:
1: a co Helenka, ta furt zpívá?
2: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Romane Míšo, chtěl by se jenom oznámit, že mám program pro nás tři na páteční večer.
1: Dobré ráno, Radní Trojko, hele, já vás úplně všichni tři, přejít za mnou do Skocka. Pobrilujeme, popijeme, není žádný problém. A nocleh taky bude.
0: Teda Pavle, jedna grilovačka je tady u nás, ta by nám bohatě stačila, ale ve Skocku.
2: No. Ze skotskou whisky stejčík, no
0: to jo. Když já musím dobudějc, já se k tobě nedostanu do Skocka. Co ty, Míšo?
3: Já se tam taky nedostanu, protože já dělám k motru.
2: Yeah.
3: Já křtím slaný trdelník.
2: Cože?
3: Stánek se slaným trdelníkem skoro až na hranicích se Slovenskem.
0: Nekecej.
3: Jo, protože jsem takový trdlo, tak budu kmotra.
0: Jak se to dělá, že se křtí trdelník?
3: Já nevím, asi na něj hodím, Šáňo.
0: Posypeš ho s kořicí nebo něčím?
3: No to je slaný trdelník, víš?
0: Čím je to plněný teda potom?
3: Právě sýrem a olivama, no jako bude to dobrý.
2: Dobrý nápad.
0: To je v pátek, no takže do pondělka, když to přivezeš, to už nebude
3: to
0: tak dobrý.
3: To bude sobota, no, ale do pondělka stejně.
0: Já bych to zkusil.
2: Já bych to taky zkusil.
0: Já si myslím, že bys to měla přivést.
3: Dobře, tak já to zkusím.
0: No a co tvoje plány, tebe vyšlem do Skocka za Pavlem?
2: Mě vyšlete v pátek do Zlína a v sobotu zase zpátky.
0: Hele, tak všichni zase budou cestovat, jinak jsme tady zdravili Helenky, hráli jsme si Helču Vondráčkovou. Helče, mají totiž svátek.
4: Nazdar, Helení Trojko. A co Helenka Růžičková, na tu jste zapomněli?
0: Já ne, tyhle dva, jo, Martine, já jsem nezapomněl.
2: Jasně.
3: Jak zapomněli? Fanka, drž mě!
0: Jo, to je dobrá.
5: Řekni to ještě jednou. Fanka, drž mě!
0: Ty je taková škoda, jo. Takovouhle ženskou bychom do téhle doby potřebovali.
2: Semka do týmu KISu bychom ji potřebovali.
3: Ráznou.
0: Tak to by byla hvězda.
6: A je tlustej.
0: Jo.
5: To tlustej, ale hodnej. No, až je trochu při těle. Se podívej v televizi, jaký jsou tam tlustý. A proč? Protože se mají.
0: Dneska už ne, dneska si píchají to, co to je to.
3: Ozempik,
0: ne. Mundžáro,
3: jo. Mundžáro už, Mundžáro.
0: Ale potom vám řeknou, no já jsem zhubnul, já totiž nejím pečivo.
2: Rádio.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tato rychlá zpráva se bude týkat všech, co teď momentálně jsou v hlavním městě na Pražském okruhu, protože v tuto chvíli někde u exitu 60 ve směru na dálnici D11 bylo spozorováno vozidlo v protisměru. Takže řidiči, opravdu dbejte zvýšené opatrnosti, aby se nestal ještě nějaký velký malér.

0: KISS počasí.
1: Úterý bude ve znamení polojasné až oblačné oblohy. Postupně bude oblačnosti přibývat a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Českem v pondělí prošly silné bouřky, doprovázely je přívalový déšť, kroupy i silné nárazy větru. Ve Skutči na Pardubicku byl zaznamenán náraz větru přes 100 km za hodinu. Hasičům v některých oblastech v důsledku bouřek výrazně přibylo výjezdů. Celkem od 12. do 18. hodiny evidovali více než 550 případů technických pomocí. Ve východních Čechách a na Vysočině bouře způsobily výpadky elektřiny. Průměrná teplota Středozemního moře vystoupla v závěru minulého týdne na 28,5 stupně Celsia. A to se nikdy předtím nestalo. Lokálně jsou teploty až o 6 stupňů vyšší než obvykle. Obavy teď budí to, jak v dalších týdnech na historický rekord zareaguje atmosféra.
0: Sport.
1: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. Uvedl to kapitán Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně a hrát se bude na tvrdém povrchu. Tolik nejnovější zprávy, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
2: Be happy.

0: Jedeme si to nejlepší od 90. let. Snad už jste se probudili stejně tak jako my. Tady to málem dopadlo, že jsme v pátek jeli do Skotska na grilovačku, kam jsme pozvaný od našeho posluchače Pavla.
1: A Romane, ty si říkal, že jedeš na jich někam?
0: Ano, zpět zase do Budějovic domů, no.
1: Tak se ti ozval Honza.
2: Když nechcete jít na grilovačku do Skotska a Roman stejně jede na jich, tak já vás zvu v pátek na grilovačku do Hrdějic. To má Roman cestou a zbytek má volno, jak jsem pochopil. Protože Míšek spí až v sobotu a Patrik se pak může zajet podívat taky domů.
0: Honzo! Tak to vám něco řeknu, jo?
3: No.
0: Já jedu do Hrdějic.
3: Ne!
1: Ne.
0: Honzo! Protože možná budeš znát mýho bráchu Marka Anděla, jestli dlouho bydlíš v Hrdějcích. Brácha, Marí, před mnoha lety odcestoval do Skotska. Teď se vemte Skotsko, my se tady bavíme o tom, že bychom v pátek jeli do Skotska. A tam poznal Steffi, Číňanku, tu si vzal a odstěhovali se spolu do Číny.
3: Aha.
0: A odstěhovali se tam se synkem Lukášem, takže já o víkendu uvidím synovce Lukyho, Čecho, Skoto, Číňana dohromady. Úžasný kluk. No a my to právě, Honzo, budeme slavit to setkání rodinný, že Marí přijede po dlouhé době se Steffi s Lukym, s rodinkou z Číny, sem do České republiky, do Hrdějic.
3: To je krásný.
1: No, vidíš, tak až vám tam dojde pivo, můžeš se stavit za Honzou.
0: A nebo Honzo, až tobě dojde pivo, jak se staví za náma, jo, za Andělů. No tak to je dobrý. Hele, ti náhody hezký. A dneska jeden náhod, že jo?
3: Ano.
0: No to, wow. To do sebe zapadá. Hele.
1: Krásný.
0: Není náhoda, že 18. srpna roku 1990,
1: přesně tak, ano.
0: Vystoupil kdo v České republice?
1: Vystoupili Rolling Stones na Strahově a když teda vystupovali před těma 36 lety, pokud se nepletu, tak bychom si mohli dát něco od Stoneů v jinglu.
0: Já
1: tam vidím jingle v raním šotu. Ale v remixu.
0: Tak ještě, když koukáš na počítač, dáme si to v počítači.
1: Ne, dáme si Stoney zremixovaný.
0: Jdeme do toho.

0: mně se to líbí, ale ten zpěvák je jak naštvaný Louis Armstrong, víš, jako je to...
1: Frontman Stoneu, no.
2: Proč ještě tobě to sluší normálně, co? Když takhle zpíváš.
1: Ne,

0: To by bylo vtipný, kdyby dneska na den náhody někdo třeba šel, zakopnul, upadnul na telefon, vytočil 210-323-323 omylem a vyhrál třeba 7 000.
1: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Máš ráda pohádky, viď?
0: Mám.
3: Jako to bys musela minimálně 9krát upadnout, aby si vytočila 210-323-323.
0: Ten člověk by se pokoušel vstát, víš? Jo.
2: Ale bylo by to hezký.
0: Bylo.
2: Že byste si to fakt pamatovali. Jo, teď jo, to bylo úterý 18. srpna, den náhody a ty jsi vyhrál.
0: A tak uvidíme, kdo se dneska dovolá. Třeba někdo bude volat úplně poprvý v životě.
3: Přesně tak, vzpomeňme si na to, až někdo řekne, to je náhoda, já to jenom poprvý zkusil.
0: Jo.
2: Zeptejme se dneska toho, kdo se v 7 dovolá, jestli je to pro něj opravdu poprvý v životě a je to náhoda, jo?
0: Budeme držet pěsti v 7 ráno.
2: Soutěžíme až o 7 000 korun.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio.

0: Navždy nejlepší, Preciosa Marvin. Je 6:45, spoustu hlasovek chodí, hlavně chválí ranní šot, kysáci, to je dobře. A taky dorazila jedna, a tu jsem vůbec nepochopil.
1: Ale...
0: Jo, Jirka, poslouchejte, jo, dejte si rádio trošku na hlas. Já nevím, co tím Jirka myslel.
2: Hodně myslím.
0: A to je všechno.
1: A tak hlavně víme, že dýchá.
0: Ještě jednou, jenom ten úvod.
2: Hodně myslím.
0: Hlavně přivez? Něco přidej?
1: Hlavně při mně?
0: Nebo při mně, nebo přidej.
3: Zkus ještě jednou.
2: Hodně myslím.
0: Hlavně přidej. Není to náhodou snaha o tu poezii? Dneska je den špatné poezie.
1: Ano, národní den špatné poezie.
0: Jakože začal dobře, ale...
1: Ale nedokončil báseň, takže je to taková špatná poezie.
0: Jirko, co
1: Stávej.
0: To bylo? Jak by zněla špatná poezie?
3: Nějak takhle.
1: Já si myslím, že je to o tom, že by byly ty verše třeba nějak špatně poskládaný, anebo že by to nebyla hezká básnička.
0: Jo. Že by to nebyl rým obskočný?
1: Obskočný, ale byl by to přeskočný a úskočný.
3: Není to obkročný?
0: Obkročný?
1: Obkročný.
3: Já nevím.
0: Jo, jedno z toho to bude.
3: Ty asi něco obskočíš.
1: Já bych vám dala jeden příklad takové špatné poezie.
0: Máš něco?
1: Ano. Sněd jsem 10 vajec, zapil vodou rajec, teď tu kazím vzduch, bože, to je puch.
0: To je dobrý!

0: U tady toho hitu úplně slyším, jak se někdo kráčí veselé do práce, na brigádu. Jo, to je ono. Dneska jsi kráčela po chodníku do rádia taky?
1: Ano, kráčela.
0: Ty taky, Patriku?
2: No, jasný.
0: No, tak tady končí veškerá legrace. Víte, co si říká paranoidní chodník?
1: Co?
2: Nevím.
0: Myslím, že po mně někdo jde.
3: Ježiš, to je blbý.
1: To je blbý, až je to dobrý.
0: Dobrý, ne?

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jako první zdravíme k Mladé Boleslavi. U obce Nepřevázka, je to na hlavní silnici číslo 16, došlo k nehodě dvou osobních vozidel a je to tak vážná nehoda, že je silnice celá uzavřená, takže s ním počítejte. Ve Vysokém Mýtě je další dopravní nehoda přímo v ulici Husova. Jedná se o nehodu nákladního vozidla, už se tady tvoří kolony. Takže šťastnou cestu a za chvilku v soutěži 7-7.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Radio Kiss počasí.
3: Úterý bude ve znamení polojasné až oblačné oblohy. Postupně bude oblačnosti přibývat a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech. Nebude se stanovovat podle počtu obyvatel místa bydliště. Ke zranitelným skupinám budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci podepsal prezident Petr Pavel. Úřady v jihošpanělském městě Malaga v pondělí uzavřely 6 městských pláží. Podle tamní rozhlasové stanice je důvodem přemnožení fekální bakterie E. coli v tamních vodách. Problémy měly vzniknout už o víkendu, kdy oblast zasáhla silná bouře. A teď zpátky domů.
4: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo v polovině srpna sanaci dvou rizikových skalních úseků na silnici první třídy číslo 20 mezi Karlovými Vary a Plzní u Tepličky. Práce za 6 milionů korun potrvají do konce října. Dopravu v místě řídí semafory. Pro KIS Blanka Holoubková.
3: Sport. Fotbalisté Jablonce si po utkání na stadionu Bohemians 1905 nechali kvůli účasti v pohárech odložit i domácí zápas 5. ligového kola s Ostravou. Duel s Baníkem se měl původně hrát v neděli. Náhradní termín zatím nebyl určen. Za námi jsou zprávy v 7 a to znamená, že před námi je soutěž 7-7. Tak hodně štěstí.
5: 7 v 7.
6: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
5: 210 323 323.

0: 7 hodin ráno
1: a na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7-7.
2: Začíná ve výjimečný den, protože dnes v úterý 18. srpna
3: je den náhody.
2: Tak schválně jo, dovolal se posluchač Michal.
3: Michale, ahoj.
4: Ahoj.
3: Dovolal jsi se poprvý do rádia?
4: Ano, ano.
2: Je to tady.
3: No, jo, vidíš. Počkej, a zkoušel jsi to poprvý?
4: Ne.
3: Po kolikátý?
4: Zkouším to už asi od února.
3: Oh, tak to je náhoda, že to vyšlo zrovna dneska.
2: Červenec je 7 měsíců.
3: Hele, 7 měsíců. Soutěžíme o 7 tisíc.
2: Hele, takže padne šestka.
3: Jo.
2: Aby jsme dali 7 tisíc. Na kom to je? Teď se koukám na Patrika.
5: Na Míše, já mám konfety.
2: Ten bude střílet konfety, kdyby padla šestka.
3: Tak.
2: Takže.
3: Já se modlím, aby to byla šťastná náhoda.
2: Mm-hmm. Teď už se ví, jestli to náhoda je nebo není.
3: Je to náhoda, protože vždycky to, co padne na kostce, je náhoda. A je to celkem dobrá náhoda, protože na hrací kostce je pětka, takže ti dáme 5 000!
4: Paráda.
2: Co to s tebou udělá, Michale?
4: Já jsem úplně vycipaný, že jsem se dovolal vůbec.
2: Je to trošku slyšet, ale hele, neboj, ještě pětkrát zavoláš a zvykneš si na to. Jo?
4: Super, tak díky moc.
2: Nemáš zač, užij si ty peníze, zasloužíš si to. Díky, že jsi s námi, s Kissem a hezký léto.
5: Ahoj.
4: Díky, vám taky.
2: Taky, ahoj. A my zdravíme našeho dlouhodobýho partnera, díky kterému tady můžeme tyhle peníze rozdávat.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
0: 7 v 7.
1: Zítra opět pokračujeme.
0: 7 hodin ráno na rádiu Kiss.
7: Be happy.

0: to krásný ráno. Vy si zavoláte do KISu, vyhrajete 5000 a den je hned hezčí.
1: O penězích mimochodem včera mluvil taky Michal Kavalčík.
2: Kapesné dětem ano nebo ne? A pokud ano, tak v jaké výši a jak často? Kolik jim dáváte? Dávali jste? Dostávali jste za mladých vašich let něco?
1: Jo, něco jo, později a nevím kolik. Ale něco to bylo a to je hezký, jasný. Když to jde. Když si to rodiče můžou dovolit, jo, aspoň nějakou korunu dát.
3: Já jsem dostával, protože jsem byl na intru, tak jsem měl účet, si pamatuju od 15, tak mi tam naši vždycky něco poslali a když mi došlo, řekl jsem, tati, já potřebuju na sešit na novou učebnici.
1: My to máme tak, že Davidovi dáváme, kolik já mu posílám, 100 korun, ale týdně. Někde jsme slyšeli, že to je lepší než měsíčně, aby si to lépe rozložil, aby rodič sledoval, jak s těmi penězmi nakládá, může si je dát i na spořící účet, s tímhle cílem to děláme, aby se naučil si šetřit. A ne to všechno rozfofrovat za hry. Daví, slyšíš mě?
0: Ale to se mi líbí, že ty děti se učí hospodařit s těma penězma už takhle od mladého věku. Já jsem nikdy kapesný nedostávala. Já vždycky, když jsem dostala k narozeninám, k svátku, třeba od babičky nějakou kačku, tak jsem si to schovávala a jelikož moje mamka moc neměla penízky, tak já jsem se jí vždycky snažila pomoct. A třeba od 12 let jsem se domluvila s jednou naší sousedkou a normálně třeba za 20 korun jsem jí venčila psa, takže jsem měla brigádu.
1: Super.
3: To není zdaněný, viď?
0: Patriku, a tak, to už je snad promlčený.
1: Do určitý částky, do kolika je to, 100 tisíc ročně nebo kolik.
3: Já si dělám srandu.
0: Hodilo mi to tak kilo týdně.
1: On by na tebe hned poslal finančák normálně. Za chvilku si dáme vaše odpovědi ze včerejšího dne, protože to nás zajímá. Jak to máte vy doma? La, la,

0: včerejší otázka Michala Kavalčíka.
1: Kapesné dětem ano nebo ne?
0: A tady jsou konečně ty vaše odpovědi.
2: Dnešní děti si myslí, mají všeho dostatek a když vidím, za co utrácejí peníze, které rodiče těžce vydělají, každý den jsem svědkem toho, jak vidím 11-12 leté děti, jak mají Tiger, chipsy a jdou z Hypernovy. Nedal bych jim ani korunu.
3: Děti dostávali od první třídy. Pokud kamarád nebo kamarádka měli narozeniny, šli, vybrali si svého kapesného, něco jim koupili. Dneska už mě kapesní vychází 6400 korun měsíčně. Já žádný kapesní nedostával. Pokud jsem chtěl peníze na diskotéku od mámy, tak mi řekla, jo, chceš prachy, jdi mi zrejt zahradu a pak si přijď pro peníze.
1: Máme tady vítěze.
4: Myslím si, že děti potřebují kapesné, samozřejmě záleží na rodičích, v jaké výši si to můžou i ty rodiče dovolit, ale domnívám se, že by se opravdu děti měly naučit finanční gramotnosti, protože když vidím některé dospělé, tak se mi občas chce i z toho brečet. Takže za mě 100% dávat dětem kapesné, samozřejmě v rámci věku a možností rodičů.
0: To znělo moc hezky. Já bych dokonce řekl, že by se té finanční gramotnosti automaticky mělo učit na každé základní škole.
5: Souhlasím.
0: Mělo by to být takovou samozřejmostí, jako jakákoliv matematika, čeština, cizí jazyk, fyzika, chemie, dějepis. Pomožte mi, dochází mi na vás. Tělocvik. Výtvarná výchova.
1: Hudební výchova.
5: Ještě 10
1: vteřin. Pracovní činnosti.

0: hodině na tom ranním vysílání a vůbec vysílání tady na Kisu, kdy jsme v takovým hezkým kontaktu s vámi díky obce Rádia Kiss, že tady vlastně nemůžeš nic říct, člověče.
1: Ne.
0: A něco řekneš a hned je to použito proti tobě.
2: Ale prosím tebe, co pak?
0: Kapesný, jak jsem říkal, že dáváme Davýmu.
3: Romane, 100 korun, ty to je jak facka do ksichtu. 100 korun, co to dneska je 100 korun, Romčo? Kurák David.
0: Ty Davý, to je nějaký tvůj kámoš?
2: Asi použil tu 100 korunu a někoho podplatil.
0: Máš nějakýho dospělýho kamaráda, hele. Stovka na týden mi přijde, že je teda dobrý.
2: No jako... počkej, ale ono je to tak, že ten, že David má vlastně všechno zaplaceno a tu stovku má navíc.
0: Ano, aby no se naučil s těmi penězmi pracovat, někdy si udělal radost, ale hlavně, aby se naučil šetřit.
1: A prosím, že z toho si platí obědy, večeře, snídaně, všechno.
0: I tátovi. Chodíme pro pivo. A furt je to málo. No ale takhle, moc se nesmějte, jo. Míšo, ty jsi tady byla naškunuta z toho, že když jsi jednou jako malá holčička venčila pejsky sousedům za 20 korun.
2: Ano.
0: Tady kolega tvůj kamarád, Patrik, bývalý kamarád.
2: Bývalý.
0: Tě hned chtěl udat na finančáku, že jsi to evidentně nedanila.
2: Nedanila, no. Hmm. Ale taky jsi to nemusel říkat.
0: Tak chceš něco slyšet, Patriku?
1: No.
0: Tohle je posluchačka Pety.
4: Dobré ráno, ranní trojko. Patriku, styď se posílat na Míšu finančák. Já bych v tvý kůži a na tvém místě. Tak mlčím. Nedávno si měl svatbu a určitě finanční dary na svatbě byly. No nevím, na koho budeme posílat finančák.
1: Mně se vždycky líbí, jak ty ženský držej při sobě, vy. Žádný chlap by tohle nikdy neřekl.
2: No nicméně, to držej teda.
1: 21% už odvedli hosti. Automaticky při vstupu.
0: Já jsem nic nedanil. Peníze, které jsem ti dal.
1: Víc mi nic nedal.
0: S Myškou a Davídkem. Mám jako svědky. Tak jsou čisté. Ne, počkej, ne, jsou hrubého.
1: No pojď, já si to poslechnu.
2: No tak teď se z toho pojď vymotat, Romane.
0: Co jako?
2: Hrubého?
0: No jako jo, že by mě zajímalo, jak jsi to zdanil.
2: Ano.
1: Romane, já ti to vrátím.
2: Počkat, a teď mi řekněte vážně.
0: Ne, přesně.
2: Svatební dary se danějí.
0: To by mě zajímalo, no, když to... takhle někdo někomu dává peníze, jestli je to jako správný, to se nemůže danit.
1: Počkej, zeptám se chytrýho. Jak se danějí svatební...
2: To se nedaní, to je dar.
0: Finanční dary, ale. Finanční.
1: Jakože bych zdanil plišáka. Tak, finanční.
2: Zdaníš rychlovarku, dáš ten
1: jo,
2: spodek.
1: Finanční dar na svatbu je úplně běžný a dnes často, jasně. Pokud se ptáš, kolik se obvykle dává... Jožu, já se neptám, kolik se dává.
0: Kolik se dává, to mi mě zajímalo obvykle.
1: Známí 1000 až 2000 na osobu, no. Kamarádi 2000 až 3000 na osobu, no. Blízká rodina 3 až 5 tisíc korun. Jak se to daní? Aha, myslíš, jak se to daní. V Česku se běžný peněžní svatební dar mezi fyzickými osobami zpravidla nedaní, pokud jde skutečně o dar a ne o příjem z podnikání.
2: Aha.
1: U daru ale záleží na vztahu dárce k obdarovanému, na okolnostech, blablabla, bla, bla, no nevím.
2: Tak teď nevím, jestli je větší průšvih, že já jsem nedanila ty penízky z venčení, anebo že jsem na to neměla živnost.
0: Hele, někdo je u dveří.
5: FBI, open up!
0: Jsou tady!
6: Každý všední den od 6 do 10.
0: Dousej pro nás, zachraňte nás.
2: Finančák.
0: Co pro nás? Pro Patrika si jdou.
1: Já za to nemůžu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Je 7 hodin 25 minut a stále je kvůli nehodě uzavřená silnice 16 na Mladoboleslavsku u Nepřevázky. Dál se bouralo v Brně v Heršpické a vážnou nehodu vyšetřují na Novojičínsku ve Studence v ulici Sjednocení.
2: U Bílýho kostela nad Nisou přímo na hlavní trase na silnici 35 je olej na vozovce, takže očekávejte kluský povrch. Jedeme dál.

0: KIS počasí.
1: Úterý bude ve znamení polojasné až oblačné oblohy. Postupně bude oblačnosti přibývat a počítejme s deštěm nebo přehánkami. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Část opozice neúspěšně prosazovala doplnění předlohy o zavedení automatické valorizace příspěvku. Evropské zemědělce začíná trápit, jak bude vypadat úroda v příštím roce. Po letošních vedrech je totiž půda na mnoha místech natolik vyprahlá, že farmáři odkládají podzimní setí a zoufale čekají na déšť. Pokud sucho potrvá i nadále, v ohrožení může být především řepka, pšenice, ječmen a žito.
0: Sport.
1: Po vypadnutí ve světové kvalifikaci čeká české basketbalisty náročná cesta na evropský šampionát v roce 2029. Vzhledem k postavení v žebříčku musí svěřenci Luboše Bartoně začít svůj boj o Evropu už v předkvalifikaci. Na konci srpna narazí venku na Belgii a doma na Norsko. V nominaci národního týmu ale chybí ty největší opory. Za námi jsou zprávy a pokračuje Raníky se Smíšou, Romanem a Patrikem.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy.
3: A na probuzení vám z vysílání Radia KIS posíláme světoznámého DJe Paul van Dijka, který už 25. září vystoupí v České republice. Za chvilku si o tom řekneme víc, protože u toho byste měli být.

0: Tohle je Paul van Dijk na Radio Kiss. Jenom si to zkuste barvitě představit. Audiovizuální show je 25. září, jste v České republice. Kolem sebe vidíte superkáry, opravdu super sportovní auta. Mezi nimi kráčí supermodelky v modelech od Osmaniho Lafity. A k tomu všemu hraje Paul van Dijk, který na míru této módní show chystá hudbu už v tuhle chvíli, aby to 25. září stálo opravdu za to.
1: Ty jo, on to má v PVAčku na Letňanech.
2: Jo, wow.
0: Na Letňanech, to je kolik kapacita? Několik tisíc?
1: 4 000, myslím. Mm.
2: To je pěkný, ale ještě další velký DJ bude v České republice.
0: To je pravda. Paul van Dijk 25. září a DJ Tiesto už tuhle neděli.
3: Get ready. DJ Tiesto vystoupí už tuto neděli v pražském Duplexu.
0: Letí do České republiky, v neděli Tiesto opravdu vystoupí a jestliže máte volno, prázdniny, dovolenou, v pondělí nebudete muset vstávat do práce, no i kdybyste museli vstávat, ono to za to bude stát, abyste
2: se
0: sečili vidět Tiesta, tak my tady na Rádiu Kiss budeme tento čtvrtek rozdávat vstupenky.
2: Bude to jenom o tom vychytat hit od DJ Tiesta, pak zavolat do Kissu a lupeny jsou vaše.
1: Soutěžíme od rána do večera, takže těch možností bude opravdu hodně.
0: Držíme palce, ať se to povede a v neděli si to v Duplexu užijete.
3: Radio Kiss.

0: 7 hodin 40 minut. Co když dneska se stane nějaká hezká náhoda ve vašem životě, kysáci, to bychom vám přáli, protože je den náhod.
1: Ano.
0: Ale taky je den...
1: Národní den špatné poezie.
0: O tu se tady dneska Míša pokusila.
1: Sněd jsem 10 vajec, zapil vodou rajec, teď tu kazím vzduch, bože, to je puch.
2: To se ti povedlo.
1: Co? Dost špatný.
0: No, za mě je to dobrý.
1: Někdo se přidal?
0: Ano, inspirovala si.
1: Kysáci básní.
3: Ráno zapnul jsem si kys, tam Míša říká báseň. Já řachtal se tak velice, až natrh jsem si dáseň.
2: Dobrý.
1: Volný verš.
0: Petře.
4: Ve stromovce na Agátě, visí zadek na špagátě. Nechoďte tam, prosím vás. Pokadí vás jako nás.
2: To je dobrý.
0: A zaujalo mě, že jste popsali následující hlasovku tom, špatná báseň, poslechnout to dopředu. Proč by se to mělo poslouchat dopředu?
5: Tohle stříhala výjimečně Míša.
1: No, protože je to hodně špatná báseň.
0: A pak tam není moment překvapení, kdyby jsme to slyšeli dopředu, ne?
1: Je to na tobě.
0: Co tam je?
2: Jdeme do toho.
0: Ne, na tobě. Ne, já to pouště nebudu. Počkej, takhle, pustíme to, ale ty si mačkni, dáme tu.
1: Já si to zmáčknu.
0: Jedničku, dobře. Jo?
1: Jedničku.
0: Tak.
6: Můj synáček pořád plakal, že ho bolí v prdelce. Díval jsem se, hlísty nemá. Viděl jsem tam vetřelce.
0: A to je dobrý.
1: Jo.

Odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Work El Arab Beach s All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisového středozemního moře.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Tohle křičí Míša Dinhová, když si uvědomí, že se neodhlásila z Facebooku. A vlez tam Patrik Peltán a něco chytrýho tam napsal.
1: Zase?
0: Ne, dneska ne. Já jenom jsem vám chtěl říct, abyste si to užívali tyhle srandičky, protože to taky velice brzy může skončit. Víte, co se děje tento týden?
2: Co?
1: Co se děje?
0: Majitele Facebooku a Instagramu žaluje 30 států. Tvrdí, že Facebook či Instagram navrhoval své platformy tak, aby u nich především děti zůstávaly co nejdéle a tím poškodil jejich duševní zdraví. Pokuta ho může zrujnovat, protože hrozí až 1,4 bilionu dolarů.
2: Bilionu!
0: Bilionu dolarů. Soud začíná tento týden v Kalifornii. A čeho tyto státy chtějí dosáhnout? Odpovědět na otázky, jak moc škodí lajky, což má něco do sebe, vem si to, to předhánění se, kdo jich má víc, kdo jich má
1: méně. Jsou lidi, kteří jsou na tom závislí.
0: Jak velký vliv to má na děti, kterých mají, nedej bože, málo, hned z toho splín a tak dále. Nekonečný obsah, to znamená věčné scrollování, který nikdy nekončí.
2: Jasně.
0: Mizející videa, to znamená ten tlak na to, musím se na to podívat, pokud se na to nepodívám, tak to zmizí a já potom nebudu vědět, co se děje.
1: Storíčka, jasně.
0: Takže tohle bude velice zajímavý, jestli to vůbec jako dospěje k takhle velkým astronomickým částkám v rámci pokuty, nebo dojde k nějakému kompromisu, či se to úplně odloží, že to nebude mít vůbec žádný efekt.
2: Na jednu stranu tomu rozumím, na druhou stranu mi to přijde trošku přitažený za vlasy, protože to by pak ten Facebook nemohl být vůbec a Instagram.
0: To by se zrušil a pak by to otevřel někdo jiný, ale právě třeba už na základě jiných zákonů. Heleď, já k tomu jako říkám jednu jedinou věc, za kterou bych byl rád, kdyby nastala. Ne třeba hned tyhle věci, že by museli nastolit, ale jednoznačně, chceš účet na Facebooku, Instagramu a tak dále, tvůj účet bude prostě na základě tvé občanky.
1: Souhlasím.
0: A hotovo.
1: Jo.
0: Jeden účet, jedna občanka, budeš trestně odpovědný za ty bláboly, co si tam lidi vyhrožujou, píšou, smrti vyhrožujou a podobně. A dobře, na začátku to nebude tak, že tě rovnou zavřou, ale prostě zrušit? No a nedostaneš se na ty sociální sítě a hotovo.
2: Ano. Já bych to ještě vylepšil, protože sice máš 15 občanku, ale nejsi způsobili trestně nebo tak něco, takže zodpovědnost rodiče do 18
0: ne,
2: let.
0: Ne, no prostě tam nepůjdeš, ale je to.
2: No nebo.
0: Prostě to bude pro dospěláky a pokud, protože problém to prostě dělá, co si budem povídat.
1: Jo.
0: Závislí na to jsme i já, jako vím potom. Ježiši.
1: Já se kolikrát třeba chci podívat jenom, jaký je počasí a po půl hodině zjistím, že koukám na Reelska.
0: Co se smál teď, promiň, Míšo?
2: Já nevím, jak jsi říkal. Já jsem na tom taky závislý. Já jsem se tě představil na tom záchodě.
0: No právě. Já si na tu místnost taky vzpomněl, tyjo.
1: To jo, ale vem si, kolik lidí nedokáže jít na záchod bez telefonu.
0: Tento týden to začíná, takže možná poslední posezení s videama na trůnu.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Vážnou nehodu řeší na Náchodsku v Červeném kostelci v ulici 17. listopadu. Bouralo se na silnici 16 u Mělníka a dál taky v Brně v Heršpické ulici.

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
2: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
4: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
5: Radio Kiss. Počasí.
6: Úterý bude ve znamení polojasné až oblačné oblohy. Postupně bude oblačnosti přibývat a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem mají sestavit mapu zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Po prvním zasedání obnovené Národní koalice pro boj se suchem to mezi prvními úkoly jmenoval premiér Andrej Babiš. Problematická místa chce premiér definovat a řešit cíleně s lidmi z obcí a krajů tak, aby peníze šly do přesného místa, které sucho trápí. Krádež 4 obrazů renesančního malíře Antonella da Messiny z muzea v jeho rodném městě, ke které došlo v sobotu večer, mohla souviset se sicilskou mafií. Policie zároveň prověřuje, zda pachatelům nepomohl někdo ze zaměstnanců muzea. A teď zpátky domů.
7: Další odklad. Liberec musí znovu odložit termín otevření opravované promenádní cesty od hráze přehrady k pláži. V létě se na ně už lidé nedostanou. Oprava tohoto úseku potrvá zřejmě ještě další měsíc. Hlavním důvodem zpoždění je odstraňování vad z jiné stavby. Pro KIS Blanka Holoubková.
6: Sport. Mistryně Evropy Barbora Svémanová si třetího titulu na 200 metrů volný způsob váží zatím nejvíc. Po příletu z úspěšného šampionátu v Paříži novinářům řekla, že je to především proto, že je čerstvý a navíc ho dosáhla ve vysněném čase pod minutu a 55 sekund. Doplnila ale, že i zlaté medaile v této disciplíně z let 2021 a 2024 měly ve své době mimořádný význam. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: je ta pravá mileniovka Last Go na rádiu Kiss. A tenhle zvuk za pár let už bude naprosto běžný, když budete poslouchat Středozemní moře.
1: Proč?
0: Bude se vařit. Četli jste to?
2: Ne.
0: Průměrná teplota Středozemního moře vystoupila v závěru minulého týdne na 28,5 stupně Celsia.
2: Wow.
1: No, tak to je jak polívka už.
0: Tyjo, v okolí Sicílie, Baleárských ostrovů a Malorky dokonce u některých bojek naměřili 33 stupňů teplotu moře.
2: To je výřivka.
1: No to jo, ale to se pak v té vodě neochladíš.
0: To teda už nemá smysl, no, do té vody potom chodit.
2: Tam vlastně se můžeš koupat skoro nahej.
0: Tyjo. Ano, to už ti bude horko i v plavkách.
2: Ono jo. Teď jedno letadlo letělo k moři, když jsme u té nahoty, a tam, kdyby ta posádka byla nahá, to by vlastně nikomu moc nevadilo.
0: Jako letušky, kdyby byly nahý, jo?
2: Ne, letušky, jako přímo ta posádka.
0: Jako pilot?
2: Ne, přímo ty cestující.
0: Hosti.
1: Cestující, jo. O co jde?
2: Protože jedno letadlo z Prahy letělo směrem do Splitu, k moři, samozřejmě.
0: Do Chorvatska, no.
2: Jenže letadlo se muselo vrátit pro 10 striptérek.
1: Ne.
2: Jo, oni to holky nestihli a prostě se letadlo vrátilo.
0: Nekecej.
2: Jo, letadlo už nebylo u takovýho toho chobotu. Mm-hmm. A stripterky řekly, my jsme ale tady. Tak letadlo se vrátilo a měli hodinový zpoždění.
1: Měli chytit další spoj, ne?
3: Já bych jim taky uletěl, když přijdeš pozdě na table dance, taky ti neřeknou další příležitost za hodinu.
0: Hele, počkej, a ono se jako přímo ví, že jsou to stripterky, jo?
2: Ano, přímo z pražského klubu.
0: Jo, takhle.
2: 10 holek.
0: Není to nějaká reklama?
2: No, možná, no.
0: Že jo.
1: A to bylo klasický letadlo i s ostatními cestujícími, nebo to bylo letadlo přímo pro něho?
2: Klasický Smartwings.
0: Tak to se divím, člověče, že to ne. Ha.
1: No jo, no. Možná byl pilot jeden z návštěvníků toho klubu a řekl, no tak bez nich tam nejdu.
2: Já chci slevu.
0: Jako minulé holky. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do

0: Co všechno se člověk z Talkisu nedozví, viď? Takže pro holky, stripterky se letadlo muselo vrátit, co letělo do Chorvatska, no.
1: Patriku, a ty ještě mi řekni, že znáš ty stripterky osobně, že jo? Že víš, z kterýho klubu jsou?
2: Ne, vůbec, nevím, o kode.
0: Ale...
2: neznám holky.
0: Jo, to byl Aleš, viď, tohle z toho. Počkej, tak já se zkusím s Alešem spojit taky, protože já mám jenom obavu, aby náhodou Aleš zrovna třeba neměl nějaký výpadek signálu. Uvidíme, jestli se mu dovoláme, jo?
2: Proč výpadek?
0: No, to se dozvíš.
3: Já vás zdravím.
0: My tebe, Aleši, ahoj.
4: Ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
0: Co pak děláš teď?
3: Hele, jsem teď v práci a stavíme rychle dráhy pro vlaky.
0: Hele,
2: hustý.
0: Pěkná práce, prosím tě, tak za 5 minut budeš určitě poslouchat rádio?
3: Jo, určitě.
0: To je dobře, to musí slyšet, Aleši, jo? Jenom jsem ti to chtěl říct a upozornit na to.
3: Dobře.
0: Tak jo, tak ahoj, měj se.
3: Ahoj, čau.
0: Čau a díky, ahoj. Počkej, to chce ještě někoho dalšího teda.
4: O co jde?
5: Co?
0: Tohle bude velký, vám říkám, přátelé.
2: Komu zase voláš?
0: Co?
2: Komu zase voláš?
0: No,
5: komu voláš?
0: Posluchačům dalším.
5: Dalším?
2: A to je to tak velký, že to musíš jako říct osobně všem?
0: Za mě největší událost dnešního rána. A to si nedělám srandu, jo.
5: Voláš dalšímu posluchači?
2: Já to nechápu.
0: Ať to všichni ví.
5: Ale tak dobře, no.
6: Pánová, dobrý den.
0: Ahoj, Soni, tady je Radio Kiss. Ahoj.
6: Ahoj, Romčo.
0: Čau, Soni, co ty děláš?
6: Já se teď jdu s manželem nasnídat do města. My tady máme takovej mlíčák, kam chodíme každý ráno, když se jde.
0: To je hezký,
6: jdeme
0: to
6: se tam nasnídat, protože už mám 3. týden dovolené.
5: Oh, to je dobrý.
0: Tak to tě nechceme rušit, ale Soni, prosím tě, za 5 minut, nejpozději do 5 minut, poslouchej určitě Kiss, jo?
6: Tak já se to pustím a mám telefon u sebe, to je všude, že jo?
0: Jo, dojde k velkému oznámení.
6: Velké oznámení. Dobře.
0: Jo.
6: Dobře, budu poslouchat.
0: Tak jo, díky.
6: Já to pustím všem v lahůdkách.
0: Jo, dobře. Prosím tě, pust to všem v lahůdkách, jo, je to důležitý. Tak jo,
6: ano,
0: Soni, pozdravuj,
6: budu,
0: hezkou dovolenou.
2: Ahoj.
5: Ahoj.
0: Čau.
2: Ty, proč mám nějaký divný pocit, já nevím proč.
0: Já mám taky divný pocit.
5: Ale to není tak divný.
2: Co se děje?
0: Řeknu to teď jednou větou a ty si to za chvilku dokousneš.
5: Dobře.
0: Míša Dinhová Ofiko vstupuje na OnlyFans.
2: Neke.
0: Říkala to.
2: No.
5: Já vám to vysvětlím.
0: Za chvilku, jo?
5: A řík je to dneska už normální.
0: Já vám říkal, že to bude velký.
2: Jdu si najít.
0: Já vám to říkal. Je to tady.

0: Romane, kde jsi to slyšel, že Míša jde na OnlyFans?
1: Dáváme vám to zadarmo, tohle není žádný pokus o raní kachnu. Míša jasně řekla, že jakoby vstupuje na OnlyFans a já ti ještě, Míšo, říkal, ty jsi to určitě slyšel, Patriku, stop, nic mi neříkej, řekneš ano. To do éteru, protože tohle mě zajímá a chci, aby to slyšeli i posluchači KISu.
0: Já slyšel jenom to tvoje stop, tohle mi neříkej, ale nevěděl jsem, že Míša něco tvrdila o OnlyFans, ty
2: no,
0: tam
2: ano.
0: Jdeš?
2: Jo, jdu tam, tak vem si, že v dnešní době už je to prostě normální, kolik lidí jde prostě na OnlyFans.
1: Jak slyším tuhle hudbu, tak jsem si vybavil ten citát, je to velký skok pro lidstvo, ale malý krok pro člověka. Takhle nějak, víš, co bylo?
2: V mém případě hodně malý.
1: Jak to přirovnat k tobě? Jo, malý.
2: Já bych to zas tak nenafukovala, protože prostě, podívej se, ty holky se o tom normálně baví, že na OnlyFansu, proč bych tam nemohla jít i já, když to má tak dobrý důvod.
1: Takže kam jdeš?
2: Na OnlyFans.
1: Kam přesně?
2: No, na OnlyFans, ale jdu tam jako předplatitel. Já si totiž zaplatím předplatný.
1: Čekej, jako takhle, čekal jsem, že když vstoupíš, takže tam vstoupíš, že tam budeš dávat fotky. A tohle je jiná, ty tam vstoupíš tak jako, že prvně začneš někoho ano. sledovat a nejenom sledovat.
2: A já mu začnu měsíčně platit.
1: A můžeme vědět, bez raní kachny, prosím tě na vážno, kdo to je a proč?
2: Dobře, já budu sledovat sviště.
1: Jsi blbá.
2: Počkej, ale vážně.
1: Já jsem čekal nějakou hambatou, pořádnou, ne, prsatou, ne, babinu. Počkej, proč bys sledoval holku? Spíš chlapa, viď?
2: Ne, já budu opravdu sledovat sviště.
0: Já jsem to čet, já už vím, to je nějaký ten učitel.
2: Vědcům v Kalifornii, kteří zkoumají sviště, bylo oznámeno, že už nedostanou od státu další finance na další výzkum. Tak jim založili OnlyFans.
1: Kolik to stojí?
2: Ty brďo, na to jsem se nekoukala, ale já jim tam fakt jako přispěju. Vždyť to je hezký.
0: A já se chtěla zeptat, kolik stojíš ty, Míšo, no.

0: čekal teda, že z toho bude něco jiného než.
1: Ne, já si prostě svišť. Chci na OnlyFans předplatit sviště.
2: Míšo, ale pojď to testnout, pojď si založit OnlyFans a jenom tam foť třeba nohu, každý den, jednu, druhou.
1: Mám to vzít opravdu jako challenge.
0: A nebo ještě jiný zvířátko.
2: Když jsme tu měli sviště.
1: Počkej, na ty jiný zvířátka si musíš počkat do zimy.
0: Má kožik, jo?
1: Jo.

0: Kluci, holky, už to vypadalo, že Míšu budeme mít na OnlyFans. Jo, dobře. I Soně jsme volali, aby dobře poslouchala Radio Kiss, že to bude velký oznámení. Ona šla s manželem někam do mlíkárny.
1: Do
0: mlíkáče. A že říkala, že to tam všem pustí, to oznámení ano. Tvé, jo.
2: Tak tě Véčko, raní trojko. Já myslím, že by Míša tam mohla sledovat sviště.
0: Dobře.
2: A že kluci by tam taky mohli dát svý sviště na OnlyFans. Že když už Míša, tak i Patrik s Romčou, ať tam těch svišťů je co nejvíc.
0: Svišťátko.
1: Ale víte, na co jsem si vzpomněla?
0: Na co?
1: Já už OnlyFans mám založený.
0: Hele, žádný raní kachny.
1: Ne, vážně. Když si dáš zavináč duciduc, tak to tam mám a já si vzpomínám, že jsme to tady během ranního vysílání jednou zakládali ze strany.
0: Člověče, jo.
1: Jo.
0: Máš tam aspoň jednu fotku?
1: Ne. Ale já něco vymyslím. Já tam něco dám.
0: Hele, a dá se to dělat volně přístupný, že i když nemám účet anebo neplatím ti, tak se na to můžu koukat, nebo ne?
1: Zaplatíš, Romane.
0: Ty se.
3: Zaplatíš. Tady na mě vyskakou nějaký hambatý všechny a mají to zadáčo.
0: Jo.
3: No, asi pak platíš až později.
0: Jak moc hambatý to je?
3: Hodně. To zablokuje počítač, já to musím zavřít.
0: To úplně vidím ajťáky dneska u nás.
3: Ty, co to tam
0: projíží? Kolegy z Primy, co te dělá? Peltan vysílá, hele, na co se to tady kouká?
3: A tam Lucy Lou.
0: A Duci Duc.
1: A Duci Duc.

0: před chvilkou to byli Přátelé. A Vojto, to je dobrý postřeh, jen to řekni všem.
1: Ahoj, Ranní trojko. Když jste teď hráli ty Přátelé, zněl kus Přátel, tak chci jenom připomenout, že Stanislava Jáchnická má dneska narozeniny.
0: Takže vy, co jste milovali a stále milujete postavu Phoebe z Přátel, tak budete vědět. Tak to všechno nej.
2: S kysem za volantem po celé republice.
3: Teď se podíváme na silnice. Nehodu řeší na Karlovarsku na silnici 20 u Toužimy, taky v Olomouci, v Hněvotínské a stále se vyšetřuje srážka dvou aut na silnici 16 u Mělníka. Let's go,

0: Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss počasí.
2: Úterý bude ve znamení polojasné až oblačné oblohy. Postupně bude oblačnosti přibývat a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Policie hlídající česká letiště a další kritickou infrastrukturu nemá pravomoc ihned sestřelit dron, který vletí do zakázané bezpečnostní zóny. Zasáhnout může jen pokud se potvrdí bezprostřední hrozba, vyhodnocení ale zabere čas. V reakci na incident, který se odehrál před pár dny v Lipsku, chce ministerstvo vnitra prosadit změnu, která by policii rozvázala ruce a zároveň umožnila firmám zapojit do ochrany proti dronům i své vlastní zaměstnance. Zboží ze zahraničí, například z Číny, Japonska nebo i Spojených států, nejspíš čeká zdražení. Odborníci upozorňují na prudký nárůst cen lodní dopravy a varují, že se pravděpodobně promítne i do cenovek v obchodech a e-shopech.
0: Sport.
2: Deblová světová jednička Kateřina Siňaková se do hlavní soutěže ve smíšené čtyřhře na tenisovém US Open nedostala. Organizátoři spolu s mužskou světovou jedničkou Andrem Patenem zařadili do kvalifikace. Pořadatelé zveřejnili 11 ze 16 párů turnaje, který se bude hrát o prémii $1 000 000 v týdnu před samotným začátkem posledního letošního Grand Slamu. Za námi jsou zprávy v 8:30 a pokračuje ranní Kiss.
0: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Two Unlimited na Rádiu Kiss. Dneska je den náhod. Tak co, stala se už nějaká hezká, kysáci? Nám tady ve studiu asi ne?
1: Nějaká náhoda. Posluchač se náhodou dovolal do soutěže 7-7 a náhodou vyhrál 5000.
0: Můžeme to tak brát, a nebo je náhoda, a nebo taky ne, že zrovna teď přišla Terka Jandová do studia Rádia Kiss. Ahoj, Terko.
2: Dobré ráno. A náhoda byla i, že jsem se dostala do Rádia Kiss tehdy, pamatuješ?
0: To je
2: to
0: pravda.
2: To byla taky náhoda.
1: To je víc náhoda.
0: Heleď, ale je to fakt vtipný, protože já jsem tady měl zrovna rozepsaný e-mail Pavlovi. Pavel nás totiž zve na tento víkend. A já mu tady píšu, že s díky odmítáme, protože Míšo, ty někde...
1: Já budu křtít stánek se slanými trdelníky.
0: Na druhé straně republiky, to je fakt pravda, to není ranní kachna. Patrik bude...
3: Já budu na otočce ve Zlíně a pak jdu zpátky.
0: Já budu v Českých Budějovicích, brácha nám přiletěl s rodinkou z Číny, takže to budeme oslavovat, že se setkáme. Ale zase na druhou stranu, no jak se to vezme? Já mu totiž děkoval za to, že nepřijedeme do Strakonic, jelikož my máme tebe, Terko.
2: Ale teď nebyl to ten pán, co z mu ráno nabízel Helenku, to není on?
0: Ne, to není on, to je ten, co nám nabízí dudácký festival.
2: Aha, a ty mě nabízíš, protože hádej. Mám dudy?
0: Mám dudy, šel tudy.
1: Mě nepozval.
2: Asi věděl proč.
0: Takže Pavle, dudácký festival, to my tady máme každý ráno, prosím tě. Nám vždycky Terka zahraje, viď? To jsou tóny, to zní, hele.
2: Jak to s nima umím, co?
3: Já si to představím.
0: To by bylo dobrý video na sociální sítě teda.
2: Dáme.
0: Takže děkujeme, ale víme, že to bude velká událost a ve Strakonicích se začíná 20. Pojede to celý víkend, takže ať vyjde počasí.
3: Užijte si to.
0: A Terko?
2: Užijte si dudy.
0: Ty taky.
4: Takhle zní léto.

0: Kisu.
1: Když uslyšíte ve vysílání něco, u čeho si řeknete, že to určitě není pravda, tak si to pamatujte, protože ve 8:45, když se vám podaří se dovolat do rádia Kis, můžete vyhrát balíček ranního Kisu.
2: A někdo nám volá a já teď zapomněl to jméno.
3: Patriku!
2: Jak se jmenuje posluchačka?
3: Je to Jana.
2: Jani, Jana. Ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
2: Tak Jani, pojď, co je dnešní ranní kachna?
4: Já si myslím, že to bylo, jak říkal Patrik, že to letadlo se muselo vrátit pro ty striptérky.
3: Ano, ano, bylo to české letadlo, letělo do Splitu, Smartwings, společnost a striptérky.
2: Ano, a je to pravda.
3: To je hustý.
2: Jo.
3: Mě to překvapilo taky, že jsou ochotní se vrátit. Já v tom vidím nějaký reklamní tah, víš?
2: Myslíš,
3: jo, jo, jo,
2: takhle velký.
3: No, budou si o tom povídat na Kisu.
2: Je to dobrý.
3: Janu to zmate, hele, podívej. No, Jani, bohužel, to je pravda.
4: No, tak nevadí.
3: Ale díky, měj se.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
4: Díky, ahoj.
3: Kdo to zkusí teď? Zavolejte na 210 323 323.
1: Radio Kiss, komu se podařilo se dovolat?
5: Honza, ahoj.
1: Ahoj, Honzo, tak povídej, co si myslíš, že dneska ráno nebyla pravda.
5: No, moc jsem neposlouchal, protože jsem do toho měl spoustu telefonů, ale myslím si, že je úplná blbost, aby letadlo čekalo na ty striptérky.
2: Už jsi druhý.
3: Teď volala Jana před tebou akorát, říkala to samé a tak jsme vysvětlovali, že je to pravda, ani jsme tomu sami nechtěli věřit.
5: Tak tomu bych taky nevěřil. Letadlo nikdy nečeká na nikoho.
3: Ano,
5: nikdy.
2: To je pravda.
3: Málo kdy, tyjo, že se vrátí.
2: Mm. Ono to letadlo, abys to správně pochopil, nebylo někde ve vzduchu, bylo furt na letišti, jenom no, odjelo od toho Chobotu, ale taky si myslím, že by nečekalo. No. No.
3: Od Chobotu pro striptérky, jo. Patriku.
2: Tak jak se tomu říká tomu násosku?
3: No určitě ne Chobot,
2: ne. Dobře, no.
3: Nebo jo.
6: Já nevím.
3: Násosku. Patrikovi výrazy. Já bych normálně potom každý ten gate přejmenoval podle Patrika.
6: Jo, jo.
3: Chobot, násoska.
6: Násoska jedna. Dostavte se k násosce jedna.
3: Ale díky, že jsi to zkusil a snad někdy. Ahoj.
5: Pokus byl, mějte se hezky, ahoj.
6: Čau, čau.
3: A jedeme dál. Do třetice všeho dobrého, pojďme to zkusit.
2: Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
7: Dobrý den, telefonu Urbanec, Michal.
2: Čau, Michal.
7: Zdarec, já volám ohledně ranní kachny.
2: To jasně. Voláš naprosto správně,
3: ty
2: co
3: voláš
2: si myslíš?
3: Kvůli stripterkám, víš? Povídej, Michale.
7: Stripterkám, ne, to úplně. Dívejte, já si myslím, že ranní kachna bylo to s tím OnlyFans, že Míša půjde na OnlyFans, to je přece divný, ne?
1: A počkej, co je na tom divnýho, že bych šla na OnlyFans?
7: No, mě to osobně tam přijde divný, když tam chodí úplně zvláštní lidi.
1: A co ti myslíš jako zvláštní?
7: No, prostě jiný lidi. Jako, to...
6: jako je Míša zvláštní, ale není divná.
3: Třeba je divná, když je slečená.
1: No, když jdu na OnlyFans.
3: Hele, Míša má 3 bradavky. A každý se bude chtít podívat. Ale ona je vlastně...
7: Tak to bych musela si vidět.
3: Ona je, Michale, pravda, že dokonce Míša na OnlyFans je. A my jsme na to úplně zapomněli. Má tam účet. Máš tam nějaký sledující, nebo ne?
1: Já jsem si to nezaložila jako tvůrce, ale jsem tam zaregistrovaná, ale my jsme to založili ze srandy a já jsem se pak na to vyprdla.
3: Ale jinak ano, ty si řekla, že tam vstoupíš, ale vstoupíš ne proto, že bys tam chtěla něco dávat, ale vstoupíš proto, že bys si chtěla někomu platit.
1: Ano, chtěla bych sledovat sviště, který si tam udělali teď.
3: A to je pravda.
6: To je pravda.
7: Jo.
3: Hustý, jo, Michale. Ty to je ráno dneska. Stripterky, OnlyFans.
2: Svišti.
3: Jo. Svišti. A 3 bradavky Míši Dinhový.
2: Já si to vždycky představím, neříkej to.
3: Třeba jí má na zádech tu třetí.
2: Já
3: na bradě. Ale nechte toho.
6: Já jsem říkal, že se mi nějak špatně sedí.
3: Michale, je nám to líto, ale tohle nebyla ranní kachna.
7: Jasný.
3: Jo, díky.
7: Dobrý,
3: jo. Čau, čau. A my vám za chvilku tu dnešní ranní kachnu odhalíme.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Hiya, Bobby.
9: Hi, Ken.
8: You wanna go for a ride?
9: Sure, Ken.
8: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Jednu věc vám musíme říct. Takhle se vám teď v průběhu akviz mál Patrik Peltan. Takhle vysmátý byl, jak vás dneska nachytal v raní kachně.
3: V roce 1990 vystoupili Rolling Stones v Praze. To je pravda. A o 7:30 ráno jsme si hráli remix od Stoneů v raním šotu. Jenže tohle nejsou Rolling Stones, ale kapela Spiderbait, nebo pokud chcete starší verze tohoto hitu, Ram Jam.
4: Oni se ti ozvali, kysáci, že to nejsou Stouni, ale nikoho nenapadlo, že tohle může být raní kachna.
2: Tohle byla drahá kachna, protože si spoustu lidí, co teď neslyší, tady to vyhodnocení myslí, že seš hloupej, že neví, co jsou Stouni a tak dále.
5: Úplně blbej, ano.
2: Dobře, já jsem nechtěl říct tohle slovo na rovinu.
5: Jo, jo, jo.
2: Takže jako klobouk dolů, že jsi do toho šel, protože Patrik to dopředu věděl, že do toho jde a říká, ne, já to udělám.
3: Já s tím počítám. Kdo to neslyší, tak si prostě bude myslet, že Black Betty je od Rolling Stones.
5: On nezná Stone,
6: Radio Kiss.

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: 8 hodin 54 minut a nehodu řeší na dálnici D3 na 63. kilometru ve směru na České Budějovice. Dál se bouralo u Havlíčkova Brodu na silnici 34 a taky v Praze na Novodvorské.
2: Když jsme v Praze na jižní spojce, se bouralo někde v úrovni Krčského zámku. Jsou tady 3 auta v sobě, takže zdržení bude veliké. Bouralo se na hlavní silnici 16 u Mělníka a na silnici 20 u Toužimy.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
2: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
3: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
4: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
5: To se to jedá! Jen tak dál, super, jste úžasný, miluju vás.
3: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
6: Venku dnes převládá polojasná až oblačná obloha, postupně bude oblačnosti přibývat a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Česko trápí nedostatek pracovníků v sociálních službách. V příštích 10 letech jich bude podle asociace poskytovatelů potřeba kolem 55 tisíc. Aktuálně jich je zhruba 34 tisíc a už teď je to málo. Pomoci má podle Ministerstva práce a sociálních věcí například digitalizace nebo zahraniční pečovatelé. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy neusilují o prodloužení červnového memoranda o porozumění s Íránem. Šéf Bílého domu zároveň řekl, že Írán zřejmě není ochoten uzavřít takovou dohodu, jakou Spojené státy pokládají za nezbytnou. A teď zpátky domů.
7: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo v polovině srpna sanaci dvou rizikových skalních úseků na silnici první třídy číslo 20 mezi Karlovými Vary a Plzní u Tepličky. Práce za 6 milionů korun potrvají do konce října. Dopravu v místě řídí semafory. Pro KIS Blanka Holoubková.
3: Sport.
6: Tři čeští tenisté se v noci představili na turnaji kategorie Masters v Cincinnati v rámci třetího kola. Linda Nosková přehrála Klauru Tausonovou z Dánska. Radost z postupu měl také Jakub Menšík. Jediným, kdo se z tohoto tria nepodívá do osmifinále, je Jiří Lehečka. Ten podlehl Francouzi Arturu Filsovi. To byly zprávy v jedné minutě a teď už raní KIS.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

0: Už příští sobotu se potkáme na 90s Party u Hradu Loket a jestli milujete 90s, tak by bylo super, kdybyste tam byli.
1: Další dvě vstupenky jsou k mání, takže jakmile uslyšíte hit od Offenbach, zavolejte nám do studia.
2: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: tradičně patřit 90s party u Hradu Loket, kde se s vámi potkáme nejenom my, moderátoři, ale i hvězdy 90. let. Takže kysáci, zapište si datum 29. srpna a pozor, startujeme už ve 3 odpoledne.
1: Dost možná na této 90kové vyhlášené akci, která se koná rok co rok, bude i další posluchač Rádia Kiss, a to Tomáš. Ahoj Tome.
2: Ahoj, ahoj, zdravý, pěkný.
1: My tebe taky. Předem ti držíme palce. A Tome, prosím tě, myslí na to, že na odpověď ti dá naše zlá Míša.
3: Zlá.
1: No, jenom 10 vteřin.
3: Náhodou, já budu hodná,
1: no,
3: Tome.
1: No, uvidíme, 10 vteřin je málo.
3: Ta otázka bude jednoduchá. Pokud jsi se díval třeba na facebookovou událost téhle akce, nebo pokud jsi pozorně poslouchal Radio Kiss. Jsi připravený na otázku?
2: Dávej to sem.
1: Dobře, on.
3: Tome, já chci vědět, jací 3 interpreti vystoupí na 90s party 29. srpna u Hradu Loket. Teď.
2: No, ty brďo, nevím.
3: No. Ne.
2: Ajajaj.
1: Já jsem to říkal,
0: teď
1: Míšo.
0: Jsem na tebe zvědavej,
3: ne.
0: Míšo.
4: Tak si to vyřiď.
3: No počkej, ale tak to jsi se musel podívat na nějakou, já nevím, třeba na tu událost. A říkali jsme, kdo tady vystoupí.
2: Upřímně, to byla teďkom náhoda. Jsem po cestě do Ostravy a slyšel jsem jingle a zkusil se zavolat, no.
1: To jsi udělal správně.
3: Ajajaj.
1: A slyšela jsi, Míšo, co teď Tom říkal, že to byla co?
3: Náhoda.
1: A co je dneska?
3: Den náhody.
1: No, vidíš to, no.
3: A to by byla náhoda, kdyby se mu to podařilo a opravdu se
1: hele,
3: dostal na tu akci.
1: Nedá se nic dělat. Tome, nám to líto.
3: Jo.
1: Dobře,
3: dáme šanci dalším.
1: Dobře, to je fér.
3: Ale ozvi se zase někdy, jo?
1: Ahoj.
2: Jasně.
3: Čau. Ahoj.
1: Takže prosím tě, s Tomem se musíme loučit.
3: Musíme.
1: Zvedni nám telefon nějakého dalšího posluchače, posluchačky. Chystej si znovu 10 vteřin odpočet.
3: Dobře.
1: A my v tuhle chvíli spustíme stejnou otázku, která to bude mít jednodušší, protože vy už jste se mohli dávno podívat na net, že jo?
3: Ano.
1: Haló, je tam někdo?
5: Ahoj, tady Ondra.
1: Nazdar, Ondro. Čau. Takže Ondro, 10 vteřin. Otázka stejná pro tebe. Jací interpreti, jaké hvězdy vystoupí, kromě teda Patrika,
0: no, to jsem chtěl dodat, ano.
1: Vystoupí u Hradu Loket na 90s party teď. Wow, wow. Mr. President. A další? No. Ty jo, tak jednoho a navíc ještě špatně.
3: To je tak těžké. Romane, ty jsi taky přísný, vidíš to.
1: No.
3: Vidíš to.
1: Je nám to líto,
3: Ondro,
1: i s tebou se musíme
3: to
1: rozloučit. Čau, Ondro.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Měj se. Ahoj.
1: No, málo to tady opakujem, kdo tam bude.
0: Takže, bude tam.
1: No.
3: No, no, no. No.
1: Hele, do třetice, poslední možnost.
3: Radio Kiss, kdo je na lince?
6: Zdravím, Jaromíry.
1: Ahoj, Jaromíre.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Tak Jaromíre, má smysl se tě ptát na soutěžní otázku, nebo taky nebudeš vědět?
6: Ne, ne, vím.
1: A pozor, takže odpočítáváme a řekni nám, jaké hvězdy vystoupí příští sobotu u Hradu Loket teď.
6: Baselicker, Kosmonova a Erotic.
1: Počkej, ještě někdo tam bude.
0: Gru.
6: A
1: Gru.
3: Gru. Čas je pryč.
6: Gru Skavrič.
0: No jo, no.
1: Hele, já bych to uznal.
3: Baselicker je hvězda.
1: My jsme říkali ho, ne, moderátoři Rádia Kiss. A to je Baselicker, jo. To je hvězda samozřejmě.
3: No to je.
1: Hele, to je takové sporné. Já bych to uznal, protože Baselicker je hvězda.
0: Tak počkej, tak mu nedáme 2 vstupenky, ale jenom jednu.
1: Nebo jeden a půl.
3: Tak co?
1: Ne, já bych i jako v zájmu této soutěže, aby netrvala půl hodiny. Bych to jako do počtu teda, že by to jako vzal někdo
3: jiný.
1: Jo? Jo.
3: Takže má stupenky. Jo. S odřenýma ušima, ale budeme hodní.
1: A navíc ti teda zařídíme s tou hvězdou Baselickerem se tam setkáš.
3: Jo.
6: Jo, tak děkuji moc.
1: Nemáš záč.
3: Výborně, tak nám vydrž.
1: Příští sobotu. Měj se.
3: Ahoj.
6: Ahoj. Ahoj.

DJ Tiesto vystoupí už tuto neděli v pražském Duplexu. Radio Kiss vás na tuto největší klubovou noc léta dostane zadarmo. Vstupenky rozdáme už tento čtvrtek. Jakmile od 6. raní až do 6. večerní uslyšíte hit od Tiesta, volejte do Kissu a řekněte si o vstupenky. DJ Tiesto, DJ Tiesto, Duplexu. Více o akci na www.

0: přišel nám dopis.
1: Cítím slanou vodu.
0: Slyším moře. To je hezký, že ještě v dnešní době ti opravdu někdo pošle dopis a přímo z Egypta. Napsala nám naše posluchačka Verča. Ahoj moje milé Radio Kiss. Posílám vám hezký pozdrav z dovolené se synem z Egypta, z Marsa Alam. Bylo to tu naprosto krásné a nádherně jsme si to užili. A zažili jsme tu spoustu krásných zážitků a nových vzpomínek. A nechtěla jsem na vás zapomenout a chtěla jsem vám udělat radost, protože jste mé top Radio Kiss. Přeji vám krásné dny. S pozdravem vaše věrná posluchačka Verča a Daník.
1: Včera mi psala Verča a ještě máte ten dopis a já. Míša ho má někde schovaný, ona si ho vzala na památku a teď zavindala.
0: Jo, já jsem si říkala, že si to ušetřím na nějaký krásný okamžik.
1: Tak to je super. Veru, děkujeme ještě jednou za pozdrav, je dobře, že jste si to užili. No a je tady další možnost dostat se s Kissem do Egypta, hlavně s cestovní kanceláří Blue Style. Na webu kiss.cz je teď připravena soutěžní otázka. A nezapomeňte odpovědět, byla by to škoda, protože v pátek vybereme jednoho z vás, kdo správně odpověděl. A jestli své jméno uslyšíte, tak zavoláte a máte dovolenou do hotelu Burj Al Arab Beach 4 hvězdy s All Inclusive. Pojedete. Je to na břehu Tyrkisového středozemního moře. Fotky krásný. Soutěžní otázka je dobrá. Po které slavné egyptské panovnici je pojmenován přírodní pramen v oáze Síva? A možnosti jsou dobrý.
0: Ty jsou. Ta jedna mě tam baví opravdu hodně.
1: To je vtipná.
0: Jo. Ale ona je to pravda, počkej. Ona jedna taková opravdu prej panovnice byla. Ty jsi to hledal, víš?
2: Ano, Hatshepsut je tam jedna z možností a to je opravdu faraonka.
0: Ano, a já jsem si myslela, že je to nějaký vtip.
1: Ale nebudeme vám tedy říkat, jaká je správná odpověď, to si dohledejte, třeba i na webu bluestyle.cz. A v pátek po 15:00 odpoledne se tady s někým z vás budeme radovat.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: se desátá a Michal Kavalčík je tady, čau.
1: Že jo, já jsem doma šel kolem a říkám se, tak zajdu, jo, jsem tu.
0: Dneska totiž 18. srpna je den náhody. Aha. A zároveň je taky den špatné poezie.
2: Jo, to... Ty, Míšo, to pust pro ukázku tu tvojí špatnou poezii, kterou si dneska ráno říkala.
0: Mám to nachystaný. Sněd jsem 10 vajec, zapil vodou rajec. Teď tu kazím vzduch. Bože, to je puch.
1: Jo, to je hezký.
0: Michale, ty máš takové básnické střevo. Mm-hmm. Dokázal by si nějakou špatnou báseň vymyslet hned na místě?
1: Ty, to asi nedám, Míšo.
2: Špatnou,
1: no.
2: Jo.
3: Nebo může být i dobrá, jako.
0: Ne, musí to být špatná poezie.
1: Já na té rýmy, já se musím na to vyspat, rozumíš, připravit, to je diplomová práce normálně, no.
0: Ale to je špatná poezie, to se ti nemá povést.
2: Tak začneme třeba. Michal Kavalčík řek.
1: No, to jsi mi dal dobrý rým. Aha, super, jasně.
0: No.
1: Že jednou ho potkal řek.
2: Ano. A ten řek, řek?
1: Abys v rádiu tohle řek.
2: No, no, to tam.
0: A ani strašný. Se u toho nepřeřek. No.
2: Ať to dnešní do...

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak pojďme na dopravu, máme tady něco od našeho nočního Kubíčka.
2: Z Prahy se hlásí Kuba, konkrétně z ulice Střelnická, kde došlo ke střetu nákladního vozidla a tramvaje. Jsou tady samozřejmě veškeré záchranné složky a tvoří se kolony, tak s tím počítejte.
1: Děkuji mockrát, já tady ještě vidím skoro půlhodinové zdržení, dámy a pánové, průměrná rychlost 5 km v hodině je skoro 2 km kolona a je to jednička lomeno 50, 56. kilometr, pokud jedete přes Zlechov, tak opatrně, tam se půl hodiny zdržíte, je to ve směru na Uherské Hradiště. Děkujeme za vaše zprávy, kdyby něco, příští hodinu klidně tlačítko doprava v naší apce Radia Kiss. Za chviličku si dáme po zprávách doktora Albana.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes převládá polojasná až oblačná obloha, postupně bude oblačnosti přibývat a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Letošní červen byl třetí nejteplejší za posledních 65 let. Meteorologové naměřili v Česku rekordních 41,9 desetin stupně. Vedra pokračovala i v červenci a srpnu. Extrémní sucho trápí pole i lesy. Horko komplikuje dopravu, klimatizace zatěžují elektrickou síť a nemocnice ošetřují více pacientů. Kolik budou vedra Česko stát, zatím není jisté. Ztráty ale rychle rostou. V Bolívii slavili svátek svatého Rocha, patrona psů. Tradiční slavnosti se konaly po celé zemi a ve městě La Paz patřili mezi hlavní hvězdy právě čtyřnozí účastníci. Psi vyrazili do ulic v nejrůznějších kostýmech, závodili v běhu a někteří dostali přímo u vstupu do slavné katedrály v centru metropole požehnání. A teď zpátky domů.
2: Další odklad. Liberec musí znovu odložit termín otevření opravované promenádní cesty od hráze přehrady k pláži. V létě se na ně už lidé nedostanou. Oprava tohoto úseku potrvá zřejmě ještě další měsíc. Hlavním důvodem zpoždění je odstraňování vad z jiné stavby. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. Oznámil to kapitán Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně a hrát se bude na tvrdém povrchu. To byly zprávy v jedné minutě a teď už startuje dopolední KIS.
3: Dopolední KIS k rádiu okamžitě zmiz a nejlépe k tomu rádiu KIS. Přejeme vám krásné dopoledne v úterý.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Rádio KIS.
2: Be happy.

Jdeme na to, ladies and gentlemen, dámy a pánové, holky a kluci, jak to ještě říkají tady někteří moderátoři. Všichni příznivci, kámoši, naše kysácká rodino, ahoj, přeju vám nádherné dopoledne. Helena má dneska svátek, všechno nejlepší, to si odškrtneme, dobře, to už máme. A před chviličkou jsem se také dozvěděl, že dnes je den náhody. Takže jestli jste dneska omylem přišli pozdě do práce, nebo jste zapomněli peněženku doma, nebo jste místo šéfovi poslali zprávu, ten je dneska zase protivnej, jo, a spletli jste si toho příjemce, dali jste to přímo šéfovi, klídeček, jo, to nebyla chyba, to byla jenom náhoda. Normálně to můžete na to dneska svést, no. A právě náhody jsou někdy podle mě to úplně nejlepší, co nás v životě potká, protože třeba díky náhodě jste poznali svou životní partnerku, životního partnera. Díky náhodě jste mohli získat nejlepší job vašeho života, protože předtím jste měli práci, kde jste to vůbec neměli rádi, vůbec jste nikoho tam nemilovali, ale pak díky náhodě jsem se ocitla ve firmě a ve fabrice, kde mi to prostě už se líbí a kde jsem už 5, 10, 15 let. No, tak dneska si to dáme na náhodu a já tady přidám ještě jednu náhodu. Úplně zcela náhodně jsem zjistil, že dneska 18.8., to je krásné datum, se před mnoha a mnoha lety narodil tenhle ten kluk,

0: který se vždycky na pódiu krásně kroutí s mikrofonem. V Libanonu, v hlavním městě Bejrútu se narodil a dneska má 43. narozeniny. No, už dlouho jsme od něho nic nového neslyšeli. Tak vám přeju pohodový relax v dopoledním Kisu.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Radio Kiss.
2: Go, children of the Lenape. The anger of the Manitou is not done. And yet, the night has come.

0: David Guetta.
1: I přesto, že velkou rýmu mám, Kiss Radio poslouchám.
0: Vždycky zapomenu, že ještě na konci této písně Sad Girls, tam Bebe ještě dodá jedno slovíčko. Pardon, pardon. Pojďme na dnešní balíček s datem 18.8. je úterý, svátek má Helena, všechno nejlepší. A pojďme na dnešní náhody. Já bych s dovolením u těch náhod zůstal, protože náhoda... Jak vysvětlit někomu, co je to vlastně náhoda? Já bych se možná mohl tady zeptat umělé inteligence, jak někomu vysvětlit, co je to vlastně náhoda. No a já si myslím, že právě náhody jsou někdy to nejlepší, co nás v životě potká. Protože podle mě bez těch náhod by to byl asi možná smutný život. Náhodou potkáte životní lásku, náhodou potkáte kamaráda, kterého jste 30 let neviděli. Já můžu vyprávět o jedné náhodě, když mi bylo 13 a byl jsem poprvé v Tunisku, tehdy se tomu ještě říkalo Sever Afriky. Ještě to byly osmdesátky, tam se prostě jezdilo jenom... no, prostě jezdilo se do Jugošky, do Chorvatska a... do Afriky se určitě nejezdilo. A tam jsem na velbloudovi ve 13 letech, představte si, že jste na poušti, poprvé v životě ve 13 letech v nějakém 87. roce a naproti v té karavaně jde proti vám soused z vedlejšího paneláku z Českého Těšína na tom hrbu. A my jsme se takhle minuli a on říká, Michale, co tady děláš? A říkám, já už nevím, pane Nováček, co tady děláte vy? A šli jsme dál, jo? Každý na velbloudu, no náhoda, to byste nevymysleli, no a spoustu dalších náhod. Náhodou potkáte, nebo najdete stovku ve vaší kapse, v zimní bundě, jo? Náhody. Co vaše náhody, kysáci? Koho jste díky náhodě potkali? Co jste díky náhodě získali? Já myslím, že těch historek tady bude dneska opravdu hodně. Tlačítko soutěž v apce Rádia Kiss. No a před 11. hodinou nejlepší hlasovka vyhrává balíček našeho rádia.
2: Rádio Kiss. Rádio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.

0: slyšel jsem historky, že i tohle byla velká náhoda. Rafťáci, snowboardáci a první velmi úspěšná komedie a film Kotek, Mádl a Dan Várta. Zazvonili mu telefon a za 3 týdny museli nahrát desku k tomuto filmu. Jo, Pepík a vaše náhody.
1: Ahoj Michael, tak já jsem takhle letěl do Tunisu, dřív jsem dělal v Praze na Pavláku v restauraci s jedním kolegou a když jsem přiletěl do Tunisu tenkrát, tak tam přiletěla nějaká parta Čechů a tak jsem se s nima začal bavit a zjistil jsem, že tam přiletěl kolegy táta, co se mnou dělal v té Praze, takže jsem říkal, jak je svět malej.
0: Ano. Takže
1: náhoda.
0: Náhody. Nejlepší vaše náhody v životě. Co Míša?
2: Čauky, tady Míša. Tak před 12 roky jsem potkala na festivalu v Milovicích týpka, který v tu dobu byl ženatý, ale v ten den měl jet vyzvednout milenku na letiště. Jelikož náhodou potkal kamaráda, s kterým si dal panáka, tak vlastně pro milenku nejel a v tuto chvíli je to 12 let a jsme manželé. Takže díky náhodě, díky kamarádovi v podstatě jsme 12 let spolu a milenka ucela nos. Čauky, Míša.
0: To je až neuvěřitelná náhoda. Co Nikča?
3: Ahoj, jo, tak náhoda je každý rok na podzim. Když vybaluju z takových těch vyfukovacích pytlů zimní kalhoty, zimní bundy, vždycky se tam minimálně třeba kilo najde. Jednou byla náhoda a těsně před výplatou jsem našla litr v kapse. Takovýhle náhody by se mohly stávat každý den.
0: Ano, ano. A nejlepší jsou ty náhody, když to najdeš den před výplatou. KISS. Radio KISS.

0: dnešní náhody. Životní náhody. Kysáci, co vaše náhoda? Nejlepší náhoda vašeho života. K čemu vám pomohla? K čemu třeba pomohla tak, že z toho nebylo žádné velké neštěstí? Máte nějakou takovou historku? Jarda otevírá další hlasovky.
1: Tak Michael, náhoda nebo osud? Před 20 lety, v době, kdy vlastně ještě nebyly dotykové telefony, jsem brouzdal po internetu vlastně pomocí nějakého prohlížeče, který byl vlastně v telefonu, a našel jsem inzerát, kde vlastně manželka si dala inzerát, a my jsme se zkrátka poznali a už jsme 20 let spolu.
0: Jo, tehda, ano, tehda byly seznámky, dokonce tehda byly ještě takové ty diskošky, kdy jste dostali ten pásek a růžová single, zelená, chci si jenom povídat. Honza.
2: Čau, Michael, tak to já jsem tak byl na brigádě v Karvine u tačky v Květinovce, seděl jsem venku, neměl jsem co dělat, tak jsem si projížděl Instagram, no a náhodou na mě vyskočila jedna slečna, tak jsme si psali, pak jsem se teda za ní přestěhoval na Přerovsko. A teď už máme vlastně baráček a v tuto sobotu se bereme. Takže za mě úplně nádherná náhoda. Měj se, Hanza.
0: Krása. Zadal jsem tady do chytrých internetových prohlížečů, jak by si definoval slovo náhoda. A vylezly mi celkem 3. Náhoda je chvíle, kdy život na pár vteřin zahodí scénář a začne improvizovat. Je, to se mi líbí. Lukas.
3: Ahoj, Majku, tak můj výborný kamarád jel s milenkou do Salzburku, doma nahlásil, že jede na školení do Německa, a co čert nechtěl, tak jeho manželky nejlepší kamarádka zrovna jela do Řecka autobusem a hádej, koho tam viděla. Pavla s kamarádkou samozřejmě, tak volala manželce, co dělá. No a jak to dopadlo? Jsou u sebe. Ahoj, i to je náhoda.
0: Že jsem tím autobusem nebo vlakem jel. Před 15 lety Ramonus mi napsal, jsem dělal v Česku půjčovné lyže a tam náhodně potkal souseda, který žije v Izraeli, ale je z Litvy, náš bývalý soused. No jo, všecko jde. Barča.
4: Ahoj, zdravím. No tak my jsme letěli, asi je to asi 5 let zpátky na Kypr, je to asi 2250 kilometrů z Brna jsme letěli. A potkali jsme tam tady paní, co bydlí skoro vedle nás, se kterou jsme se vlastně pár let nepotkali. No. Takže u nás se nepotkáme, ale na Kypru jo.
0: Ano.
4: Tak jo, zdravím, mějte se hezky.
0: Jirenka, jednou jsem šla na větší nákup, u pokladny jsem zjistila, že nemáme peněženku. Za mnou stála slečna, která bydlela kousek ode mě a nabídla mi, že mi nákup zaplatí. Cestou domů jsme se dali do řeči a zjistili, kolik toho máme společného. Od té doby jsme kamarádky už 10 let. A náhoda pokračovala. Obě jsme porodili holčičky jen týden po sobě. Dnes jsou jim 2 roky a nejspíš z nich budou kamarádky taky. Já i srdíčko. Jirenko, to je hezký. Milan.
5: No, čau Michale, Milan. Hele, prosím tě, já jsem onehdá vyhrál svůj život. Poslouchal jsem takhle Walkmana, došly mi baterky, já zastavím, a z jednosměrky z druhé strany mi vyjelo auto, kde jsem ho absolutně nečekal. Takže nebejt baterek, tak tady dneska nejsem.
0: No, to je až vždycky na husí kůži. Ano, myslím si, že některé náhody, kdy potřebujete náhle třeba na malou a sjedete takzvaně z cesty, a slyšel jsem o šílených příbězích, kdy na most vjelo pár aut a ten most se potom zbořil a pán předtím opravdu potřeboval na záchod, tak si odskočil a zůstal před tím mostem v odstavném takovém parkovišti, a neuvěřitelné příběhy. Tak co? Co vaše životní náhoda? Máte o čem se tady s náma o tom podělit? Tlačítko soutěž v rádiové apce KISS.
6: Radio KISS.

0: Robin Schulz, do vašich bedínek 10.47 ladíte dopolední Kiss, s váma je Michal a dneska tady řešíme životní náhody. Chtěl bych poděkovat Lucce, která mi tady poslala pěknou SMSku. Michael, já si myslím, že náhoda je setkání dvou cest, které se původně vůbec neměly potkat. Jo, to je řečeno úplně, ale úplně přesně. Co Irenka?
1: Ahoj Michael, tak já jsem šla na nákup, pokladně jsem zjistila, že nemám pary peněženku a za mnou vlastně stála slečna, se kterou jsme se nebavili nikdy nějak, ale bydlela kousek od nás. A ta se nabídla, že za mě nákup zaplatí a cestou domů jsme se dali do řeči, zjistili, že toho máme hodně společného a od té doby jsme kamarádky a už je to 10 let. A náhoda pokračovala. Obě jsme porodili holčičky skoro týden po sobě a dnes už jsou holkám 2 roky a vypadá to, že z nich budou kamarádky taky. Takže super a ahoj.
0: Ano, tak tohle jsem celé přečetl, tak vidíte ještě, že jsem nekecal. Irenka nám to dokonce i namluvila. Kamil?
2: Michale, tady Kamil. Tak náhoda byla to, když mi do mého nového mobilního telefonu strčil operátor SIM kartu mé již bývalé ženy, protože měla podobné číslo. No a začaly mi chodit SMSky vlastně od jejího milence. Takže to byla velká životní náhoda. Tak zdar, ať se daří.
0: Bych asi okamžitě propustil toho pána, co dělal v tom, u toho operátora. Roman, ahoj, před 23 lety jsem byl v lázních v Luhačovicích. Potkal jsem tam spoustu nových lidí. Když jsme skončili lázeňský pobyt, tak po cirka 6 letech jsem se viděl s holkou, co byla taky se mnou v lázních, když jsem tam byl já. A jak to dopadlo? Jsme spolu už 17 let a máme 2letou holčičku. Takže náhoda jako blázen. Čauky, Roman. Jo, jo. Teda náhody prý neexistujou, že jo. Honza.
3: Čau, Michale. Tak taky mám takovou náhodu. Asi před 2 rokama, před 2,5, jsem byl s kamarádem na jedné nejmenované diskotéce, kde potkal svoji kamarádku, tenkrát jako nic. Jen jsme se tak seznámili. No, o půl roku jsme se potkali na stejné diskotéce. No a teď už jsme rok a půl spolu a budeme se brát.
0: Pěkný, pěkný. Co Milan?
4: Čus, Michale. Jedna největších náhod byla, když jsem před lety ještě pracoval v Glasgow a sedím si takhle na báru a najednou vidím týpka a říkám, to je Michal. No, ze stejného města, de facto přátelé, takže jsme se takhle potkali, no.
0: Další SMSka, Mulinexla, teď nevím, jestli je to muž nebo žena. Ahoj, jela, takže žena. Jela jsem s kamarádem kamionem do Olomouce. Když skládal, oslovil mě z vedlejšího kamionu týpek. Nereagovala jsem, přišel mi nějaký divnej. V ten den o pár hodin později jsme se s ním potkali znovu při skládání v Nošovickém pivovaru. Tam jsem se s kamarádem domluvila, že by jsme mohli večer posedět. No, a už jsem s tím divným týpkem 18 let. Moje nejlepší náhoda v životě. Zdravím všechny, Michael. No jo? Někdy stáhneš okýnko a najdeš budoucího muže. No, jenom to okýnko stáhnout. Eliška.
5: Zdravím do rádia. Asi ta úplně největší náhoda byla to, že jsme začali toto rádio poslouchat. Protože jsme přelaďovali stanice a najednou tam začal hrát Kiss a od té doby posloucháme už asi 5 let.
0: Eliško, to je... Děkuji ti, že jsi to poslala, protože... Tuhle tu větu podobnou slýchávám, když jezdíme za váma na akce velmi často. Hele, já jsem vaše rádio začal před tolika lety, poslouchal úplně náhodou, tam vůbec nic nehrálo, já jsem jel autem a najednou prostě jako dobrá našlapaná muzika, jo, jako 90. No a už jsem u vás zůstal. Náhoda. Náhoda, ještě Verču?
6: Čauky, Michaelem. Tak já na náhody nevěřím, protože náhody neexistují. Všechno se děje tak, jak se dít má. To je moje odpověď, jo? Ručná a stručná. Krásný den všem. Ahoj, Verče.
0: No, ano, z kterého konce to vemeš, Verčo? No. Bez náhod by to jako bylo nuda, podle mě. You win. Našel jsem tady Petra. Tak mu dáme balíček.
7: Ahoj, Michaele. Moje největší náhoda byla, když jsem studoval na VUT v Brně. A byla vypla celý den elektřina, my jsme hráli tenkrát Radši doupě a já z ničeho nic vstal, řekl jsem budíš světlo, lusknul jsem prsty a bylo světlo. Všichni tenkrát na mě koukali s otevřenou pusou.
0: Hele, to bych normálně, já bych měl asi husí kůži, no. A často mě vždycky překvapí taková ta videa, určitě to znáte, Instagram, TikTok, jak je bouřka a lidi dělají z legrace takové to, ať udeří blesk a zvednou ruku. A najednou tam na ten prst, přesně na to gesto, se objeví prostě ten blesk a všichni jsou z toho úplně paf.
8: Tak hele, zní léto. Hrajeme největší letní hity.
9: Be happy.

0: Dnešní náhody bych uzavřel jednou krásnou SMS-kou od Jitky ještě před dopravou. Ahoj Michale. Pro mě byla největší náhoda, že jsem byla vhodnou dárkyní ledviny pro svého manžela. Ten mou ledvinu má už 12 let a stále maká na 100%. A mě ta moje taky. Ahoj Jitka. No Jitko, tady by se chtělo říct, to nebyla náhoda. To byl osud.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Tlačítko doprava v naší apce, pokud byste se chtěli zapojit, mám tady dvě komplikace, tak pozor. Pokud jedete na Lovosice, co pak to je? Dálnice D8, 31. až 41. kilometr, tak tam se zdržíte 16 minut, jede se tam jenom 30 a je tam 4-kilometrová taková malá kolona. No a pak tady máme ještě jednu komplikaci na Havlíčku v Brod, dávejte pozor. Tady máme skoro 12-minutové zdržení, tam je provoz jenom jedním pruhem, 1/38, 141. kilometr a je tam silnice, jenom jeden pruh, kyvadlový provoz a tam se zdržíte určitě trošku déle. Tak opatrně a zdravíme do Havlíčkova Brodu!

0: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
1: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
2: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Radio Kiss počasí.
5: Venku dnes převládá polojasná až oblačná obloha, postupně bude oblačnosti přibývat a počítejme s deštěm nebo přeháníkami. Teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Zátěžový test aplikace e-doklady z minulého týdne ukázal, že před volbami je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Informovala o tom Digitální a informační agentura. Test hodnotí jako úspěšný. Zapojilo se do něj zhruba 30 000 uživatelů a provedli téměř 60 000 přihlášení. Po dlouhém období převážně teplého a suchého počasí se nad Evropou rýsuje změna. V dalších dnech by mělo srážek přibývat a déšť postupně zasáhne velkou část kontinentu, včetně střední Evropy. Stranou ale pravděpodobně zůstane Balkán, kde bude velmi silné sucho i vedra pokračovat. A teď zpátky domů.
6: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo v polovině srpna sanaci dvou rizikových skalních úseků na silnici první třídy číslo 20 mezi Karlovými Vary a Plzní u Tepličky. Práce za 6 milionů korun potrvají do konce října. Dopravu v místě řídí semafory. Pro KIS Blanka Holoubková.
4: Sport.
5: Letní přestávka končí a Formule 1 se vrací k závodění. Po 4 týdnech volna se o víkendu uskuteční velká cena Nizozemska v Zandvoortu. Půjde o poslední závod na tomto okruhu v dohledné době. Po sezóně mu totiž vyprší smlouva s F1. Jediný domácí jezdec Max Verstappen z Red Bullu přesto necítí zvláštní motivaci a k závodu přistoupí stejně jako ke kterémukoliv jinému. Za námi jsou zprávy a pokračuje dopolední KIS.
7: Venku příjemné počasí, zdravíme samozřejmě budoucí školáky, ještě užívejte pár dnů volná, držíme palce a ráž teďka na KISu.
4: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
6: Be happy.

0: opravdu krásně, ať si užíváte poslední prázdninové dny, tak okamžitě mi napsal a poslal fotografii tady náš mistr i stálý dopisovatel a hlasovky ohledně dopravy, mistr Kleina, zdravím mistře, tak mi poslal fotografii z Kvildy, z takové té značky, když vyjíždíte do této obce, a napsal: tak ti moc krát děkuju za ty pozitivní zprávy, tady je 11 stupňů, hrozné počasí a je tady kosa. No jo, no tak prosím tě, ježišmarja, jak si vemu péřovku, kterou máš určitě v kabině, že jo, dvě mikiny náhradní pro jistotu, trencle převlíknu, tangáče a hned je mi teplo.
1: Kiss. Radio Kiss. And he goes.

0: Troufám si říct, že Slovensko už nikdy nebude mít větší taneční hit než toto. Ano, pak tam ještě máme Marka Vosa, ale Marka Vosu. Ahoj Marku, prej se jmenuješ jako Vosa. Ne, já jsem jako Vos. Jako... No jo, my ti říkáme v Čechách Vosa. Tak myslím si, že prostě Ego a Robert Burian Žijeme len raz. Největší hit možná všech let, co kdy tam bude. Našel jsem krásné moudro dne. Holky, hledáte budoucího partnera, hledáte nějakého skvělého kluka do života. Mám pro vás úžasné moudro a radu.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Holky, slečny, dámy, randěte s DJem Rádia Kiss. Vždy totiž přemýšlí nad dalším setem, a ne nad jinou holkou.
1: Michal Kavalčík a jeho moudro dne. Vždy po 11. dopolední.

Vydržte s náma, Radio Kiss, ještě stále dopoledne, nějakých 36 minut a hned vám řeknu o tom, že umělá inteligence zlevňuje a docela brutálně, tak pokud používáte třeba chat GPT, budu mít dobré zprávy.

0: když je to třeba 7 tisíc, tak to už teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

Umělá inteligence, ano, někdo už se s tím seznámil, někdo už to jede opravdu hodně dlouho a někdo bez toho také dokáže žít. Teďka čerstvá informace, umělá inteligence zlevňuje, a to prý docela brutálně. OpenAI a Anthropic, tedy firmy stojící za ChatGPT a Cloudem, snižují ceny některých svých AI modelů. Důvod uvedli hlavně stále silnější a levnější konkurence z Číny. Aha, o, děkujeme, Made in China, že nám to takhle zlevňujete. Třeba OpenAI má podle zveřejněných údajů zlevnit jeden ze svých modelů až o 80%.

0: Ale. Firmy totiž AI používají čím dál víc na texty, obrázky, analýzy anebo zákaznickou podporu a začínají hodně počítat, kolik je každý takový úkol vlastně stojí. Rozjíždí se tak regulérní cenová válka umělé inteligence. Nejvýkonnější modely ale zatím zůstávají stále drahé. No já myslím, že to je dobrá zpráva, co? Umělá inteligence zlevňuje. Já bych ještě teda jako navrhoval, jestli by se jí podařilo to též udělat s máslem, s benzínem a s dovolenou, jo? Protože Maledivy za 200, to je fakt moc.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

zpěváka někam do hudebního nebe, už je mu fajn a teďka něco, co mi tady normálně zvedlo, co mi zvedlo mandle. Věřím, že vy už si příště, kysáci, budete dávat daleko větší pozor. Tohle, to jako nevím, ani ve zlém snu by mě to nenapadlo. Jestli si na dovolené vaříte kafe, jo, v takovém tom kávovaru, jo, v té konvici, na hotelovém pokoji, tak možná teďka, co vám prozradím, tak po téhleté informaci už budete pít kafe jenom na recepci anebo dole v restauraci. Nový průzkum hotels.com zjišťoval nejhorší prohřešky hotelových hostů. Vadí vám bouchání dveřmi, hrubost vůči personálu nebo volně pobíhající domácí mazlíčci? To je nic. To je opravdu nic, co vám teď řeknu. Čtvrtina lidí přiznala, že si ze snídaně odnese něco na později. No a to asi děláme každý, že jo? Maminko, vem tu velkou kabelku, tati neblázni. Jo, vem tu velkou kabelku, otevřeme, že jo, pic a první svačina, druhá svačina, třetí, čtyři pomeranče, pět jablek a už jdeme a odnášíme. 16% už si vzalo kosmetiku z vozíku pokojských, dobře, já jsem jednou vzal také, a takový, co to byl, kondicionér na vlasy, jako jeden, ale to jsem udělal asi tak jednou v životě, ale teďka přijde vítěz. 5% dotázaných přiznalo, že si někdy vypralo spodní prádlo přímo v hotelovém kávovaru. Můžete mi říct, jak někoho napadne si do té varné konvice dát jako spodní prádlo a vyprat to v té teplé vodě? No a podobné praktiky s rychlovarnými konvicemi se objevily i v britském průzkumu. 5% lidí pere spodní prádlo v hotelovém kávovaru. To by mě ani fakt jako ve snu nenapadlo. Takže kysáci, prosím vás, přátelé, příště žádné kapučíno, nebo zalité latéčko, nebo zalitý turek, protože to, co vám nahoře pak plave, nemusí být 5%.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Magické a mystické vysílání na vlnách rádia Kiss z nejlepší 90 a k tomu samozřejmě novinky. A teď magické a mystické informace z dopravy. Jardo, co nového?
2: Čus, tady Jarda, jedna rychlá info dopravní. Mladá Boleslav, kdo může, vyhejbejte se. Výpadovka Nejčín, je to 16, je tam bouračka, stojí to úplně všechno. Může, tomu místu se vyhejbá.
1: Děkujeme mockrát. Já mám tady velkou...
2: Jinak samozřejmě šťastnou cestu všem.
1: Velkou komplikaci mezi Lovosicemi a co to je, Roudnice nad Labem, tak pozor, tam je skoro 45 minut doba průjezdu, je to dálnice D8, 26. kilometr a je tam 7-kilometrová kolona. Pro jistotu vám ještě řeknu, o co se jedná, ano, už to tady vidím, teď mi to samozřejmě zmizelo, to je pecka, když to chce člověk přečíst, tak to zmizí, děkujeme počítači.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
2: Rádio KISS počasí.
3: Dobré poledne, dnešní obloha bude oblačná až zatažená místy s deštěm a nejvyšší denní teploty se budou napříč republikou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia.
2: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko ale snížily srážky, které se začaly objevovat v neděli. ČTK o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav. Pršet má i v následujících dnech. Mezi čtyřmi osobami, které byly v sobotu zatčeny pro podezření z úmyslného zakládání lesních požárů v okolí Zadaru, je Polka a občan Srbska. Uvedla to prokuratura, ta rovněž nevylučuje teroristický motiv. Čtveřici osob zatkla chorvatská policie poté, co místní obyvatelé nahlásili, že v krajině zapalují oheň. A teď zpátky domů.
4: V Jizerkách radí horská služba a tým silniční bezpečnosti cyklistům, jak správně nasadit ochranou helmu nebo jak pečovat okolo. Během léta ošetří horská služba v Jizerských horách v průměru 200 zraněných cyklistů. Preventivní akcí u Šámalovy chaty se tak snaží toto číslo snížit. Z Jizerek Lucie Sinková.
2: Sport.
3: Zatímco ještě před loňským mistrovstvím světa kanoistů Martina Fuchsu role jednoznačného favorita znervozňovala, nyní si ji vysloveně užívá. Na šampionát v Poznani, který bude důležitý i vzhledem k olympijské kvalifikaci, pojede koncem srpna s bilancí 5 výher v 5 letošních závodech. Zprávy na KISSu přinesla Blanka Holoubková.
5: Pravé poledne, třeba máte teď něco velmi dobrého před sebou na stole, tak Radio KISS přeje dobrou chuť a za chviličku letní devadesátka.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
6: Be happy. Yes. It is not that fun. That's not.

0: Letní 90 už za malou chvíli udělá někomu radost. 210 323 323 za okamžik uslyšíte výherní signál, signál, který můžete volat tady k nám do studia a opět něco z archivu tady najdeme. Možná i v nějakém super remixu. 18.8. krásné datum, dvě osmičky, svátek má Helena, tak proč bychom jim teďka třeba i k tomu vašemu obědu v pravé poledne něco dobrého nezahráli. Tak sedneme si na kouli, na opravdu obrovskou kouli, na které se bude houpat kdo? Miley Cyrus. A ještě přidáme k obědu i velké kladívko.
1: Michalka Holčí.

0: Letní 90.
1: Letní 90. Rádia Kiss.
2: Letní 90. A kdo pak je na druhé straně? Tady Michael, ahoj.
3: Ahoj, tady Kristýna.
2: Nazdar, Kristýnko. Tak prosím tě, ještě než tady ti pustím tvou vybranou úžasnou věc, tak co ty a náhody? My jsme to tady po 10. hodině dneska trošku probírali. Jak ty to máš s náhodama? Je to dneska náhoda, že jsi se dovolala?
3: To je velká náhoda. Jsem hrozně ráda, že tě slyším.
2: Že jsi si dovolila se dovolat na Radio Kiss. No a ano. Po jaké době jsme se spolu spojili? Nevíš, kolik je to let, kdy jsme spolu naposled hovořili? Nebo máme spolu premiéru?
3: Máme asi premiéru.
2: Fakt jo? Tak to je velká náhodička.
3: My jsme si jenom psali?
2: Doufám, že jo. Slušně.
3: Slušně, jo. Samozřejmě.
2: Tak i z tvé strany to bylo slušně, jo?
3: Ano.
2: Dobře. Prosím tě, mám tady Petál, legendární topecku. Komu to udělá radost a kam to vůbec poletí?
3: Nejvíc to udělá radost samozřejmě mě, protože ji hrozně miluju. Mm-hmm. A poletí to pro všechny kysáky a kysáčata a prostě pro dobrou náladu hlavně.
2: Do kolika dneska v práci?
3: Tak do dvou.
2: Jo, tak to máš jako já, no tak to máme stejně.
3: Jo, jo.
2: A pak co, plovárna, koupák, opalovačka, grilovačka?
3: Spíš takový to odpočívání po té práci. Mm-hmm. Třeba náročný.
2: Jak odpočíváš? Poslední otázka.
3: No, nohy nahoru, kafíčko a poslouchám hlavně Kiss.
2: Jo?
3: Pořád v autě, doma, v práci, pořád Kiss.
2: To jsou náhody, viď? To jsou náhody. Všude v autě, doma, v práci,
3: jo,
2: Kiss.
3: Jo,
2: to je krásný, jo, to je krásný. Tak jo, mám to tady pro tebe, je to ve stroji, děkuji, užij si to, volume doprava.
3: Ahoj, ráda, ahoj,
2: já taky, ahoj, čau, čau. Ahoj. No a další letní 90 zase zítra po 12. hodině.
0: Letní 90.
1: Letní 90. Rádia Kiss.
4: Once a pulley Tito, when our young world was fresh in universe, with just England a beauty garden, a young lad set out in the early Mordi to find it peace, wisdom, and true love in flower petals arrayed.

Odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Work El Arab Beach s All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisového středozemního moře.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

měla kolem 1000 kilometrů a paddleboard přežil s jedinou zalepenou dírou, ale hlavně Zdeněk se za celou cestu ani jednou nepřevrátil, tak to by se mi vůbec nepovedlo. Do cíle doplul k majáku v polském Ústí nad Svinou, i když kilometr před koncem jeho cesty ho ještě zadržela pobřežní stráž a kontrolovala, jestli má všechno v pořádku. Prosím vás, řekněte mi, co máte mít do Polska v pořádku, jako nějaký plavební průkaz, nebo občanku, nebo pas? Ale bacha, před 2 lety už zvládl cestu z Blanska až k Černému moři. No a teďka přemýšlí o Severním moři, anebo dokonce o Amazonce. Wow. No, já mám paddleboard taky. Teď je teda na Kefalonii v Řecku a můj osobní rekord je, to

0: Musím pochlubit, je to 230 metrů od pláže, no. Pak už potřebuju pivo, svačinu a odvoz zpátky.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

Volkswagen Eternity 2026 a ve 3/4 na 1 teďka jedna opravdu kuriózní věc. Vydáme se za policisty na Jindřichohradecku, tam totiž řešili tenhle ten problém. Na linku 158 dorazila automatická SMS-ka se slovy prosím pomozte mi, osoba zraněná. Samozřejmě policajti volali zpátky, že jo, chtěli si to ověřit, nikdo ale nezvedal telefon, takže policisté vypátrali adresu majitelky tohoto čísla a okamžitě vyrazili na místo. Naštěstí byla žena úplně v pořádku a zachraňovat totiž potřeboval spíš její mobilní telefon. Spadl totiž majitelce do hrnku s čajem a po kontaktu s tekutinou sám aktivoval SOS a zavolal policii. No jo, no, i to se stává. To je podle mě, kysáci, první telefon v historii, který po pádu do čaje nechtěl rýži, ale rovnou zásahovku. Dávejte pozor, prosím, na své mobilní telefony, jo? Ať k vám nepřijede zásahovka. Nelly.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Pojďme na aktuální dopravu za 4 minuty 13 hodin. Jedna dobrá zpráva, pokud jste na D6C, kilometr 139. a míříte na Karlovy Vary, tak mezi exitem 146 Kinšperk nad Ohří a 139 Tisová, tak provoz na sjezdu z dálnice je obnoven. Pak už je tady zase horší zprávička, D8, práce na silnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy a akce D8, je tam oprava telematiky a tam se zdržíte asi 15 minut. No a pak tady mám ještě informace. Nehoda na 52, to je třetí kilometr Pohořelice směr na Brno, tak tam se zdržíte asi 10 minut a ve směru Třemšová, okres Plzeň sever, tak tam je zdržení na 15 minut a je tam bouračka dvou osobáků. Kdybyste chtěli přispět do naší dopravy, tlačítko doprava v apce Rádia Kiss a můžete poslat třeba hlasovku. Za chviličku další skvělá muzika a dáme si třeba po zprávách Lady Gagu.

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
2: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
3: Radio Kiss počasí.
4: Napříč republikou je pro dnešek oblačno až zataženo, místy s deštěm. A nejvyšší teploty máme mezi 17 až 24 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Počty studujících všeobecných sester se díky podpoře škol, která začala loni, zvýšily o 40% a u dalších nelékařů o 30. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podpora na 12 let má stát 12,8 miliardy korun. U sester je v plánu přes 15 000 absolventů, dále přes 3500 zdravotnických záchranářů, 1700 radiologických asistentů a 1200 nutričních terapeutů. V Berlíně se před zářijovými volbami debatuje o vyvlastnění bytů velkých realitních koncernů. Strana levice, která by hlasování 20. září mohla podle některých průzkumů vyhrát, si vyvlastnění klade jako podmínku pro vstup do vládní koalice. Ekonomové i hospodářské svazy před tímto krokem varují. Zakázat vyvlastňování bytů chce i spolková vláda. A teď zpátky domů.
5: Po letní sezónu se v Krkonoších můžeme setkávat se strážci Národního parku na Huculských koních. Na západě hor vede jejich trasa z Janovy hory přes rozcestí Rovinka a horní mísečky k Vrbatově Boudě a k prameni Labe. Na východě pak vede z Rennerových bod až na rozcestí a k Vírovce. Z Krkonoš Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Fotbalisté Jablonce si po utkání na stadionu Bohemians 1905 nechali kvůli účasti v pohárech odložit i domácí zápas 5. ligového kola s Ostravou. Duel s Baníkem se měl původně hrát v neděli. Náhradní termín zatím nebyl určen. Tolik zprávy na Kisu a Blanka Holoubková.
6: Jak natočit virální video a udělat reklamu svojí benzínce? No tak mám tady návod, za chvilku vám to řeknu.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: 6. srpna a 12 minut po 13. hodině jeden náš facebookový příspěvek. Já jsem o tom nevěděl, ale už na to koukám, je to vtipný, je to dobrý a je to z toho šuplíku, jak zpropagovat svou čerpací stanici, jak ji dostat na sociální sítě a jak zvýšit tržby. I když dáte lidem 20% slevu. Tak tohle všechno právě teďka probíhá na jedné čerpací stanici v Americe, která si řekla, že bude nabízet 20% slevu na celé vaše tankování za krátký taneček před pokladnou. Jo? Dáte tam prostě trsy, u toho si ještě zaspíváte, nožička, kolínko, ručička, uděláte tam nějakou otočku, docela už jsem tady viděl i pár kotrmelců, saltíčko bylo. Oni to natáčí, dávají to na svůj TikTok a Facebook a Instagram, obletělo už to celou Ameriku a teď tam každý jezdí, tančí a chce mít 20% slevu na plnou nádrž. To je dobrý, ne? Hele, 20-vteřinový taneček a 20% sleva na plnou nádrž. Škoda, že to mám do té Ameriky tak daleko.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na KISu.

Euforia a pokud se nepletu, myslím, že i dvojnásobná vítězka Eurovize. Teďka jedna česká stopa až do vesmíru, kdybych tady měl klobouček, tak ho smeknu, protože tenhle ten kluk si to fakt zaslouží. Teprve 18-letý astrofotograf Jakub Kuřák ze severních Čech zaujal přímo NASA. A to už je co říct. Jeho snímek meteorického roje Perseid z Jizerských hor, vybrala jako prestižní astronomický snímek dne právě NASA. A nebyla to žádná rychlovka, momentka na mobil, na iPhone 17 Pro. Jakub fotil 5 nocí, použil 3 fotoaparáty a pořídil asi 20 tisíc snímků, které pak ručně procházel a hledal na nich meteory. Výsledkem je dechberoucí panorama Perseid nad Jizerkou. A co je možná na tom nejlepší, je mu teprve 18 a NASA už ocenila jeho fotku po páté. Ty kráso. Takže až vám doma, třeba vážení rodiče, váš 18-letý kluk, možná i dcera, řeknou, že budou celou noc venku, jo? Možná nejdou do hospůdky, možná nejdou na nějakou diskošku nebo na nějakou party, jo? Nedělejte ukvapené závěry, třeba jenom prostě maká pro NASA. Radio Kiss.

0: A ke kteří máte rádi trošičku ten tvrdší sport, tu klec, říká se tomu MMA, tak mám velmi zajímavou zprávičku. Velká bomba se chystá v Karlových Varech. Oktagon oznámil megabitvu českých hvězd.
1: DJ Tiesto vystoupí už tuto neděli v pražském Duplexu. Radio Kiss vás na tuto největší klubovou noc léta dostane zadarmo. Vstupenky rozdáme už tento čtvrtek. Jakmile od 6. raní až do 6. večerní uslyšíte hit od Tiesta, volejte do Kissu a řekněte si o vstupenky. DJ Tiesto v Duplexu. Více o akci na www.duplex.cz.

Něco na kysu pro všechny fanoušky MMA. Ano, je to poněkud tvrdší sport, teče tam krev, lámou se prstičky, kolínka, nožičky a občas je tam i velký otřes mozku. Ale české MMA čeká pořádná bitva. Oktagon oznámil, že 17. října v Karlových Varech proti sobě nastoupí dvě domácí hvězdy střední váhy. Bývalý šampion Patrick Inspektor Kincel a vycházející ranař Dominik Hambáč Humburger. Vždycky jsem chtěl říct hamburger, ale je to Humburger. Náš voják Kincel má za sebou 42 profesionálních zápasů. Humburger sice výrazně méně, ale 9 z jeho 12 vítězství skončilo KO nebo TKO. Navíc ani

0: na vítězné vlně. Takže taktika proti čisté palební síle. A jestli si chcete 17. října taky někoho podat, možná si raději dejte hamburger, ten vám aspoň nevrátí ráno. Tak v Karlových Varech 17. října, to bude velký.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

62. I miss you. Taky se mi po vás stýská, bude stýskat kysáci. Zase zítra do 10. hodiny. Vedle už jsou připraveni Magdička a Radek odpolední jump. Já ještě předtím bych rád poděkoval za pozvání a zapomněl jsem se včera tady v pondělí o tom zmínit. Chtěl bych pozdravit jednu krásnou obec. My jsme v sobotu oslavili 30 let samostatnosti obce Mrsklesy. Je to kousíček od Olomouce a byla to opravdu nádherná akce. Dokonce jsem si po letech, mám pocit, že když jsem naposledy zpíval na pódiu s Olgou Lounovou, tak jsem měl ještě dlouhé vlasy. Tentokrát mě tam vytáhla opět, děkuji ti, Olinko. Olinka jezdí takovým karavanem na všechny svoje akce, má úžasný tým kolem sebe, všechny děti kolem sebe a jde to, jo? Hoďku a zase jedeme na další kšeftík. Tak chtěl bych pozdravit celý ten mikroregion Bystřička. Oni tam dokonce jezdili na kolech, takovou 55-kilometrovou trasu a vždycky, když jste přijeli do nějakého toho městečka a splnili jste ten cíl, dostali jste razítko. Museli jste objet celkem 15 obcí, takže jako fakt super výlet, poznávačka vašeho okolí. No a když jste dorazili do obce Mrsklesy, tak jste dostali párek a pivo zadáčo. Za těch 15 razítek. Pak ještě byla slosovačka. No a chci ještě pozdravit Janka Ledeckého, protože opravdu po dlouhé době, asi po 15 letech, jsem se s Jankem viděl osobně. A normálně, když jsem ho viděl, tak jsem nevěřil, že vypadá tak dobře. Šel jsem na Google a zjistil jsem, že tenhle člověk má 64 let. Ale podle mě tam mají chybu na Google, podle mě to je otočené, tam má být 46. Neuvěřitelná fyzička, hlasivky jako za mladá, ještě když zpíval s tou svojí kapelou. Velký obdiv. Takže zdravím tam, Mrsklesy, byla to pecka. No tak třeba zase někdy příště. Třeba za rok. Kiss. Radio Kiss. Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme se kouknout na kolony na D1.
2: Je na dopravní info z D1, dojede z Prahy na Brno, tak nesouvislá pomalu jedoucí kolona pro kamiony začíná u sjezdu na Výstaviště a končí u sjezdu na Bratislavu.
3: Děkujeme moc krát. Bouralo se na dálnici D1, je to ve směru na Brno, 92. kilometr. Pak máme jednu dopravní nehodu také bohužel v Písku, je to v ulici Velké náměstí a jedna dopravní nehoda i v Plzni v ulici u Prazdroje.
1: No a v Praze je to politických vězňů, takže se bouralo, počítejte se zdržením, my vám přejeme šťastnou cestu s Radem Kiss.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
2: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
3: Rádio KISS počasí.
4: Napříč republikou je pro dnešek oblačno až zataženo, místy s deštěm. A nejvyšší teploty máme mezi 17 až 24 stupni Celsia.
3: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
4: Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. Amerického prezidenta Donalda Trumpa v současné době podporuje jen 33% Američanů. Naopak 64% s jeho působením v Bílém domě nesouhlasí. Vyplynulo to z průzkumu agentury Ipsos. Výsledky představují pokles Trumpovy popularity na nejnižší úroveň za dobu jeho prezidentství v současném funkčním období. A teď zpátky domů.
5: Český svaz ochránců přírody vykoupil svah Bořeňská homolka nedaleko Bíliny. Na 3-hektarovém území žije přes 1000 motýlů, včetně kriticky ohrožených druhů. Výkup se uskutečnil v rámci projektu Místo pro přírodu, který skrze veřejné dary kupuje přírodně zajímavá území po celé republice. Z Bílenska Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Martin Michek se vrací do týmu Orion Motor Racing Group. V jehož barvách se představí na příštím ročníku Rally Dakar. 38-letý závodník před rokem odešel do čínského továrního týmu Hoto. Tolik ze zpráv s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
6: Blanka pravdu má, mý moc krát děkujeme, vám přejeme hezké odpoledne, startuje odpolední jump.
7: Magda Vronková, Radek Hrdina, hlavně vy posluchači, jdeme na to.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
7: Be happy.

0: Ještě jednou všem moc hezké odpoledne při úterku s datem 18. srpna, kdy svítí v kalendáři Helena, ale taky si, jestli dobře pamatuju, když jsem si otevřel ráno internet a četl jsem si zprávy, což dám po ránu, tak tam byla i Jelena.
1: Jelenu znám, člověče, ale taky jednu se přiznám.
0: Jako živou, jo. Tak to má
1: zatím,
0: kliku,
1: zatím
0: to má kliku
1: živou.
0: Že přežila lovecký sezóny, viď?
1: To je správně řečeno. Helen samozřejmě máme spoustu, pro nás asi nejznámější je Helena Vondráčková, pro mě tedy
0: tak
1: samozřejmě.
0: Jako pro všechny je to národní
1: ano,
0: poklad, že jo?
1: Tak.
0: No, tak to vidím na žalobu tohle. No nic.
1: Ale pak taky Helena, která byla nedávno vidění i na filmových plátnech. Helena Trojská.
0: Helena Trojská. Tam bylo ještě zajímavý to, že vlastně režisér ji vykouzlil tak, jak vykouzlil, na to si skočte do kina. No a taky si říkala, že dneska je jako je random den.
1: Dneska je Mezinárodní den náhody a také párů.
0: Tak to já jsem out.
1: Ty jsi out, aspoň z jedné věci jsi out a to po druhý nevím, jestli jsi byl nebo nebyl.
0: Náhoda? Jestli jsem tady jako náhodou? No. Myslíš na ránu nebo na světě? Tak to se musí zeptat rodičů. A zbytek necháme na vás. Přátelé, my vám přejeme moc hezké odpoledne, tady jsou Morandy Angels. No a taky nezapomeňte, že třeba vám budeme připomínat i soutěž o zájezd k moři.
1: Je, na to si ale počkejte.
0: Na kesu.

0: v jedné vteřině.
1: Milí kysáci, tak právě před asi 15 vteřinama jsem měla úplný okno, protože samozřejmě dneska bude hádat můj kolega Radek Hrdina, Kiss Hit v jedné vteřině, a já jsem si za boha nemohla vzpomenout to, že jsem ti to
2: nachystala. Někdy se mi tohle taky stává, že to připravím všechno tohleto. A pak říkám, ty, co já jsem mi to tam dala.
1: No, a teď to vypadalo, člověče, že by to mohlo být tak, že bychom to vlastně hádali oba dva, protože bych vůbec neměla tušení.
2: Je dobrý, že tam ještě venku jsou kysáci,
1: ano, samozřejmě,
2: co mají mobilní aplikace, a ty by nám samozřejmě jako levou zadní rozklíčovali, co že jsme to teda hádali.
1: Nicméně v poslední vteřince před vstupem jsem si tedy vzpomněla a mám samozřejmě pro tebe nachystanou i indicii. Podle názvu tohoto songu se vlastně pojmenovala jedna zpěvačka.
2: Podle songu jednoho, a bereme zahraniční, jo? Nebo?
1: Ano, zahraniční.
2: Podle tohohle songu se, zpěvačka, jo? Ty byla. No tak počkej, zpěvačka, Beyoncé, ne. Lady Gaga, takže Queen. Tak teď jsem zvědavý, schválně.
1: Indicie, přestanu dávat, to nemá smysl. Ne, já budu muset fakt přitvrdit, čoveče.
2: No já jsem řekl legendární track od Queenu, že jo, ano. Lady Gaga.
1: Ano, Radio Gaga a Lady Gaga.
2: Ne, to je ta zpěvačka. Teď jsem to poplete já. Ne.
1: Údajně, pokud jsem to tady četl někde správně, tak by skutečně měla být inspirace právě podle této písničky.
2: Máš pravdu, je to tak, ona to zmínila v mnoha rozhovorech, takže ano, o to pramení.
1: No vidíš
2: to. 6 bodů pro mě, díky.
1: Jeden. Kiss Hit.

0: poprvé udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.
5: Super

0: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
1: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
0: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
1: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
2: Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss.
3: www.kiss.cz
2: Kiss Parádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Jo, loterie. Loterie samozřejmě možná jedete, možná nejedete český nebo nějaký mezinárodní. Nicméně, když už se zadaří třeba, jo, tak samozřejmě blahopřejeme.
1: Ano.
0: Ale já furt čekám. Stále čekám. Sem tam si musím... Přiznám, jako nejsem nějak závislý, ale když už jsou tam fakt jako koruny, jo, třeba 2 miliardy, jo, tak si říkám, jo, tak jako bez toho to nejde, tak si něco vsadím. No ale stále nic, moje největší výhra, přátelé, byla po zaplacení dovolené do Řecka 13,5 tisíce.
1: Mm-hmm. Jo? Krásný, no tak ale to se taky počítá.
0: To je furt lepší než drátem, jo, protože nás je to asi 25 let, takže nic.
1: Já teda, říkáš to správně, pokud už tam visí třeba více jak 2 miliardy, ale pro mě je takový ten strop ty 2 miliardy, jo, prostě když je tam, pod 2 miliardy, tak to nesázím, to nechci.
0: Vůbec,
1: jsme
0: nějaký čuči tady, ne, jo, ne,
1: vůbec, jako
0: tyjo.
1: Nějaký drobný nezbytečný.
0: Tady budu počítat, ne, jo.
1: Ne. Ale občas si teda taky jako vsadím. A pak jsem naštvaná, že nic nestalo, takže pak nesázím.
0: Existuje taky příběh, kdy si dávno za komunistu, kdy skutečně jeden člověk sázel furt stejná čísla dokola, levá, pravá, jeden rok, druhý, třetí a tak dále. A jednou, když přišel s tou sázenkou tady v jedné československé loterii, tak vzal, že tam zrovna tapetovali, mm-hmm, a on vzal ten to lepidlo.
1: Ano.
0: Ano. Hodil to na dveře a z legrace tam ten tiket mlasknul prostě a stejně nevyhrál. No tak vyhrál první. Což bylo tenkrát, nevím, kolik set tisíc korun, což byly velký peníze, za to si skoupila barák 2-3, jo.
1: Hezky.
0: No a on se bál to strhnout, že to samozřejmě nepůjde. Vysadil ty dveře a šel s nima do té sáskové prostě kancáře, kde mu to přátelé uznali.
1: Ježiš, to je geniální.
0: Uznali mu to, že teda okej. Okay. Nicméně my vám za chviličku řekneme příběh, který taky dopadl dobře, ale nemuselo to tak vůbec být.

0: Tenhle ten podkres napovídá, půjdeme do Itálie. Tam se totiž přihodila jedna věc, samozřejmě, ale pozor, přátelé, s dobrým koncem. Řeč byla o loteriích. Tady dáma si vsadila taky nějakou italskou místní prostě loterii. No a v domnění, že tiket je nevýherní, no, že prostě já to koukla jenom tak zběžně, tiket vyhodila, jenže potom nějak přece jenom to ještě překontrolovala, říká, ty blaho, ale to jsou moje čísla. Možná se překoukla, možná koukala na něco jiného, nevíme. Nicméně tiket vyhodila. Výhra 1 milion eur, pojďme to zaokrouhlit, 25 milionů korun.
1: To je slušný.
0: Pryč, v koši, konec. Odvezená, popelnice prázdná. Prostě už se nedá nic dělat. Nebyla líná a našla si tu trasu, kudy jezdí ty popeláři, firmu, která to tam spravuje. A přijela na tu firmu poprosit s touhletou situací, jestli se s tím dá něco dělat. A dalo.
1: A popeláři to vzali z gruntu a déle než den skutečně prohrabávali hromadu odpadku, aby našli ten loterijní tiket, který vyhrál ten jackpot, a jeho majitelce ho samozřejmě vrátili. Wow.
0: Tak tohle to ale bylo za jako ne 5-12, to bylo za 1:12, protože pak to samozřejmě do těch palíren a buchvíkama nenávratně by to bylo pryč a už nemáš prostě zbytí, konec.
1: Ale má to ten hezký konec, že opravdu víš, jako není to ten prostě ten popelář, který by to našel ten tiket, a řekl si dobře, a teď to prostě seberu. I když já si myslím, že kdyby s tím potom přišel, tak by to možná nedostal, čověče, že ona by se o to přihlásila.
0: To nevím, jak je tohleto, nicméně já doufám, že frérka se k tomu postavila a udělala jim aspoň nějaký slušný mecheche.
1: Přesně.
0: Jo, a hodila něco do placu z těch peněz potom.
1: Nějaký dobrý těstovinky, špagetky, karbonárky, něco takového.
0: Prostě vzala někam do putiky a trošku to tam rozjeli prostě. Takže přátelé, bacha na to, kontrolovat minimálně dvakrát, než uděláte takovouhle věc. Ne vždycky to může takhle dopadnout.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, po hodince opět dopravní informace, pojďme na to společně. Jedna nehoda na dálnici D5, je to ve směru na Prahu, 42. kilometr. Bouralo se i na dálnici D0 ve směru na D1 na kilometru 24. A jedna dopravní nehoda bohužel také v Brně v tuhletu chvíli a v ulici Drobného.
2: Pojďme se podívat do Prahy, tady ulice Ke Stírce, tady se bouralo, počítejte se zdržením, také stejně, takováhle situace podobná 28. pluku, také v Praze. A na Břeclavsku jsou to Popice, je to ulice hlavní. Tady se bouralo.
1: My vám přejeme šťastnou cestu.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
1: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
4: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
5: Já jsem se asi vrátila o 30 let zpátky. Jedna písnička lepší než druhá.
3: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
6: Moji cestující jsou tak vysmátí, že se pak do té práce opravdu těší, a to díky vám.
3: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
7: Napříč republikou je pro dnešek oblačno až zataženo, místy s deštěm. A nejvyšší teploty máme mezi 17 až 24 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech. Nebude se stanovovat podle počtu obyvatel místa bydliště. Ke zranitelným skupinám budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku, místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci v pondělí podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. Česká fotografie se stala snímkem dne NASA. Tento rok byl pro meteorický roj Perseid velmi příznivý. Jedním z hlavních důvodů bylo to, že měsíc neosvětloval noční oblohu nad zemí, takže bylo vidět více meteorů než obvykle. Tuto krásu zachytil český fotograf Petr Kuřák, jehož za snímek ocenila NASA. A teď zpátky domů.
8: Po roce a půl prací skončila první část obnovy prostoru pod Žateckými hradbami. Město nechalo zrekonstruovat tamní vyhlídky, kde jsou teď nové cesty, lavičky i unikátní osvětlení. Prostor zároveň připomíná historii města i jeho zapsání do seznamu hmotného kulturního dědictví UNESCO. Ze Žatce Lucie Sinková.
3: Sport.
7: Navzdory nedávnému zranění z nehody v tréninku nebude Primož Roglič chybět na startu Vuelty, z níž má rekordní 4 celkové triumfy. Závěrečná Grand Tour sezóny odstartuje v sobotu v Monaku. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
9: Je tady 15. hodina, 2. hodinka odpoledního jumpu.
10: Z muziky třeba Sandro Cavazza a teď Safri Duo na Kisu.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Kysáci, my vás často bereme takhle cestovat, imaginárně samozřejmě skrz ETR Rádia Kiss, odpoledního jumpu, a říkáme tady, tam, a nikdy jako moc nezůstáváme doma. Ale tohle se přihodilo, přátelé, tady v Praze, na letišti v Praze.
1: Bohužel i nějaký ty letecký nešvary se nám bohužel nevyhnou. Občas se něco stane, třeba, já nevím, že se ztratí kufr nebo něco podobného. Jo, a nebo jedna z těch horších variant, že se letadlo musí nečekaně prostě vrátit. Naštěstí se pro boha nikomu nic nestalo, jo. Důvod ale, proč se tohleto letadlo na letišti otočilo a vracelo se zpátky, tak ten je naprosto fascinující.
0: A právě pokud máte strach z lítání, jako já, ano. I Magda, a jo. Přátelé, tak nebojte, letadlo bylo naprosto v pořádku.
1: Ano.
0: Ale něco se přihodilo. Za malou chvíli na Kissu.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6. Na rádiu Kiss.

0: Vydáme se na pražské letiště. X z vás samozřejmě startovalo, nebo bude startovat z tohohle letiště. Samozřejmě jsou tady jiná letiště, ale tohle se bylo vlastně přímo tady v Praze, na tom našem největším letišti.
1: Bohužel jedno z letadel se muselo z nenadání vrátit vlastně ke stojance. Naštěstí nešlo o žádnou poruchu, o žádnou závadu.
0: Já vím, ale přece jenom ty vzletíš.
1: Vzletíš, ono bylo
0: přece jenom přemýšlíš, že jo.
1: On se jenom otočil na té dráze, naštěstí ještě nevzlítnul.
0: Tak ještě nebyli nahoře, tak to je ta lepší varianta.
1: I to, že se s váma letadlo otočí a vrací se zpátky vlastně k té stojance, kde se nastupuje, tak už já už bych vystupovala. Nicméně tady ten důvod byl následující. Let Smartwings z Prahy do Splitu nabral v sobotu více než hodinové zpoždění. Letadlo se krátce před odletem vrátilo ke stojance pro 10 žen z pražského striptýzového klubu. Letecká společnost tvrdí, že chybovali pracovníci letiště. No, to jim nemůžeš mít za zlý, než
0: já to nemám za zlý. Já jenom prostě jsem překvapený, prostě, jak, já jsem myslel, že to jde dopředu.
1: Jak to myslíš dopředu? Jako?
0: No ne, tak jako máš samozřejmě tryskový letadla, že jako na palivu, že jo. Mm-hmm. Teď jdou do vody víc a víc, to určitě bude elektrická, že jo. Ale že máme a budeme mít tady šlapací letadla, to jsem teda netušil.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

Odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Burj Al Arab Beach All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisového středozemního moře.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: kariéru v hokeji nikdy neudělá. Jenže Zdeno Chára se postavil, jak se říká lidově, na zadní a všechny přesvědčil, že pílí a touhou lze dosáhnout vysněných cílů. Ze slovenského obra je nyní člen síně slávy NHL. V pátek na jeho rozlučku do Trenčína dorazí světové hvězdy a mimo jiné včetně Davida Pastrňáka nebo Jardy Jágra. A bude tam plejáda opravdu famozních men.
1: Jinak v Trenčíně jeho hokejová cesta začala, na stejném místě v pátek také skončí. Nyní 49-letý obránce se našel spíše v distančních bězích, které ho naplňují. Rozhodně se cítím pohodlněji na Ironmanech než v bruslích.
0: Teda musím říct, že teda jako kluk na to, že kolik mu je, tak si začal nakládat nehorázný porce.
1: Ach, tě to rozhodilo normálně.
0: No, ne, já ho obdivuju, protože tohle je přesně to, co se má stát ze sportovcem, když skončí profesionálně, že úplně nevypadne, co si budeme. Já myslím, že několik českých legendárních fotbalistů, na nich je to dobře vidět, když skončíte úplně, nic neděláte, tak potom jsou takový míši kuličky.
1: A proto vypadáš pořád tak dobře, samozřejmě, že to, že ty se...
0: Kežby! Kežby!
1: Ale jo.
0: Já, přátelé, kdybych neběhal a jezdil na kole, tak mám 150 kilo raz, dva.
1: Ale je to v pohodě.
0: Takže Zdeno Chára tleskáme. Obrovská legenda. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: 15. hodina, 41. minuta, my vám přejeme moc hezké odpoledne, taky stále ještě jsme neříkali, ano, o té soutěži, o zájezd,
1: ano.
0: Konkrétně do Egypta, ale kdyby byl nikdo z vás nedočkavý, www.kistička.cz, tam to všechno najdete.
1: Vypadá to naprosto fantasticky, vy si ještě takhle můžete splnit sen o letošní nějaký dovolený, pokud se vám to třeba z nějakého záhadního důvodu nepovedlo, takže šup rychle honem na webové stránky Rádia Kiss, no a my se k tomu ještě dneska samozřejmě ale taky vrátíme.
0: Kdyby náhodou jste byli na cestách, všechno vám prozradíme a to ještě během 2 hodin a 18 minut. To vás čeká.
2: Jump. Odpolední Jump Rádia Kiss. Shine bright like a diamond. Shame.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme spolu na dopravní informace. Máme tady jednu mimořádnou zprávu, a to z dálnice D6. Je to ve směru na Karlovy Vary. 126. kilometr dálnice je v tuhletu chvíli už průjezdná. Jinak bouralo se na D0 ve směru na D1, 21. kilometr, a bohužel jedna dopravní nehoda na dálnici D1 ve směru na Ostravu, 194. kilometr.
2: Tři nejčerstvější dopravní nehody jsou v Praze. Je to Modřanská ulice, Drnovská ulice a ta nejčerstvější je to Vršovická ulice. My vám přejeme šťastnou cestu.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Radio Kiss počasí.
3: Ve středu bude zpočátku zataženo až oblačno a později místy polojasno. Ojediněle se během dne objeví přehánky a jen výjimečně bouřky. Napříč republikou budou nejvyšší teploty mezi 22 až 28 stupni Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Školáci se za 2 týdny vrací do lavic, rodiče proto už postupně pořizují jejich výbavu. Každý pátý očekává, že za začátek školního roku utratí přes 5 000 korun. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace. Začátek školního roku patří pro rodiny k finančně náročnějším obdobím. Podle ekonomky Lindy Kunertové mohou rodiny v obtížné situaci využít mimo jiné mimořádnou okamžitou pomoc. Čerpá ji ale výrazně méně domácností, než kolik by je potřebovalo. Maďarské úřady odvádějí vodu do Dunaje a kontrolovaně potápějí 2 říční čluny ve snaze zvýšit kriticky nízkou hladinu řeky a zabránit dalšímu uzavření jaderné elektrárny Pax. Dnešek a zítřek budou pravděpodobně kritické dny, protože se předpokládá, že hladina Dunaje klesne o dalších 14 až 15 centimetrů. A teď zpátky domů.
4: Stavbaři v Pardubicích otestovali provizorní most přes Labe, který se otevře 1. září. Konstrukce stojí vedle dosluhujícího mostu kapitána Bartoše a brzy se na něj přesune provoz mezi hlavním nádražím a největším pardubickým sídlištěm Polabiny. Provizorní most vychází z konstrukce typu Bailey. Z Pardubic Lucie Sinková.
2: Sport.
3: Odložené utkání 5. kola 1. fotbalové ligy Jablonec Ostrava a Hradec Králové Plzeň se odehrají ve středu 9. září. Zápas na severu Čech bude mít výkop od 17 hodin. V Hradci se bude hrát o 2 hodiny později. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
5: A startuje druhá polovina odpoledního jumpu, ještě necelé 2 hodinky spolu.
6: Magda Vranková, Radek Hrdina, samozřejmě Vikisáci a Kid Rock.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: The Hit

0: Pojďme se kouknout do Číny, kde samozřejmě jsou takové ty zázraky moderní doby. Bohužel vzali to po Japonsku, leckdy je i předstihli. Mm-hmm. Ale to tak je poslední roky, už jsme si na to přivykli. Což je to nového, na nás vychrlí?
1: Čínští vědci vyvinuli, prosím vás, infračervené kontaktné šošouky, které umožňují vidět ve tmě. Prosím vás, řekla jsem to takhle, protože jsem to četla ve slovenštině ten článek a strašně se mi líbí, jak se vlastně řeknou slovensky kontaktní čočky do očí. Mm-hmm. Tak jsou to šošouky.
0: No a dobře, takže my si dáme čočky.
1: Mm-hmm.
0: Ale zase, že jo, co si budeme, já musíš chodit daleko. Já jsem ten, který má brýle, ale přes 10 let jsem nosil kontaktní čočky.
1: Mm-hmm.
0: A nosil jsem night and day, nebo jak se to jmenovalo, prostě denní noční.
1: Jasně.
0: Abych se nemusel vyndavat, mervér, protože já mám problém, ne je vyndat, to vyndám, poslepu, ale namdat je, já to neumím.
1: Čověče, já taky...
0: Přes 10 let a neumím to do dneška.
1: Čověče, já nosím kontaktní čočky opravdu už jako hodně, hodně dlouho, asi od nějaké 8. třídy a naučila jsem se to, nemám s tím vůbec problém. Jenom pojďme teda k těm infračerveným kontaktním čočkám. Nejde samozřejmě zatím ještě o nějaký zázračný noční vidění. Je tam potřeba dostatečně silný infračervený signál a samotný čočky potom poskytnou vlastně zatím jenom hrubý jakoby obraz, jo, v týdně. Což ale jakoby samozřejmě ve vývoji a myslím si, že to nebude trvat moc dlouho a budeme tady.
0: Dobře, ale vidím to třeba z bezpečnostního, třeba holka, která chodí, já nevím, někde sama nějaký kousek cesty, který je temnej, tak může právě rozpoznat, že tam třeba v té tmě někdo na ní číhá.
1: A kdyby náhodou nepomohly čočky, tak myslím si, že se jí ten případný zloděj nebo násilník pěkně lekne, protože jí budou svítit oči červeně.
0: To by bylo dobrý.
1: To by bylo dobrý.
0: To by bylo dobrý.
2: Jump. Odpolední Jump Rádia Kiss.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Kysáci, pro někoho možná opravdu vysněná dovolená právě v Egyptě a vy máte možnost tento týden tuhle tu dovolenou vyhrát, protože právě celý tento týden na Rádiu Kiss soutěžíme o dovolenou s cestovní kanceláří Blue Style v Egyptě. Výhrou je pobyt pro dvě dospělé osoby v hotelu Burj Al Arab Beach v egyptském Marsa Maltou.
2: No a jestli chcete vyhrát, tak pojďte klidně právě teď na web kiss.cz a odpovězte správně na otázku, po které slavné egyptské panovnici je pojmenován přírodní pramen v oáze Síva. Dohledejte si správnou odpověď, připojte svůj kontakt, to je důležitý, a pak si počkejte na pátek.
1: Protože v pátek po 15:00 odpoledne opět náhodně vybereme jedno jméno, které řekneme do vysílání živě. Pokud se daný soutěžící obratem dovolá do studia, bude mít na to jeden jediný song, tak pokud se ale dovolá, tak už je to jednoduchý, vyhrává dovolenou právě v Egyptě. Pokud se nedovolá, kysáci, dostává příležitost hned ten člověk, který je v seznamu pod ním.
2: Jo, hodně štěstí. A kdykoliv můžete kouknout na web www.kiss.cz, protože i ve 2 ráno tam může být skrytý klidně výherce. Držíme palce.
0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

DJ Tiësto vystoupí už tuto neděli v pražském Duplexu. Radio Kiss vás na tuto největší klubovou noc léta dostane zadarmo. Vstupenky rozdáme už tento čtvrtek. Jakmile od 6. raní až do 6. večerní uslyšíte hit od Tiësta, volejte do Kissu a řekněte si o vstupenky. DJ Tiësto v Duplexu. Více o akci na www.duplex.cz.

0: baví, baby. Jedním takovým mini příběhem z dnešního rána se dostaneme tam, kam potřebujeme, protože AI. No jo, tak co si budeme, dneska už je všude kolem, někdo je úplně z toho paf, někdo je úplně na větvi, to znamená úplně ten opozit.
1: Ano.
0: Ta druhá strana, já patřím mezi tu druhý tambour a já prostě AI úplně nejedu, ani nevyhledávám přes ní a tak dále. Nicméně zavolal jsem do jednoho bankovního peněžního ústavu, který se skládá ze dvou slov, ano, zkrátka ČS, vy už si to dáte dohromady. No a chtěl jsem úplně triviální, úplně banalitu, kterou jsem prostě na netu nenašel.
1: Jasně.
0: Ozval se mi AI asistent, hrozně populární věc. Přátelé, po 10 minutách jsem se nedozvěděl a úplně lauter nic. Mí nervy byly na levelu 250 milionů a prostě bylo to všechno špatný. Dopadlo to opravdu katastrofálně. No, co? Za hodinu mi volal živej člověk a snažil se to urovnat.
1: Jasně.
0: Pozdě. To není důležitý, prostě tady ty AI asistenti mě přijdou strašně nedokonalý. Vraťte práci živým operátorům a zrovnou, a ne 10 minut, abych ztrácel čas.
1: Je to tak, pokud ta AI jako nedokáže poradit hnedka z kraje, tak ať vás prostě přepojí na operátora, i když nevím, kde potom je v tom smysl, aby tam vůbec byla.
0: Tak.
1: Nicméně, a jsou to prostě nějaké věci, nějaké začátky, které nás asi teďka úplně neminou, ale přátelé, my za chviličku pro vás budeme mít žebříček profesí, který AI rozhodně nenahradí. A třeba budete uvažovat i vy o změně práce.
0: Já typuju kuchař.
1: Člověče, možná, že
0: nedokážu si představit, že by mi AI uvařila.
1: Nějaký
0: chápu
1: robot
0: recept,
1: možná,
0: ano,
1: nějaký.
0: Dobře,
1: ano.
0: Ale aby mi to naservíval a tak dále. No nic,
1: no,
0: za malou chvíli na kesu.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: Nebudeme zkoumat, kdo je pro AI, kdo zase ne. 100 lidí, 100 chutí, to platí ve všech směrech, ale Magda má pro nás 10 tutových zaměstnáních, který prý údajně do budoucna ani AI nedokáže snad.
1: Schválně, nahradit. Jestli se třeba v tom trefíte s náma, kysáce, jo. Na 10. místě lesní dělník, 9. rybář a lovec, 8. pilot malých letadel, 7. horník, 6. operátor vrtné plošiny, na 5. místě ocelář a železář, 4. arborista, 3. místo stavební dělník, na 2. pilot a 1. hasič.
0: Dobře, já nevím, kde je třeba doktor.
1: Čověče.
0: Sorry, jako já nechci přijít k doktorovi, aby mi tam bedínka říkala, mám angínu. Mm-hmm. Ne, to je jakoby hodně zjednodušeně. A teď pojďme dál. Mm-hmm. Slepý střevo a operace s ním spojený, třeba jasně. Samozřejmě obecně. Ty bláho, tak jako co? Jako vedle mě budeš šmrdlat jako nějaký frajer? Jako?
1: Bude nějaký robot, třeba nějaký robot,
0: no,
1: přesně
0: nahoru,
1: tak. Jako,
0: vůbec.
1: Zadej špatný údaje, místo střev, tak ti vyoperuje oko. Třeba
0: přátelé, filmy jako Já, legenda,
1: ano.
0: Terminátor nám připadaly kdysi jako science fiction kultovní filmy a jsou.
1: Nebo Já, robot, že taky.
0: Ano, pardon, ne Já, legenda, robot.
1: Já, robot, ano, jasně.
0: Ale pozor, ono se nám to naplňuje.
1: Ono se nám to
0: já nechce, my tady nechceme sejčkovat, jo?
1: Já.
0: Nechceme.
1: No.
0: Ale prostě, aby jsme se nevrátili zpátky na strom jednou.
1: Buďme trošku obezřetní.
0: A nechci, aby mi vařila AI, takže já jsem i pro kuchaře.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední Jump. Na rádiu.

0: Sky jsem za volantem po celé republice.
1: A rovnou do dopravy a zprávy od vás, pokud jedete ze Vysokého Mýta na směr D35. Pozor!
2: Dlouhé kolony ve směru z Vysokého Mýta na D35 od Stradouně směrem na Ostrov, tam se ho teďka objíždí, ale přímo v té křižovatce u Ostrova zřejmě nějaký nákladák, nějaká závada a policisté to pouští kyvadlově. Já už jsem tady stála asi 15-20 minut, myslím si, že kolony budou až k Vysokému Mýtu.
3: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda na dálnici D0, je to ve směru na D1, 21. kilometr. Bouralo se bohužel taky v Brně v ulici Tilhonova a jedna dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Vlaštovčí.
1: Budu pokračovat. Opava, Boženy Němcové, dále je to na okrese Chomutov, Chomutov přímo v Kadani, je to Chomutovská, no a taky bohužel, ať nejsme pozadu v Praze, jižní spojka, tam počítejte se zdržením.
3: Před náma je poslední hodinka odpoledního jumpu.

0: zvůj. Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss. Počasí.
2: Ve středu bude zpočátku zataženo až oblačno a později místy polojasno. Ojediněle se během dne objeví přehánky a jen výjimečně bouřky. Napříč republikou budou nejvyšší teploty mezi 22 až 28 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Zátěžový test aplikace e-doklady z minulého týdne ukázal, že před volbami je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Dnes o tom informovala Digitální a informační agentura. Test hodnotí jako úspěšný. Zapojilo se do něj zhruba 30 000 uživatelů, kteří provedli téměř 60 000 přihlášení. Veřejné koupaliště Volksbinne, nacházející se v Berlíně, chtělo na jedno odpoledne vyhradit své prostory pouze pro lidi afrického původu. Akci byly ovšem organizátoři donuceni zrušit poté, co se proti ní zdvihla vlna kritiky. Myšlenka pobouřila zejména aktivisty krajní pravice. Organizátoři chtěli tímto krokem podpořit komunitu žijící v hlavním německém městě. A teď zpátky domů.
3: Dopravní podnik o víkendu spustil autobusovou linku tunelovým komplexem Blanka. Linka s označením 145 jezdí denně a spojuje Davice s Čimicemi. Linku se podařilo rozjet díky dostatku řidičů a také díky výboji systému pro efektivní řízení dopravy. Doplňme, že spoj jezdí denně od 5 do 23 hodin.
0: Sport.
2: Liberecký útočník Jaromír Pérez zmešká kvůli zlomenině v noze začátek extraligy i ligy mistrů. 21-letý hráč utrpěl zranění po zásahu pukem v přípravném utkání proti Kladnu. Chybět bude zhruba 6 týdnů. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
4: Jason Derulo, nebo také ATC, to bude další muzika na Kisu.
5: Nebo my dva, Radek a Magna, my vám přejeme moc hezký podvečer s Kisem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Víte, že?
1: Přátelé, dneska si dáme takové velmi příjemné filmové víte, že, protože skvělé zprávy máme právě z filmového světa, a to hlavně z toho animovaného světa. Víte, že se chystá pokračování pohádky Coco?
2: To jsem ale rád. To jsem rád, že tahle pohádka opravdu pokračuje, no.
1: Jo. Jedná se o tu pohádku, kdy ta krásná postavička toho malého chlapce Miguela zavítá do světa mrtvých, aby tam vlastně nalezl svého pravýho tatínka, bla bla bla a tak dále.
2: Myslím dědečka, ne?
1: Nebo pradědečka dokonce, dokonce úplně pradědečka. Takhle, nicméně strašně krásná pohádka, dokonce Oscarová záležitost, no a právě se chystá dvojka, kdy ten malý chlapec Miguel by měl být teenager. Takže na to se moc těšíme, na Coco. Best of.
0: Jump. Odpolední Jump. Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Zítra zase pokračujeme v 7 ráno, třetí volající dostane šanci si hodit kostkou skrz naší výherní tady věž. No a tenhle týden se nám docela daří.
2: Musím říct, že to opravdu krásný, doufejme, že to bude takhle pokračovat i nadále a my si tuď teďka v tuhle tu chvíli pustíme záznam z dnešního rána, jak to dopadlo s Michalem.
3: Já se modlím, aby to byla šťastná náhoda. A je to celkem dobrá náhoda, protože na hrací kostce je pětka, takže ti dáme 5000!
1: Včera 5000, dneska 5000, jak to bude pokračovat? No, tak to se dozvíme samozřejmě hned v 7 ráno, třetí volající. Bude mít tu štěstí, nebo tu kliku, si hodit kostkou, jenom ještě doplníme. Je to klasická standardní hrací kostka, kterou znáte třeba Člověče, nezlob se, 1 až 6. A co vám padne, se násobí tisícem, jenom když tam padne ta šestka.
2: Získáváte 7000 korun, takže zítra držíme opět v 7 palce.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz
4: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu

Odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Burj Al Arab Beach All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisového středozemního

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: rozhodčím, které mělo rozhodující vliv na konečný výsledek a tudíž artist podává oficiální protest a uvidíme, jak to teda dopadne, ale mně vždycky přijde, že tyhle protesty, ano, možná tady můžeme ukázat prstem něco, no, ale někdo to jako nikdy nezvrátí, no.
1: Teď už asi takhle zpětně úplně ne, no, každopádně uvidíme, budeme to sledovat a tolik asi z fotbalu.
2: Masopust, Plánička, Panenka, Branky Boryča na

0: Helena s Jelenou dneska slaví, tak ani nezapomeňte, pokud je máte ve svém okolí, všechno nejvíc nejlepší ještě jednou od nás tady z Rádia Kiss. No a my se přišli rozloučit.
1: Nezapomeňte taky, že na našich webových stránkách Rádia Kiss probíhá jedna velká soutěž zase o dovolenou v Egyptě, tak to určitě nepropásněte, abyste se stihli přihlásit do pátku. No a samozřejmě teďka už vás čekají večerní jukeboxy s Vojtou Sklenářem, takže hudební přání je to jenom na vás.
0: A zítra ve dvě. Ahoj.
1: Ahoj. Odpolední jump od dvou.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Míříme na silnice lehce před hodinou 18, tak než budou zprávy, omrkneme, jak to jezdí či nejezdí, kde se zdržíte. Například na D1 máte-li namířeno na Brno, a to mezi 178. až 184. kilometrem. Potom je také zdržení mezi 189. až 196. Zdržíte se chvilku na D2 před příjezdem do Brna. Větší zdržení je však na D8 ve směru na Ústí mezi 31. až 49. kilometrem. Menší zdržení pak třeba na hlavním tahu z Prahy směr Strakonice, a to před Jílovištěm, taky na Pražském okruhu ve směru na D1 mezi 22. a 16. kilometrem, a taky menší zdržení ve směru na letiště mezi 14. až 19.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
2: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Rádio Kiss počasí.
5: Ve středu bude zpočátku zataženo až oblačno a později místy polojasno. Ojediněle se během dne objeví přehánky a jen výjimečně bouřky. Napříč republikou budou nejvyšší teploty mezi 22 až 28 stupni Celsia.
4: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Dle prvních výsledků jsou za hromadným onemocněním návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníkách noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje průjmy a zvracením. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají. Lázně přijaly hygienická opatření a nadále jsou v běžném provozu. Archeologové pod vedením vědců ze Západočeské univerzity v Plzni zkoumají svatyni nedaleko obce Chleby na Nymbursku. Podle nich přes 6500 let sloužila jako rituální centrum spojené s pohyby slunce a měsíce. Nyní zjistili, že jde o jeden z nejstarších monumentů ve střední Evropě. O 1000 let starší než britský Stonehenge. A teď zpátky domů.
6: Stavbaři v Pardubicích otestovali provizorní most přes Labe, který se otevře 1. září. Konstrukce stojí vedle dosluhujícího mostu kapitána Bartoše a brzy se na něj přesune provoz mezi hlavním nádražím a největším pardubickým sídlištěm Polabiny. Provizorní most vychází z konstrukce typu Bailey. Z Pardubic Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Kapitán Pardubic Vojtěch Patrák si v utkání s Mladou Boleslaví přetrhl skřížený vaz. Příští týden čeká 26-letého útočníka operace. Přibližnou délku hráčovy absence klub neuvedl. Při tomto druhu zranění kolena se ale odhaduje na půl roku až 9 měsíců. A to už byly poslední dnešní zprávy na Kisu s Blankou Holoubkovou. Teď už je tady Vojta Sklenář.
7: Všechny vás zdravím takhle úderem 18. hodiny, krásný večer při úterku a jdeme rozjet muziku, kterou vy si budete vybírat.
8: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Service.
1: Úterní večerní jukebox byl odstartován. Od teď do 10. večerní budu hrát podle vás. Stačí poslat hlasovku přes naší aplikaci, anebo stačí dovolat se do studia 210-323-323, náš telefon a Silva na něm teď. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahojky, taky tě zdravím do rádia.
1: A prozraď mi, Silvo, jak bylo to tvoje volání? Bylo to takový jako zkusím to, anebo jsi říkala, musím se tam dneska dovolat?
2: Musím se tam dneska dovolat, protože jen to týden, že to zkoušel už třikrát a nikdy se mi to nepodařilo.
1: No vidíš to, tak teď se ti to zadařilo a máš teda nějaký jako důležitý vzkaz, někomu chceš takhle předat?
2: Ne, já chci jenom udělat prostě radost a udělat radost tady posluchačům rádia víc a hlavně těm, jako já.
1: Takže není to pro nikoho konkrétního, jo?
2: Ne.
1: Takhle
2: ne.
1: Myslíš na všechny. To je hezký od tebe. To je hezký. Kolik ti zbývá ještě, než dorazíš domů?
2: No ještě nějakých zhruba 25 minut, no.
1: Tak to je krásný. Tak teď už ti z těch 25 minut 2 minuty ukrojí Tiesto, co jsi chtěla. Měj se hezky a zas někdy.
2: Taky ahoj. Díky, ahoj.
1: Tak takhle je to jednoduchý. Stačí mít trošku toho štěstíčka a dovolat se. A Tiesto, Sven a bum v jukeboxu.

0: Právě teď a tady na rádiu Kiss probíhá večerní jukebox a vy si můžete nechat něco zahrát.
1: Ahoj Vojto, tady posluchač Kuba. Sekám trávu s trunovkou, jsem úplně hotový z vedra. Šílený masakr. Chtěl bych zahrát, prosím tě, Markou, Never Stop the Feeling. Pro mě, pro tebe a pro všechny posluchače Kissu.
0: No Kubo, je to slyšet, že jsi z toho hotový. To musím říct, tak doufám, že už máš hotovo a teď už jenom si vychutnáš tu muziku, kterou jsi objednal. Jo? Mark O.

Tady je Jukebox na Kissu a za chvilku vybere někdo na telefonu 210 323 323 na telefonu, který hodně, ale hodně moc taky hlavně žhavíte ráno, protože to rozdáváme peníze.

0: hodí. A když je to třeba 7 000, tak to už teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Posloucháte Jukebox a posloucháte Kiss. My vám hrajeme na přání teď někomu na telefonu 210 323 323. Rádio Kiss.
1: No, dobrý večer, já volám na písničky na přání.
0: To voláš správně, a jak se jmenuješ?
1: Já se jmenuji Savas, já mám řecký jméno.
0: Salát?
1: Savas.
0: Jo, Savas, promi.
1: No, dobrý. Tak. A já jsem tady ve skladu ve Farmosu a chtěl bych dát nechat zahrát Dino nebo DJ Agustina.
0: A komu to pustíme?
1: No tady celému Farmosu.
0: Do kolika máte? Zajčit. Do 10 nebo
1: no,
0: dřív? No,
1: máme, dní? Já mám odpolední a pak dělá dva parta noční.
0: Jasný, no tak jo, tak já vás tam zdravím a ať vám to jde od ruky. Savosy, řekl jsem to dobře? Savos?
1: Savas.
0: Savas. Tak Savasy, no, a ty seš Řek teda původně, anebo nebo máš?
1: Jo.
0: Jo, takže umíš i řecky.
1: Jo, asi. Domluvím se, no. Jo.
0: A jak se řekne řecky, Radio Kiss je nejlepší?
1: Radio Kiss ne podla Karo.
0: Děkujeme pěkně, ahoj.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček.

0: Ladíte, když se posloucháte Jukebox, jaká další muzika bude teď?
1: Ahoj Vojto, prosím tě, zdravím tě. A samozřejmě zdravím všechny kysáky, co pracují teďka odpoledne. Chtěla bych něco zahrát, novějšího od Scooteru, něco svižného. A pracuju na zahradě, tak ať mi to lepší utíká. Je to pro mě, pro všechny kysáky, pro tebe a hlavně i pro mojho pejska Sunnyho. Moc děkuju, ahoj Alena.
0: No tak ať to jde, Alčo, na zahradě. Tak dáme Scootery a jich No Rewind, aktuální song, který mimochodem taky v naší kisparádě. Minulý týden to byla druhá pozice. Tak jestli tenhle týden to bude lepší, máte pořád vy ve svých rukách, tak hlasujte na kis.cz. A Scooter ještě taky pro kamaráda Míru Koláře do nemocnice v Děčíně, který má dneska za sebou operaci. Jsem ráda, že to zvládl a přeju mu hlavně klid, sílu a co nejrychlejší zotavení. To je vzkaz od Marti. A teď už slibovaní Scooter.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: 4 minuty zbývají do 7 večerní, jdeme na silnice se mrknout, jak to vypadá. Zdržení aktuálně na D8, kdo má namířeno směr Ústí, počítejte s tím, že zdržení je mezi 31. až 35. kilometrem a potom ještě mezi 39. až 48. kilometrem. Menší zdržení je taky na D1 před Brnem mezi 194. a 196. a před Brnem se zdržíte i pokud máte namířeno po D2, a to od 5. kilometru. Vy všichni, co nás ladíte za volantem, tak ať dorazíte v pořádku.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu.
3: 19.00, takový aktuální čas. Čas na další muziku a muziku u nás takhle večer vybíráte vy. Jukebox pokračuje, teď ISMC.
4: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Tohle byla Lady Gaga na Radio Kiss a tohle je Lady Lucka na Radio Kiss. Ahoj, Lucko.
1: Ahoj, zdravím všechny kysáky.
0: Ty jsi mě zaúkolovala, že bys chtěla něco od Mirai, tak kam to poletí, prosím tě?
1: Já bych chtěla něco od Mirai pro dceru Verču. My jsme dneska byli na společných nákupech, tak aby jí to udělalo radost a ona má hrozně ráda.
0: No tak jo, takže teď už z nákupu domů.
1: Teď už z nákupu domů.
0: Jo, a co peněženka na to říká? Nebo ta karta.
1: Ta pláče.
0: Už se zdívala na výpis nebo tak, no, jako do apky.
1: Ještě ne.
0: To je lepší někdy, viď, nekoukat na to.
1: Ano.
0: No tak hezkou cestu vám popřeju a tady teď posílám muziku. Luci, ahoj.
1: Díky moc, ahoj.
0: No a Mirai, dáme teda, co bychom si dali, tak asi klasika. Nezvládám.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Další muzika v Jukeboxu je přichystaná a přichystaná je i Verča, která ji vybírá.
2: Ahoj Vojto, prosím, zahraj mi Bazhantra pro moje kolegy do Plzně. Děkuju, Verča.
1: Tak jo, je připraven a bude ještě někam.
3: Ahoj, tak prosím tě, teď si vezeme Lamino a jedeme dvouma autama. Já si jedu dýzláčkem, pěkně Peugeotkem, boxerem a moje přítelkyně za mnou jede sice medňourem, ale elektrika. Tak jsem zvědavý, jestli kdo z nás dojede a nedojede. Tak pro moji přítelkyni vzadu bych chtěl poslat hodně pusinek, nějakou pecku a ať nám to prostě odsejpá ta cesta. Čau, kysáci.
1: No tak snad dojedete oba, milí Skoty. Já doufám, že jo, kdyby vysílal teď Michal Kavalčík, tak by ti řekl určitě elektrokámo, to dojede všude.
4: Vysíta Harry Benta, my spělali The Dota a You Man. Vysíta Harry Benta, my spělali The Dota
5: a Feel You Man.

0: Posloucháte Kiss, mějte s námi hezký večer při úterku. Pakliže patříte k fanouškům nebo faninkám Tiesta, tak jsou pro vás důležité dva dny. Jeden je neděle, to Tiesto bude v Praze, a druhý je čtvrtek. Proč čtvrtek?
1: DJ Tiesto vystoupí už tuto neděli v pražském Duplexu. Rádio Kiss vás na tuto největší klubovou noc léta dostane zadarmo. Vstupenky rozdáme už tento čtvrtek. Jakmile od 6. raní až do 6. večerní uslyšíte hit od Tiesta, volejte do Kissu a řekněte si o vstupenky. DJ Tiesto v Duplexu. Více o akci na www.duplex.cz.

0: Kiss. Je úterý večer, pár minut po půl osmé večerní a pokud byste chtěli v Juboxu něco zahrát, máte spoustu času, do 22 hodin je to na vás, buď mi posílejte hlasovky přes aplikaci Rádia Kiss a nebo volejte naše studio 210 323 323, to je to správné telefonní číslo. Tak kdo pak je na telefonu teď, se ptám.
1: Čau Vojto.
2: Čau Medvěd u telefonu.
0: Čau Michale Medvěde.
2: Prosím tě, mohl bys mi zahrát Parostellar?
0: Tak jo, tak dáme. A kam to poletí?
2: Bude to Ivance do hranic na Moravě. Ať se nám je už nezlobí.
0: Jsi něco si proved, jo?
2: Ty bro, úplně jsem mu zklamal nejvíc, jak jsem mohl. Fakt, a snažil se to už dlouho odčinit.
0: Tak já doufám, že tohle jako bude ta největší, že

0: Robbie Williams nám dohrává v éteru Rádia Kiss lehce po 7:45. Hezký večer při úterku a taky všem Helenám k svátku všechno nej. Mám pocit, že v Juboxu dneska ještě žádné Helence jsme nehráli, tak třeba se to napraví v příští hodině. Každopádně kam zahráme teď?
1: Ahoj, tady Simona. Ráda bych nechala zahrát písničku pro mého kluka Petra, jen tak pro fajn večer. A bylo by to pokud možno od Andrea Bocelli, More Than a Game. Děkuju.
0: Tak je to možno a už to hraje další song juboxový při úterním večeru. Tady u nás na Radio Kiss. Tak díky, že

0: Katka
1: a Lukáš.
2: Radio Kiss vysílá
3: non-stop.
2: Radio Kiss. Filmové tipy.
0: Co teď nejvíc frčí na streamovacích platformách? Tohle jsou hity, kterým se vyplatí věnovat pozornost. Na Disney frčí pokračování snímku Ďábel nosí Prado 2 s Anne Hathaway a Meryl Streep. Na Apple TV má zlato stále Brad Pitt v neskutečně rychlém snímku o prošedivělým jezdci Formule 1 s názvem F1. HBO Max má v nabídce novinku s názvem 28 let poté Chrám z kostí, což už je čtvrté pokračování hororové série s Cillianem Murphym v hlavní roli. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: 8 večer bylo a my začínáme dalších 60 minut Juboxu. S vámi na Kisu Vojta Sklenář a na úvod téhle hodiny Unite 6.
2: To nejlepší od 90. let i v Juboxech Rádia Kiss.
3: Be happy.

0: Takhle vám hraje Radio Kiss v úterý večer a ty songy, které slyšíte z našeho éteru, tak ty také vybíráte vy. Je tady totiž Jukebox, my jsme načali jeho druhou půlku pro dnešek a jakou muzikou budeme pokračovat?
1: Ahojky Vojto, prosím tě, já bych chtěla nechat zahrát písničku Machina Time pro mýho Marcela, který má dneska narozeniny a jelikož jsem s malým zlázník, tak spolu nemůžeme bejt. Tak mu posílám aspoň takhle písničku, moc na něj myslím, přejeme mu s Myšánkem všechno nejlepší a už se na něj těšíme, tak zdravíme Mácu do Nového Města pod Smrkem z Jánských Lázní. Ahoj Martina.
2: Ahoj Svojdo.
1: A Míša.
2: Svojdo, miluju tě.
0: Tak i my Mácovi přejeme všechno nej k narozeninám a posíláme teda jeden hudební dárek s názvem Machina Time a myslím si, že i Danovi to přijde vhod.
3: Ahoj, prosím tě, zahraj mi něco fajné, dupacího, pěkně, ať mi to jde. Malou obývák, poslední část bytu a už si všechno budu mít za sebou. A samozřejmě taky pro tebe do studia a pro všechny kysáky. Mám vás rád, ahoj Dan.
0: Dané, my moc děkujeme, tak já myslím, že tohle je hodně, ale hodně dupací song.

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jubox.
1: Rádia Kiss.
2: A to je velikánská pravda, protože nikdo, skutečně nikdo vám nehraje víc songů na přání než my u nás na Kissu. Teď aktuálně posloucháte Jubox večerní a já jdu na náš telefon 210 323 323 Rádio Kiss.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, kdo tam?
3: Tady Natálie.
2: Natálie, a co bys chtěla pustit?
3: Já bych chtěla pustit pro všechny, co poslouchají, a pro svého přítele písničku Crazy Frog od Axo S.
2: Takovouhle bláznivinu, jo, tam chceš poslat.
3: Jo.
2: Máte to rádi s přítelem, jo?
3: Jo, máme.
2: A co děláte takhle při večeru, kromě toho, že teď aktuálně ladíš?
3: No, přítele na noční, tak ať mu to rychle utěče a já jsem doma.
2: Takže ho zdravíš do práce takhle.
3: Zdravím ho do práce.
2: A to je hezký od tebe. Tak já doufám, že to tam poslouchá, co?
3: Jo, měli by to tam poslouchat, jim tam hraje rádio, říkal tak.
2: A jestli ne, tak má smůlu a Crazy Froga si poslechneš jenom ty. No, takhle je to jedno.
3: Přesně tak.
2: Máš to tady? Ahoj.
3: Ahoj. What's going on?

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Tenhle týden máte šanci vyhrát dovolenou v Egyptě společně s cestovní kanceláří Blue Style, co můžete vyhrát pobyt pro dva, a to v hotelu Burj Al Arab Beach 4hvězdičkovém v egyptském Marsamatru. V pátek někoho dovolenou odměníme, můžete to být vy. Pokud jste se ještě nezapojili, tak běžte hned teď k nám na web kiss.cz a tam správně odpovězte na jednu otázku. Chcete jí říct? Dobře. Po které slavné egyptské panovnici je pojmenován přírodní pramen v oáze Siva? Máme tam pro vás i tři možnosti, ale jak já rád říkám, nestřílejte od boku. Nejdřív si najděte tu správnou třeba na webu Blue Stylu, pak přidejte váš kontakt a čekejte do pátku, protože v pátek odpoledne náhodně řekneme jedno jméno, když ten daný soutěžící pak obratem vytočí naše studio, dovolá se, tak dovolená bude jeho. A je důležité fakt poslouchat, protože pokud se nedovolá, bereme dalšího. Tak pokud jste ještě neodpovídali na otázku, šup hned teď k nám na web kiss.cz.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
4: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: September na Kisu a na Kisu pokračujeme dál v Jukeboxu.
1: Ahoj kysáci, prosím o zahrání Backstreet Boys pro moji kamarádku Pavlu z Děčína. Děkuji, Adéla z Jablonce.
0: Tak Backstreeti jsou připraveni, ještě než je pošlu úplně všem, kdo teďko ladíte pár minut po 8:30 večer, tak bude ještě někam právě pecka od Backstreet Boys.
2: Ahojky, zahraj prosím všem Helenkám k dnešnímu svátku, zejména mojí holčičce Helence Bajgerový, jakoukoliv písničku, díky.
0: Tak jo, tak všem Helenkám i ode mě vše nej. A i Backstreeti přejou.

0: Náš studiový telefon s číslem 210-323-323 vytočil Tomáš a dovolal se a já tě vítám v našem vysílání. Tome, hezký večer.
1: Ahoj, ahoj, dobrý večer, a vás taky vítám.
0: A prosím tebe, já když jsem zvednul ten telefon před chvilkou, tak ty jsi říkal tady Tomáš a Sebík. Takže ještě tam máš Sebíka, jo?
1: To je můj malej klučinár, tady ještě válku s vojákama, tak se nenudíme.
0: Kolik má let?
1: Už 9 bude mít.
0: Už 9, takže pomalu mu to začne, co?
1: Jo, už to letí jak blázen.
0: Těší se?
1: No, pomalinku jo, ale pomalinku. Co jsme zkoušeli nějaký školní úkoly, tak se mu ještě nechce úplně.
0: No to se nedivím, úkoly bych ještě nechal být. Jo, tak dobrá,
1: necháme
0: to až příští týden třeba.
1: Děkuji.
0: Tak Tome, ty jsi vybral muziku Jimmy Jamison I'm Always Here, což je samozřejmě klasika z pobřežní hlídky a tipuju, že jsi na pobřežní hlídku koukal určitě, viď?
1: Určitě, jasný, jo. Tohle dobrý je zvlázen, ano.
0: A co bylo nejlepší? Pamela, že jo?
1: No stopro, že jo, co si budem.
0: Já jsem si to myslel, čoveče. Tak teď dáme ten song, takže tobě, Sebíkovi a ještě někomu poletí.
1: Jasný, všem posluchačům, protože jste super, takže myslím, že to zaslouží všichni posluchači.
0: Tak jo, tak děkuju, díky za všechny posluchače.
1: Dobrý, taky děkuju, užívejte, ahoj, díky, čau.
0: Tak jdem na Pamelu a spol, na Davida, že jo, samozřejmě. A Jukebox půjde do poslední hodiny. Po 21. zase budete vybírat, tak volejte nebo posílejte hlasovky. Go!

0: Jdeme odstartovat další hodinu a poslední jukeboxovou pro dnešek. S vámi Vojta Sklenář a na úvod 21. GG.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: A někomu na telefonu zahrajeme 6 minut po 21. hodině. Kdo pak tam? Rádio Kiss.
2: Dobrý večer. Mohla bys mi tam zahrát moji dceři?
1: A jak se jmenuješ? Prozradíš?
2: Vendula.
1: Vendulo. A dcerka je taky Vendulka po tobě, nebo ne?
2: Ne, dcerka je Eliška.
1: Dcerka je Eliška. Tak povídej, co chceš Elišce takhle přes éter zahrát a co jí chceš říct?
2: No, tak že to je nejlepší dcera na světě a jelikož oslavila 6. srpna 10 let a má ráda Veronu, tak bych jí chtěla nechat zahrát od Verony Na mě nečekej.
1: No tak jí to pustíme, takže dodatečně k narozeninám ještě muzika.
2: Ano, dodatečně, i když jsme je teda oslavili a moc si ji vážím i přes moje jakoby mindráky, které občas mámy mají, ale i tak si jakoby velice vážím a moc si miluju, tak bych jí to chtěla říct.
1: Nádhera, tak nezbývá než to pustit, měj se hezky, ahoj.
2: Děkuju, hezký den, na shledanou.

0: je Kiss, Radio Kiss, a stále jste tu taky vy, jednak vy, co posloucháte, a taky vy, co se ozýváte a vybíráte muziku na přání.
1: Ahoj, tady Johnny B, chtěl bych nechat zahrát Rihannu s Eminemem, bylo by to pro tebe, pro ostatní, co poslouchají, a i pro nás, pro všechny, a hlavně omluva za včerejší den, sakra, měli jsme čtvrt výroční a posílám to pro tebe, miláčku. Jenom pro tebe. Doufám, že to tam pustí a uslyšíš mě. Pa, pa, pa. Zdraví vás, Johnny B.
0: Tak Johnny B, on to pustí. On to pustí a slyšela tě, jestli poslouchá. A snad teda i přijme tu omluvu. Tak Johnny B vybral píseň, to byla i písnička. Od Downlow. Tak to si dáme třeba někdy jindy. Až ji někdo vybere, každopádně Johnny B, který nahrál hlasovku, tak vybral Rihannu a Eminema, tak to pustíme a mám to zahrát ještě k včerejšímu svátku tetičce přes blbosti Ťapie a dnešnímu svátku Helence, naší kuchařce. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí přejí všichni kolegové a táborníčci na Milkově. Rád.

0: Scooter a jejich víkend na Rádiu Kiss. Tak do klasického víkendu ještě poměrně daleko, tím, že máme teprve úterní večer. No ale o víkendu velká událost pro všechny fanoušky a faninky Tiesta. Bude v Praze a my vám budeme rozdávat lístky.
1: DJ Tiesto vystoupí už tuto neděli v pražském Duplexu. Radio Kiss vás na tuto největší klubovou noc léta dostane zadarmo. Vstupenky rozdáme už tento čtvrtek. Jakmile od 6. raní až do 6. večerní uslyšíte hit od Tiesta, volejte do Kissu a řekněte si o vstupenky. DJ Tiesto v Duplexu. Více o akci na www.duplex.cz. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss.

0: Ladíte Kiss a posloucháte Jukebox, jdeme na náš studiový telefon. Kdo pak tam, ahoj?
1: Ahoj, Kačka.
0: Čau, Kačko.
1: Mohla bych mít prozbičku, mohla bych si nechat zahrát na přání?
0: Mohla? A co bys chtěla, co bys chtěla?
1: Co si za písničku, Fildi? Sweet Escape, Katy Perry.
0: To je Gwen Stefani, ale nevadí.
1: Gwen Stefani, výborně.
0: Nevadí. Důležitý, já vždycky říkám, že důležitý je, že se člověk jako domluví, že se domluvíme takhle, jo? Že aspoň ta jedna polovina je správně. Tak jo, kdo si to vybral, prosím tebe? Na koho jsi to tam volala?
1: Vybral si to můj syn.
0: Synáček, jak se jmenuje?
1: Filip.
0: Tak jo, tak zdravím tebe a Filipa a pošlu to ještě někomu.
1: Ještě druhýmu synovi Štěpánovi.
0: Tak jo, je to tu a měj se, ahoj.
1: Děkuju, ahoj.

0: hraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Několik songů na přání dneska večer už jsem pustil a teď už pustím poslední písničku podle někoho z vás. Co pak to bude?
2: Vojto, ahoj, tady posluchač Luky ze Zlína. Poprosím zahrát písničku od Taptapu, Ředitel autobusu. Řídím MHDčko ve Zlíně a zároveň tím zdravím všechny mé skvělé kolegy z práce a tobě do studia posílám písničku. Děkuju, měj se a zdraví Luky ze Zlína.
1: Luky, tak já děkuju za poslání i mě. Ředitele autobusu, tak ty seš vlastně takový ředitel autobusu, takže to posílám. Posílám to i vám všem, co ladíte a myslím si, že ladí i spousta autobusáků. Tak ať už děláte cokoliv, laďte i nadále Kiss, protože i po 10. večer budeme s vámi, sice už ne s jukeboxem, ale dáme si to nejlepší z dneška. Tak rozhodně dál laďte Kiss.

se právní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

Kiss. Radio Kiss.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Pojďme si lehce po 10. večerní na Rádiu Kiss připomenout, co už dnes v úterý 18. srpna zaznělo v našem vysílání. Krásný večer vám všem přeju, ale při večeru v téhle hodině výlet do dnešního rána, kde s vámi samozřejmě byli mezi 6. a 10. Roman, Míša a Patrik. A Míša prozradila, že jde na OnlyFans. Uslyšíte víc. Taky jeden příběh, hodně zajímavý příběh, který se stal u nás s letadlem, protože se vracelo. No a dneska v úterý 18. srpna slaví svátek Heleny a o jedné Helče taky ranní trojka mluvila.
2: Ještě jednou Helenky, krásný sváteční den. Naše Helena Vondráčková, jak jsme říkali, oznámila, že nevystoupí tento pátek na Skalky generace Festu kvůli neuhrazenému honoráři. Takže o tom asi ještě budete hodně číst. Její manžel, manažer, vyloženě řekl, pořadatel nezaplatil po mnoha urgencích, kdy i prosili o shovívavost, dali jsme jim čas do nějakých 12 hodin jistého dne. Splatnost faktury byla do 11. srpna, nestalo se nic. Myslím, že jsme byli vstřícní, až moc fanouškům se omlouváme, ale problém nevznikl na naší straně. A ta druhá strana, ti organizátoři, zase tvrdí něco jiného, takže se prý klidně pustí do nějakých soudů a tak dále a tak dále, ale hlavní je, že ti, co se v pátek těšili, tak to prostě budou mít bez Helči, takže pravděpodobně se budou vracet vstupenky a podobně. A to nechceš. My často vidíme do těch smluv s velkými hvězdami. Někdy je to tady velice ostré, vy vlastně do poslední chvíle nevíte, jestli vám ty hvězdy přijedou nebo nepřijedou i přesto, že už mají peníze na účtu a neznamená to, že prostě jste si je na 100% koupili a opravdu vystoupí, jo. Ono to není ani o tom, že by vám nějak byli povinni posílat třeba od doktora to, že je bolí hlava nebo že třeba mají, nevím co, jiný
3: rytmus. Oni mají hlasový potíže.
4: Oni mají ty smlouvy hezky pěkně jako jo? Postavený, je pravda, a tam jsou takový kličky, proti kterým neuděláš nic.
2: Takže vy do poslední minuty trnete, jestli opravdu ta hvězda přistane v České republice, přijede třeba do O2 Areny a opravdu vystoupí, protože ano, jak si říká Patriku, některé smlouvy jsou velice dobře napsané.
4: Zase na ochranu Helenky, splatnost faktury je splatnost faktury.
2: To je ono, domluva je domluva.

0: super tajnou informaci vám teď řeknu, jo? Je fakt tajná.
1: No pojď.
0: Jestliže v pátek budete grilovat, vím o jedné celebritě, která bude mít páteční večer volný, že byste ji pozvali.
2: Co my ti tu fakturu zaplatíme na grilovačku?
0: Zadarmo.
2: Jo.
0: Za jídlo.
3: Jo.
0: Za dobrou náladu.
3: Dostaneš krtovičku.
0: A za karaoke, Helčo. Dáme si ho spolu.
4: Ranní Kiss.

0: poslouchejte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Spoustu hlasovek chodí, hlavně chválí ranní shot, kysáci, to je dobře. A taky dorazila jedna a tu jsem vůbec nepochopil.
2: Ale?
1: Jo, Jirka, poslouchejte, jo, dejte si rádio trošku na hlas. Já nevím, co tě Jirka myslel.
3: Hodně přijel.
1: A to je všechno.
2: A tak hlavně víme, že dýchá.
1: Ještě jednou, jenom ten úvod.
3: Hodně přijel.
1: Hlavně přivez?
4: Co přidej?
2: Hlavně při mně?
1: Nebo při mně, nebo přidej.
4: Zkus ještě jednou.
3: Hlavně přidej.
4: Hlavně přidej.
1: Není to náhodou snaha o tu poezii? Dneska je den špatné poezie.
2: Ano, národní den špatné poezie.
1: Jakože začal dobře, ale...
2: Ale nedokončil báseň, takže je to taková špatná poezie.
1: Jirko, co
2: Stávej.
1: To bylo? Jak by zněla špatná poezie?
4: Nějak takhle.
2: Já si myslím, že je to o tom, že by byly ty verše třeba nějak špatně poskládaný, anebo že by to nebyla hezká básnička.
4: Jo.
1: Že by to nebyl rým obskočný?
2: Obskočný, ale byl by to přeskočný a úskočný.
4: Není to obkročný?
1: Obkročný?
2: Obkročný.
4: Já nevím.
1: Jo, jedno z toho to bude.
4: Ty asi něco obskočíš.
2: Já bych vám dala jeden příklad takové špatné poezie.
1: Máš něco?
2: Ano. Sněd jsem 10 vajec, zapil vodou rajec, teď tu kazím vzduch, bože, to je puch.
1: To je dobrý!
0: Ranní Kiss.
2: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
5: od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Co všechno se člověk z toho kisu nedozví, viď? Takže pro holky, stripterky se letadlo muselo vrátit, co letělo do Chorvatska, no.
2: Patriku, a ty ještě mi řekni, že znáš ty stripterky osobně, že jo? Že víš, z kterýho klubu jsou?
3: Ne, vůbec, nevím, o kode.
1: Ale...
3: Neznám holky.
1: Jo, to byl Aleš, viď, tohle z toho. Mm-hmm. Čekaj, tak já se zkusím s Alešem spojit taky, protože já mám jenom obavu, aby náhodou Aleš zrovna třeba neměl nějaký výpadek signálu. Uvidíme, jestli se mu dovoláme, jo?
3: Proč výpadek?
1: No, to se dozvíš.
4: Já vás zdravím.
1: My tebe, Aleši, ahoj.
4: Ahoj, ahoj.
1: Co pak děláš teď?
4: Hele, jsem teď v práci a stavíme rychle dráhy pro vlaky.
1: Hele, pěkná práce, prosím tě, tak za 5 minut budeš určitě poslouchat rádio?
4: Jo, určitě.
1: To je dobře, to musíš slyšet, Aleši, jo? Jenom jsem ti to chtěl říct a upozornit na to.
4: Dobře.
1: Tak jo, tak ahoj, měj se.
4: Ahoj, čau.
1: A díky, ahoj. Počkej, to chce ještě někoho dalšího teda.
5: O co jde?
6: Co?
1: Tohle bude velký, vám říkám, přátelé.
3: Komu zase voláš?
1: Co?
3: Komu zase voláš?
1: No,
6: komu voláš?
1: Posluchačům dalším.
6: Dalším?
3: A to je to tak velký, že to musíš jako říct osobně všem.
1: Za mě největší událost dnešního rána. A to si nedělám srandu, jo.
6: Voláš dalšímu posluchači?
3: Já to nechápu.
1: Ať to všichni ví.
6: Ale tak dobře, no.
7: Dopadová, dobrý den.
1: Ahoj, Soni, tady je Radio Kiss. Ahoj.
7: Ahoj, Romčo.
1: Čau, Soni, co ty děláš?
7: Já se teď jdu s manželem nasnídat do města. My tady máme takovej mlíčák, kam chodíme každý ráno, když se jde.
1: To je hezký,
7: a jdeme
1: to
7: se tam nasnídat, protože už mám 3. týden dovolené.
6: To je dobrý.
1: Tak to tě nechceme rušit, ale Soni, prosím tě, za 5 minut, nejpozději do 5 minut, poslouchej určitě Kiss, jo?
7: Tak já se to pustím a mám telefon u sebe, to je všude, že jo?
1: Jo, dojde k velkému oznámení.
7: Velké oznámení. Dobře.
1: Jo.
7: Dobře, budu poslouchat.
1: Tak jo, díky.
7: Já to pustím všem v lahutkách.
1: Jo, dobře. Prosím tě, pust to všem v lahutkách, jo, je to důležitý. Tak jo,
7: ano,
1: Soni, pozdravuj, hezkou dovolenou.
3: Ahoj.
1: Čau.
3: Ty, proč mám nějaký divný pocit, já nevím proč.
1: Já mám taky divný pocit.
6: Ale to není tak divný.
3: Co se děje?
1: Řeknu to teď jednou větou a ty si to za chvilku dokousneš.
6: Dobře.
1: Míša Dinhová Ofiko vstupuje na OnlyFans.
3: Neke.
6: No
1: říkala to. No.
6: Já vám to vysvětlím.
1: Za chvilku, jo?
6: A říkaj to dneska už normálně.
1: Já vám říkal, že to bude velký. Jdu si najít. Já vám to říkal. Je to tady.
0: Ranní Kiss.
6: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
8: od 6 do 10. We'll be right back.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raní kiss.
1: Romane, kde jsi to slyšel, že Míša jde na OnlyFans?
2: Dáváme vám to zadarmo, tohle není žádný pokus o raní kachnu. Míša jasně řekla, že jakoby vstupuje na OnlyFans a já ti ještě, Míšo, říkal, ty jsi to určitě slyšel, Patriku, stop, nic mi neříkej, řekneš to do éteru, protože tohle mě zajímá a chci, aby to slyšeli i posluchači kisu.
1: Já slyšel jenom to tvoje stop, tohle mi neříkej, ale nevěděl jsem, že Míša něco tvrdila o OnlyFans, ty tam jdeš?
3: Jo, jdu tam, tak vem si, že v dnešní době už je to prostě normální. Kolik lidí...

0: jde prostě na OnlyFans.
1: Jak slyším tuhle hudbu, tak jsem si vybavil ten citát. Je to velký skok pro lidstvo, ale malý krok pro člověka. Takhle nějak, víš, co bylo?
0: V mém případě hodně malý.
1: Jak to přirovnat k tobě? Jo, malý.
0: Já bych to zas tak nenafukovala, protože prostě, podívej se, ty holky se o tom normálně baví, že na OnlyFansu, proč bych tam nemohla jít i já, když to má tak dobrý důvod?
1: Takže kam jdeš?
0: Na OnlyFans.
1: Kam přesně?
0: No, na OnlyFans, ale jdu tam jako předplatitel. Já si totiž zaplatím předplatný.
1: Čekej, jako takhle, čekal jsem, že když vstoupíš, takže tam vstoupíš, že tam budeš dávat fotky. A tohle je jiná. Ty tam vstoupíš tak, jako že prvně začneš někoho sledovat a nejenom sledovat.
0: A já mu začnu měsíčně platit.
1: A můžeme vědět, bez raní kachny, prosím tě, na vážno, kdo to je a proč?
0: Dobře, já budu sledovat sviště.
1: Jsi blbá.
0: Počkej, ale vážně.
1: Já jsem čekal nějakou hanbatou, pořádnou,
0: ne,
1: prsatou,
0: ne,
1: babinu. Počkej, proč by sledoval holku? Spíš chlapa, viď?
0: Ne, já budu opravdu sledovat sviště.
2: Já jsem to čet, já už vím, to je nějaký ten učitel.
0: Vědcům v Kalifornii, kteří zkoumají sviště, bylo oznámeno, že už nedostanou od státu další finance na další výzkum. Tak jim založili OnlyFans.
1: Kolik to stojí?
0: Ty brďo, na to jsem se nekoukala, ale já jim tam fakt jako přispěju. Vždyť to je hezký.
2: A já se chtěla zeptat, kolik stojíš ty, Míšo, no.

0: čekal teda, že s tou bude něco jinýho než.
1: Ne, já si prostě chci na OnlyFans předplatit cviště.
2: Míšo, ale pojď to testnout, pojď si založit OnlyFans a jenom tam foť třeba nohu, každý den, jednu, druhou.
1: Mám to vzít opravdu jako challenge.
0: A nebo ještě jiný zvířátko. Když jsme tu měli cviště.
1: Počkej, na ty jiný zvířátka si musíš počkat do zimy.
0: Má kožik, jo?
1: Jo.
3: Ranní Kiss.
4: Ranní Kiss.
3: Každý všední den
5: od 6 do 10.

odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Work El Arab Beach s All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisového středozemního moře.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Je pár minut po 23. hodině a my jedeme dál v tom nejlepším z dneška. Radek s Magdou se ozvou v téhle hodině, uslyšíte, co dneska řešili v odpoledním jumpu, ale ještě předtím uslyšíte dnešní moudro Michala Kavalčíka. Ale bude i muzika samozřejmě, to nejlepší od 90. let. Koukám do playlistu, vidím třeba Pet Shop Boys, Skyzer Chiefs, Real McCoy, Dario G, Davida Guettu a další a další.
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
2: Našel jsem krásné moudro dne. Holky, hledáte budoucího partnera, hledáte nějakého skvělého kluka do života. Mám pro vás úžasné moudro a radu.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
2: Holky, slečny, dámy, randěte s DJem Rádia Kiss. Vždy totiž přemýšlí nad dalším setem a ne nad jinou holkou.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Přátelé, dneska si dáme takové velmi příjemné filmové výteže, protože skvělé zprávy máme právě z filmového světa, a to hlavně z toho animovaného světa. Víte, že se chystá pokračování pohádky Coco.
2: To jsem ale rád. To jsem rád, že tahle pohádka opravdu pokračuje, no.
1: Jo.
2: Těším
1: prosím
2: jsem.
1: Vás, jedná se o tu pohádku, kdy ta krásná postavička toho malého chlapce Miguela zavítá do světa mrtvých, aby tam vlastně nalezl svého pravýho tatínka, bla, bla, bla a tak dále.
2: Myslím dědečka, ne?
1: Nebo pradědečka dokonce.
2: Jo, dokonce,
1: dokonce,
2: no,
1: jo, dokonce
2: no,
1: pardon,
2: myslím,
1: ano, to jsem trošku
2: úplně
1: popletla, ano, no. Nebo dokonce úplně pradědečka. Takhle, nicméně strašně krásná pohádka, dokonce Oscarová záležitost, no a právě se chystá dvojka, kdy ten malý chlapec Miguel by měl být teenager. Takže na to se moc těšíme, na Coco Best of.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na rádiu KISS.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Jak pod náma tenhle ten podkres napovídá, půjdeme do Itálie. Tam se tudíž přihodila jedna věc, samozřejmě, ale pozor, přátelé, s dobrým koncem. Řeč byla o loteriích. Tady dáma si vsadila taky nějakou italskou místní prostě loterii. No a v domnění, že tiket je nevýherní, no, že prostě já to koukla jenom tak zběžně, tiket vyhodila, jenže potom nějak přece jenom to ještě překontrolovala, říká, ty blaho, ale to jsou moje čísla. Možná se překoukla, možná koukala něco jiného, nevíme. Nicméně tiket vyhodila.
2: Aj.
1: Výhra 1 milion eur, pojďme to zaokrouhlit, 25 milionů korun.
2: To je slušný.
1: Pryč, v koši, konec. Odvezená, popelnice prázdná. Prostě už se nedá nic dělat. Nebyla líná a našla si tu trasu, kudy jezdí ty popeláři, firmu, která to tam spravuje. A přijela na tu firmu poprosit s touhle s tou situací, jestli se s tím dá něco dělat. A dalo.
2: A popeláři to vzali z gruntu a déle než den skutečně prohrabávali hromadu odpadku, aby našli ten loterijní tiket, který vyhrál ten ten jackpot, a jeho majitelce ho samozřejmě vrátili. Wow.
1: Tak tohle to ale bylo za jako ne 5-12, to bylo za 1:12, protože pak to samozřejmě do těch palíren a buchvíkám a nenávratně by to bylo pryč a už nemáš prostě zbytí, konec.
2: Ale má to ten hezký konec, že opravdu víš, jako není to ten prostě ten popelář, který by to našel ten tiket, že řekl si dobře a teď to prostě seberu. I když já si myslím, že kdyby s tím potom přišel, tak by to možná nedostal, člověče, že ona by se o to přihlásila.
1: To nevím, jak je tohleto, nicméně já doufám, že frérka se k tomu postavila a udělala jim aspoň nějaký slušný mecheche.
2: Přesně.
1: No, a hodila něco do placu z těch peněz potom.
2: Nějaký dobrý těstovinky, špagetky, karbonárky, něco takového.
1: Prostě vzala někam do putiky a trošku to tam rozjeli prostě. Takže přátelé, bacha na to, kontrolovat minimálně dvakrát, než uděláte takovouhle věc. Ne vždycky to může takhle dopadnout.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Vydáme se na pražské letiště. X z vás samozřejmě startovalo, nebo bude startovat z tohohle letiště. Samozřejmě jsou tady jiná letiště, ale tohle se bylo vlastně přímo tady v Praze, na tom našem největším letišti.
2: Bohužel jedno z letadel se muselo z nenadání vrátit vlastně ke stojance. Naštěstí nešlo o žádnou poruchu, o žádnou závadu.
1: Já vím, ale přece jenom ty vzletíš.
2: Vzletíš, ono bylo
1: on byl přemýšlíš, že jo.
2: On se jenom otočil na té dráze, naštěstí ještě nevzlítnul.
1: Tak ještě nebyli nahoře, tak to je ta lepší varianta.
2: I to, že se s váma letadlo otočí a vrací se zpátky vlastně k té stojance, kde se nastupuje,
1: tak už
2: bych vystupovala. Nicméně tady ten důvod byl následujícím. Let Smartwings z Prahy do Splitu nabral v sobotu více než hodinové zpoždění. Letadlo se krátce před odletem vrátilo ke stojance pro 10 žen z pražského striptýzového klubu. Letecká společnost tvrdí, že chybovali pracovníci letiště. No, to jim nemůžeš mít za zlý, než se
1: to nemám za zlý. Já jenom prostě jsem překvapený, prostě, já jsem myslel, že to jde dopředu.
2: Jak to myslíš dopředu? Jako?
1: No ne, tak jako máš samozřejmě tryskový letadla, že jako na palivu, že jo. Mm-hmm. Teď jdou do vody víc a víc, to určitě bude elektrická, že jo. Ale že máme a budeme mít tady šlapací letadla, to jsem teda netušil.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

DJ Tiësto vystoupí už tuto neděli v pražském Duplexu. Radio Kiss vás na tuto největší klubovou noc léta dostane zadarmo. Vstupenky rozdáme už tento čtvrtek. Jakmile od 6. raní až do 6. večerní uslyšíte hit od Tiësta, volejte do Kissu a řekněte si o vstupenky. DJ Tiësto v Duplexu. Více o akci na www.

0: Máme tady 12. hodinu a to znamená, že startují noční jukeboxy dneska po delší době s Alexem. Pojďme to rozjet, přátelé.
1: Od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Taky sáci Noční Jukeboxy nám odstartovali, já jsem zpátky, nebyl jsem tady celý týden a musím vám říct, že jste mi strašně chyběli. Doufám, že já vám taky aspoň trošku, nicméně já jsem si užil trošku tý dovolený. Myslím, že každý by, když aspoň ta trošku ta šance je, by si měl malinko odpočinout a já jsem se vrátil plný sil a nadšení, takže vás dneska budu obohacovat dobrou hudbou a příjemnou atmosférou. Tak to vám můžu slíbit od 12 do 6 do rána, jakože se Alex jmenuju. No a samozřejmě je dobré na úvod si říct ty způsoby, jakým způsobem ano, si můžete objednat písničky. No a je to velmi jednoduché, buď to telefonním číslem, tím, že se mi dovoláte přímo sem ke mně do studia, samozřejmě to 210 323 323, myslím, že většina z vás už to má zažité pod kůží, stejně jako já, no anebo druhá varianta, a to je, že si otevřete aplikaci Rádia Kiss a tam nahrajete hlasovou zprávu, anebo třeba i nějakou tu textovku. Ale zpátky k tomu telefonátu, protože mě už se tady dovolal Mára, který čeká na lince. Mára, slyšíme se, ahoj!
2: Ahoj, slyšíme se.
1: Čau, čau. Tak Máro, prosím tě, ty jsi mi říkal, že jedeš už konečně domů po dlouhé šichtě odpolední, tak to ti teda gratuluju, to se máš na co těšit, hezky do postýlky, viď?
2: Přesně tak, hezky. Dneska to stačilo, ty vedel z tý kolony, jaký jde osmičky, to je hlavně.
1: Kolony, jo. A člověče, a co tam byla nějaká bouračka nebo prostě sužení, klasika, tam rozkopali všechno, prosím, nebo kombinace?
2: Prosím tě, v Nový Vsi na sjezdu, tak to tam vysypal kamion, nebo ne vysypal, ale najel tam do kruhu, jo, objezdu, který momentálně opravujou. No a nějak to asi Rumun nepochopil. Jasný. No tak tam najel a vlastně samozřejmě tím pádem jakoby udělal z toho kolaps celý. Jasný. Komplet.
1: No jo, no, tak hlavně, aby se někomu, jako, věřím, že se někomu nic nestalo, nebo že všichni dopadli tak nějak jako dobře. Nevím, neslyšel jsem, ale pojďme zpátky k hudbě. ATB, Let You Go, to jsme spolu vybrali. To je tobě na cestu domů, no a asi všem ostatním, kterým teďka třeba startuje nočka, aby se malinko probrali, viď?
2: Přesně tak, bude to tobě do studia.
1: Děkuju.
2: Aby ti do rána uteklo. Mm-hmm. No, pak by to bylo na ty nočky, těm lidem, co poslouchají.
1: Dobře.
2: No a pro ty lidičky to se chystají na Tiesta, já teda se nechystám, protože budu v práci, takže asi ho maximálně pustím tak na YouTubečku.
1: Hele, ale na YouTubečku je kvalitní, tam se dá vybrat, že jo, i nějaký setík, co máš hlavně nejradši, takže si myslím, že furt dobrý, hezky.
2: To mě pak už taky napadlo, že jsem mohl nechat zahrát Tiesta, ale tak musím zítra zavolat a nechat zahrát zítra.
1: No vidíš to, tyjo, ale ono by se to zrovna hodilo, ale protože já tam mám ATB ještě nachystaný za hodinku znova, ale chtěl jsem ti udělat radost a takovou malou výjimku, že i když je to takhle, tak tím, že to takhle hezky otevídáme, tak co by jsme si to nepustili víckrát. Takže ATB, Let You Go, tobě přeju krásnou cestu, děkuji ti za zavolání a budu se těšit zase příště.
2: Mě se hezky, dobrou noc.
1: Ahoj, čau, čau.
2: Ahoj.

0: Jukebox. Noční jukeboxy na Rádio Kiss pokračujou, s vámi ještě stále Alex a bude tady s váma až do 6 do rána. Samozřejmě tady bude, abych vám, tady budu já samozřejmě, abych vám plnil ty hudební přání, takže připomínám telefonní číslo 210 323 323 anebo aplikaci Rádia Kiss, kam můžete nahrát třeba i hlasovku. No a jelikož jsem tak jako v dobré náladě, tak jsem se rozhodl, že dáme další telefonát a tady na lince už je František. Franto, čau, slyšíme se.
1: Ahoj, Alexi, ďábole, rád tě slyším po druhý době.
0: Čau, já tebe taky, čau. Co ty takhle v noci, pracuješ, odpočíváš, povídej.
1: Ne, vůbec, hele, šel jsem se lehnout, ale tím, že mi včera dovezl koťátka, no, takže divočina zbudil mě, takže jsem si pustil hudbu a jo,
0: hezky, no tak bacha, ať neponocuješ celou noc, ať máš trošku toho spánku.
1: Tak já ráno do práce nejdu, takže to je v pořádku.
0: Tak v tom případě si užij noc, jak uznáš za vhodné, ale i kdyby za tý práce šel, tak je to jenom já, jenom na tobě. Jinak, hele, ty jsi vybral teďka písničku, kterou teďka, když koukám do toho našeho playlistu, tak já se tím trošku spravím svoji DJskou karmu, protože předtím jsem pouštěl dvakrát, vlastně respektive ATB, ATB budeme hrát za chvilku, ale tady ten song, tak to jsme nehráli už hodně dlouho, jo? Ale je to přitom taková klasika, viď? Modern Talking.
1: Pořádná. Je to tak, modrý tanky, no.
0: Modrý tanky, a komu je pošleme?
1: Hele, tobě do studia ti to do 6 uteče, protože já nevím, v kolik usnu.
0: Dobře, a když tak to hlíde, jo?
1: když se vyjde.
0: Kdybych náhodou usnul já, tak mi musíš poslat nějakou hlasovku, aby se propočil. ale to se snad nestane, no, ale kdyby náhodou, jo? Budeme se lídat navzájem.
1: Je to tak. A hlavně pro moji rodinu, mamku, taťku, obrovská podpora pro mě, že jim za to děkuju a miluje.
0: Skvělý, tak jo.
1: A si to pustí v tom panováku na plný pecky, než odejdou jinam.
0: Jasný, no
1: ať si
0: všichni trošku užijou ten Space Mix od Modern Talking, tak jo?
1: Přesně.
0: Hele, měj se krásně, užij si svoji noc a budu se těšit zase příště.
1: Měj se, rád
0: tě
1: slyšel,
0: ahoj. Já tebe taky, ahoj. No a tohle už je Modern Talking a jejich megamix, největší pecky, které kdy vydali. Modern Talking, cherry lady, and it goes like that.

Posloucháte Radio Kiss, noční jukeboxy s Alexem. No a jinak už teda nám překročila noc do nového dnu, čili máme 19. srpna, je středa a svátek slaví Ludvík, takže pánové Ludvíci, přeju vám všechno nejlepší k narozkám samozřejmě, taky pokud slavíte, ale hlavně k tomu svátku. Užijte si svůj den, pokud znáte Ludvíka, tak nezapomeňte ho dneska, mu dneska popřát a třeba mu dát nějaký dáreček. Já si pamatuju, že ve škole jsme si dávali vždycky, když má někdo svátek, sladký bombóny. Dneska, když jsme dospělejší, tak bych asi volil něco jiného, ale i ta sladkost by mi udělala radost. Takže Ludvíku, vše nejlepší k svátku. Jinak, kdybys Ludvíku, milí moji kamaráde, no a taky všichni ostatní kysáci, měli rádi Backstreet Boys, anebo třeba Becky Hill, tak 100% nepřepínejte Radio Kiss, protože přesně tady ty pecky vám teď budu hrát.

0: Noční Jukebox.
1: Tak kysáci noční jukeboxy samozřejmě pokračují dál. Máme 20 minut před jednou hodinou raní, to znamená, že ani ne ještě hodinka utekla a my už jsme si zahrali spoustu parádních pecek. No a samozřejmě další parádní pecky tady pro vás budu hrát celou noc. No a mám tady už teďka hlasovku z aplikace Rádia Kiss. Poslal nám ji Milan a pojďme si ji nejdřív poslechnout a já pak k tomu něco řeknu.
2: Ahojte, já jsem chtěl už včera, jsem vám nahrával hlasovku a chcel som si dať zahrať JD Plastic Dream. Ale stále ste vy to nezahrali, tak ja neviem, mám volať alebo hlasovku posielať. Ja vás strašne mám rád, toto rádio. Počúvam vás non-stop od rána až do večera. Až teraz vás počúvam.
1: Tak Milane, a my máme rádi tebe za to, že ty nás máš tak moc rád, takže hele, mě strašně mrzí, že ti to nevyšlo včera. U nás je to tak, že samozřejmě ta hlasovka je super, ale není úplně 100% zaručený, že zahrajeme všechny hlasovky, protože jich je tady obrovský množství. To samý s telefonátem, není tam 100% šance, že se člověk jako dovolá. Nicméně, když jdeš tomu štěstíčku trošku naproti a ty si to dneska udělal, tak se ti to takhle může krásně povíst a já ti tu písničku moc rád pustím, jinak Milan mi tady poslal ještě jednu dokonce hlasovku, takže 100% zaslouženě. Milane, užij si večer, no a Plastic Dreams od JD posílám nejenom tobě, ale i všem ostatním kysákům, kteří mají rádi tuhle písničku. Pojďme na to! Teda pozor, na to jsem pařil i já. Oh yes!

0: teprve udělá radost.
1: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
2: v 7 ráno.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

To byly Royal Gigolos, No Milk Today, no a my pokračujeme v naší krasojízdě dál. No a já měl krásný telefonát tady mimo éter s Pepíkem. Pepa mi volal, že dneska slaví své 50. narozeniny a ještě pořád to slavuje, poslouchá Radio Kiss, takže zdravíme. Doufám, že máte krásný večer, no a aby ten večer byl ještě krásnější, tak jsem slíbil Pepovi, že mu pustím jeho oblíbenou písničku a on říkal, abych vybral něco od Verony a já jsem vybral pecku, kterou máte všichni rádi, respektive takhle. Hodně z vás si o ní píše, posílá hlasovky nebo volá, je to Verona, už si pro nás jedou, takže pokud taky někam jedete, tak hlavně, jak se říká, kolama dolů a antenkou nahoru. No a užívejte si dnešní noc, no a pokud slavíte narozeniny stejně jako Pepa, tak i vám přeju všechno nejlepší. Hlavně to zdravíčko, no a mít kolem sebe dostatečně hodných a upřímných lidí. Tak jo, jdeme na to, Verona, už si pro nás jedou. Už

0: Tak kysáci, první hodinku máme za sebou a dalších pět před sebou. Tak jedeme, jukeboxy pokračujou.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: legendární Hathaway, What is Love. No a taky písnička, kterou já jsem zpíval v rubrice Lepší než originál. No a hlavně teda velká slaďárna, a dneska to máme takové trošičku romantické, tak se nám tak jako to daří dneska to dělat takovou jako, občas si hrajeme takové jako pěkné pecky, které vás vezmou trošku za srdíčko. No a v tom taky budeme pokračovat, protože tady Kája mi poslala krásnou hlasovku, respektive Káju, abych byl přesnější. No a má tady velmi zajímavou objednávku.
1: Ahoj Alexi, tak když už nám pouštíš takovýhle slaďárny, bylo by možné tam pustit tu písničku ze Snowboardiáku? Já si teda jako momentálně bohužel nespomenu na název, ale určitě víš, kterou myslím. A bylo by to pro všechny řidiče, co jsou momentálně na noční, nebo teprve budou na noční, pro všechny zamilovaný, pro tu naši noční letku, no a samozřejmě pro tebe, ať to s náma do těch šesti vydržíš. Takže klidnou noc a kolama dolů. Čau, čau.
0: Tak já ti moc děkuju a samozřejmě já vím, jakou písničku máš na mysli a poslouchám ji moc rád a věřím, že vy taky, a chtěl bych ji tím pádem poslat všem tedy zamilovaným, jak jsi říkala, celé noční letce a všem kysákům. Vy, kdo máte rádi Dana Bartu a jeho pecku z filmu Snowboardiáci On My Head.

0: Noční jukebox.
1: Noční jukebox na rádiu Kiss s Alexem a taky s Kájou, protože ten už je tady na lince společně se mnou už nějakou dobu a těší se, až ho vemu do éteru. Kájo, slyšíme se, čau.
2: Ahoj Alexi, jak se máš takhle v noci?
1: Ahoj, děkuji za optání. Hele, mám se dobře, já jsem se těšil, takže jsem takový jako příjemně naladěný. Navíc zatím krásný tady hlasovky, krásný písničky, takže paráda, co ty?
2: Já poslouchám, dělám něco připravu do školy na počítači, tak jsem ti chtěl zavolat do jukeboxu.
1: A ty už, to by už startuje škola, nebo připravuješ se na září, nebo teďka máš nějaký ještě jakoby kursy
2: teď
1: k tomu?
2: Teď na září se připravuju.
1: Hezky, tak to přijdeš připravenější podle mě než ostatním, že ti většinou až do poslední chvíle, víš co, tak jako, že...
2: To je pravda.
1: Běhaj tam a sem. No a my jsme se s tebou bavili, že ti pustím teda k těm přípravám písničku od Tiesta. A já jsem teda, ano. To jsem ani nevěděl, že se takhle připravuješ do školy. Já jsem vybral písničku Business. Let's get down the business. A to je vlastně o tom, že není to teda vyloženě o přípravě do školy, ale o tom, že se má udělat nějaká práce pořádně. Takže to se to hezky hodí, co říkáš?
2: Přesně.
1: Super. No a komu posíláme?
2: Chci to poslat tobě a potom to chci poslat i Kubovi Krabáčovi do rádia.
1: No skvělý.
2: A Kamilu Jákům.
1: No tak jo. Já děkuju tobě za zavolání, ať ti ta příprava uteče hezky, ať zbytečně dlouho neponocuješ. Přeju ti krásnou noc, no a posílám Tiesta The Business. Ahoj, čau.
2: Ahoj, Alex.

0: Jukebox na rádiu Kiss s Alexem pokračuje. A já tady máme další telefonát, tentokrát se nám do studia na telefonní číslo 210 323 323 dovolal nikdo jiný než Krolly. Krolly, slyšíme se, čau.
1: Dobrý večer, dobré ráno, Alex.
0: Ano, dobrý večer, dobré ráno. Tak prosím tě, jak se dneska máš, co děláš, co tak jako...
1: Nádherně, vozím se po naší milovaný rozkopaný Praha.
0: Rozkopaná Praha, no jo.
1: Bomba něco.
0: Je to bomba, úplně se to nejlepší, no, jako oni mám pocit, no. Že oni něco pak jako zahladějí a vykopou hnedka vedle vedlejší ulici, je to docela jako crazy. No,
1: to ani nezahladějí, to rovnou kopou.
0: Oni rovnou kopou prostě, no.
1: Myslím, že tady je zlato, tady už nic není.
0: Jo, oni furt hledají ten poklad, víš, nějaký, no, to je pravda.
1: Já.
0: Hele, tak aby nám to lépe jezdilo, tak ty jsi říkal, že chceš Snap the Power a to je pro mě písnička, kterou já miluju. Viděl jsi Božskýho Bruce? Jak tam, jak získal tu Jim Carrey, jak tam hraje, jak získal tu moc toho boha.
1: Jo.
0: A přesně na tu písničku tam začal si to užívat naplno, tak bych ti přál to samý. Aby se jako Božský Bruce dokázal všechny ty rozkopané díry najednou zatavit a krásně projet. To by bylo, viď. Hele, tak komu to pošleme?
1: Jako vždycky kolegům z Bentony Trans, a pro kluky, který nakladali pro jeden nejmenovaný internetový obchod v Horních Počernicích.
0: Dobře, taková nejmenovaná internetová integrace reklama.
1: Ti, co ví,
0: tak ví. Jasný.
1: Tak nebudem dělat reklamu.
0: Dobře, tak ať ti to utíká dneska, měj se krásně a budu se těšit se příště.
1: Tak jo, tak zatím.
0: Měj se, ahoj, čau a posílám Snap. I've got the power.

Mystical Magical bude taky naše dnešní noc, protože mám připravený další pecky pro vás až do 6 do rána. No a ještě předtím, než se pustíme teda na další hudbu, tak bych chtěl udělat takový přehled důležitých významných dnů, který se dneska slaví, protože mimo to, že slaví Ludvík, tak máme 19. srpna a to znamená, že je, pozor, Národní den letectví, takže pokud se chystáte ještě na dovču nebo poletíte, tak si to užijte. No a potom je taky velmi důležitý den, zejména pro ty, kteří mají rádi bramborovou kaši, hranolky, americký brambory, krokety a to všechno, protože Národní den brambor se slaví taky 19. srpna, takže to můžeme slavit úplně všichni, buď to na snídani, na oběd, anebo i na večeři, no anebo kdykoliv se nám zachce, protože naštěstí bramboru máme spousty a nevím jak vy kysáci, ale já je mám moc rád. Co mám ještě rád je ATB, anebo třeba Dua Lipa, no anebo taky třeba Robin Schulz, to všechno máme tady pro vás na Radio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Tak jo, kesáci, kouzelná linka 210-323-323 funguje, protože se mi dovolal další posluchač. A tentokrát je to Martin. Martine, slyšíme se, čau čau.
2: Ano, slyšíme se, dobré ráno, brzké.
1: Dobré brzké ráno, my jsme se bavili, že teda dobré pracovní ráno asi, pravděpodobně pro tebe, že jo, máš nočku.
2: Ano.
1: Ano, takže do 6 taky, nebo to máš ještě
2: do 6,
1: horší?
2: Do 6.
1: No, tak to je dobrý, tak to uteče, ale už nám zbývá jenom 4,5 hodiny, to je pff, jak
2: tak.
1: Nic, to je jak nic. My jsme tady Přesně. S tebou rychle hodili písničku Milk Incorporation, Inc. prostě, takhle se to píše. A ty říkáš, že oni mají prostě všechny songy dobrý, že jo?
2: Tak.
1: Tak přemýšlím, já víš co, já dám to Sleepwalkera, to by mohlo být dobrý, protože se to tak jako tematicky hodí. Prostě víš, i to chození v noci, to je něco, co my, co pracujeme v noční, občas provozujeme.
2: Mm-hmm.
1: Tak mám to tady připravený. A komu to prosím tě pošleme?
2: No pro všechny kysáky, co zrovna jsou na noční, co poslouchají, a pro ty, co jezdí s kulatou lopatou, hlavně kolečkama dolů.
1: No, tak to mi dává naprosto všechno smysl, hezky. Kam ty teďka máš namířeno, kam jedeš?
2: Já nikam nejedu, já jsem to, ale jenom přeju těm...
1: Jo, jenom to přeješ, jo, ty nejedeš, no, dobrý. Já si říkám, že to máš hezky ticho, tak znamená, že taková odlučená kabina, to... Jasný, tak jo, hele, tak posíláme Dobre. Písničku, ty se měj krásně, já ti moc děkuju za zavolání.
2: Vy taky, držte no, se, všicí.
1: Budeme se všicí držet, říkáme to hlavně i kysákom, vy se taky držte. A hlavně se držte, když si dáte volume doprava, protože tohle písnička to je pecka. Milk Inc. Sleepwalker, měj se hezky, čau čau.
2: Čau čau.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Jukebox Radio Kiss, Alex ve studiu, no a ještě více jak 4 hodinky před námi. A já musím říct, že dneska je ta naše noční letka, jak si sami říkají a jak si myslím, že už všichni kysáci znají. Je velmi aktivní a má spoustu dobrých nápadů, co se písniček týče. A teď bych rád splnil přáníčko tady Martinovi, který nám poslal hlasovku.
2: Ahoj Alexi, zahrál by si od 50 Centa In The Club a bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxiolomoc, pro Bábinu, dětka Šerka Šneka, pro kamionáka Endu, kamionáčku Peťuli, pro kolegu Pítrse Václava, Míru Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny pohodový kysáky. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
1: Tak prosím tě, Koťo, já ti to řeknu takhle, ty si to vždycky vyjmenuješ, nebo takhle, nejenom dneska, ale vždycky to vyjmenuješ tak, jako kdyby si prostě repoval, jako ten 50 Cent, ten kdyby tě slyšel naživo, jak to jako hezky umíš vy odříkat krásně, tak si myslím, že by si tě vzal do featu. No a teď už 50 Cent In The Club na Radio Kiss.

0: Tak kysáci, je tady druhá hodina noční a noční jukeboxy pokračují až do 6, tak pokračujeme dál.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.